Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
1: Give me a beat.
0: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny. Až na dřeň. Na Rádiu Praha.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
2: Odjakživa chtěla pomáhat lidem. Vystudovala psychologii a už roky se věnuje tajemstvím duše ukrytým v mozku. Tak se mimochodem jmenuje i knižní rozhovor, který s ní před časem vyšel. Hostem pořadu Až na dřeň bude už za chvíli uznávaná neuropsycholožka, pedagožka a také vedoucí oddělení klinické psychologie v nemocnici Na Homolce Lenka Krámská. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Jsem opravdu moc ráda, že k nám dnes přišla Lenka Krámská. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pojďme si nejdřív na začátek udělat takový malý slovíníček. Kdo je to neurolog, kdo je psycholog a kdo je neuropsycholog, což jste vy, abychom si udělali jasno. Jak to je?
2: To je důležité, určitě na začátek. Tak, neurolog je absolvent lékařské fakulty, který se zabývá neurologickými onemocněními, především jejich diagnostikou a léčbou. A oproti tomu psycholog je absolvent filozofické fakulty a neuropsycholog je psycholog, který je také absolvent filozofické fakulty, ale zároveň má za sebou dlouhé postgraduální vzdělávání v klinické psychologii. Musí složit tedy atestační zkoušku z klinické psychologie, psychoterapie, případně většinou jde to ruku v ruce. A neuropsycholog nebo klinický neuropsycholog je právě klinický psycholog, který se zabývá tou specifickou oblastí neurologie, neurochirurgie, tedy všemi možnými neurologickými diagnózami a různými tedy psychickými projevy pacientů, kteří mají nějaké poškození mozku nebo onemocnění, které třeba i interní onemocnění, metabolické onemocnění či jiné, které ovlivňuje vlastně fungování psychiky. Takže ta klinická neuropsychologie je vlastně takové, řekněme, pojítko právě mezi tou medicínou a těmi humanitními vědami, jako je psychologie.
1: Teď jste nám to moc krásně vysvětlila, cože to vlastně děláte. A ještě mi povězte, jak jste k tomu vlastně dospěla. A jak jste se rozhodla právě pro tu neuropsychologii?
2: Ona ta cesta vlastně začala tak nějak od dětství, protože mě vždycky se líbilo pomáhat druhým a vždycky jsem měla tak jako hodně, řekněme, rozvinutý pocit pro nějakou pomoc, empatii. Vždycky jsem se snažila pomáhat slabším a zároveň jsem léčila všechny možné panenky a tak a celé vlastně dětství, dospívání jsem si fakt myslela, že budu studovat medicínu a dlouho jsem to chtěla, ale až potom, řekněme, v té kvartě jsem se tak nějak rozhodla, že bych zkusila studovat psychologii. A i v té psychologii vlastně je právě řada specializací, takže jsem věděla, že bych chtěla směřovat do zdravotnictví, do medicíny a nezůstat u takové té teoretické psychologie nebo jiných specializací, ale právě jsem chtěla do té nemocnice.
1: Hodně se mluví o tom, že i ty třeba tělesné projevy hodně souvisí právě s tím, co se nám děje v hlavě. Když jsme v nepohodě, tak to tělo to nějakým způsobem hlásí. Je to tak, že když si třeba tu hlavu, duši vyléčíme nebo začneme léčit, že pomůžeme opravdu i tomu tělu, že nám začne být lépe? Dá se to takhle?
2: Určitě, vy jste to řekla zcela přesně. Tak ono je to vzájemně provázané. My víme, že celá řada pacientů, kteří mají tělesné onemocnění, mají například problémy s páteří, s pohybovým aparátem, trpí bolestmi, tak samozřejmě to má dopad, ta chronická třeba bolest nebo pohybové potíže na psychické fungování. A stejně tak obráceně jsou pacienti, a my to vidíme hodně u těch našich pacientů, třeba kteří jsou monitorovaní na epileptologické monitorovací jednotce, kteří například trpí psychogenními poruchami ve smyslu křečí nebo poruch motoriky, jak vlastně ta psychika ovlivňuje to tělesné fungování, že vlastně oni netrpí a priori nějakým tělesným onemocněním nebo onemocněním mozku, které by vlastně ovlivňovalo motoriku nebo které by způsobovalo křeče, jako například epilepsie, ale vlastně ty jejich projevy jsou velmi podobné a i pro řadu třeba zkušených lékařů to je někdy obtížně odlišné. Jestli se skutečně jedná o potíž nebo o diagnózu somatickou nebo neurologickou, anebo psychologickou. A nebo to může být ještě komplikovanější a někdy je to kombinace obojího.
1: Říká Lenka Krámská,

0: až na dřeni s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny až na dřeň. Na Rádiu Praha.
1: Vy jste říkala, že je to někdy těžké rozpoznat pro odborníka, ale co my, co si máme počít? Je něco, čeho si můžeme všimnout, u čeho máme spozornět a říct si, tak to asi nebude jenom obyčejná rýma, bolest zad nebo něco takového. Mm-hmm. Tady už bychom měli zajít za tím odborníkem.
2: Mm-hmm. Já si myslím, že většinou se to týká potíží ve smyslu nějakých poruch nebo tělesných obtíží v důsledku zvýšené psychické zátěže. Často se o tom mluví v souvislosti se stresem. Mm-hmm. Ale samozřejmě stres zažíváme všichni. Každý den, několikrát denně, že jsme vystaveni různým tlakům zvnějšku, ale problém nastává ve chvíli, kdy vlastně ten stres překračuje nějakou naší kapacitu, kterou už jsme schopni zvládat. A začne se to projevovat například nechutenstvím, podrážděností, nechutí do činností, které nás dřív bavily, které nás těšily. Dřív jste třeba chodila sportovat, teď už nemáte ani energii. Je to spojeno třeba s úbytkem energie, že už na to opravdu ani na ty věci, které máte ráda, už nemáte vlastně kapacitu. Nebo ztrácíte zájem o sociální kontakty, stahujete se a zároveň začínáte pociťovat nějaké tělesné příznaky typu bušení srdce, zažívací potíže, svírání na hrudi, nebo se to může opravdu projevovat i tím, že právě ti naši pacienti mohou mít různé obtíže typu křečí v důsledku nějakého nahromaděného stresu nebo i nějakých traumat třeba z minulosti. Ono je to opravdu někdy jako taková, řekněme, skládanka, že někdy dlouhou dobu trvá, než vlastně to dospěje na nějakou hraniční mez a pak vlastně to tělo si začne žít jakoby svým vlastním životem, mm-hmm. začne se nějakým způsobem projevovat a my vlastně nad tím ztratíme kontrolu a pak si říkáme, aha, co se to s náma děje, já jsem asi měla nějakou mrtvici, nebo já teď vlastně nemůžu třeba hýbat rukama, nebo mě brní, co se to děje. Jo, můžu mít pocit, že mám tělesné onemocnění. A samozřejmě mohu ho mít, ale zároveň to může být způsobeno právě tím stresem nebo nějakými závažnými psychickými traumaty, nebo jejich kombinací. Jo, takže ono se to tak, jak říkám, skládá, pak to může opravdu, jak se říká, ten pohár přeteče a začne se to takto projevovat. Takže v tu chvíli samozřejmě je důležité vyhledat odbornou pomoc, nechat se tělesně vyšetřit lékařem, praktickým lékařem, specialistou, neurologem a pokud skutečně se vyloučí ty tělesné příznaky, tak potom vyhledat tu odbornou pomoc. Ale myslím si, že není dobré čekat až na to, že mi řekne neurolog, ano, máte asi nějaké potíže spojené se stresem. Dobré je na to myslet, protože myslím si, že v současnosti jsme všichni hodně přetížení a je dobré i v tu chvíli opravdu zkonzult, pokud se necítím dlouhodobě dobře, toho psychologa či psychiatra vyhledat.
1: Lenka Krámská, která je dnes hostem pořadu až na dřeň, se léta letoucí věnuje mozku. A mozek, to jsme vlastně my. Já někdy říkám, že my jsme vlastně takový mozek na nožičkách.
2: To je krásný přirovnání.
1: Je to tak. Vy jste to sama napsala i ve své knize, že vlastně ta naše osobnost je tam schovaná.
2: Ano, určitě.
1: A i proto jste si ten mozek vybrala?
2: Mně to přijde nesmírně fascinující, jak vlastně opravdu tak relativně malý orgán řídí celý náš život, řídí naše osudy a vlastně se v něm schovává celá naše duše. Tak to mě na tom přijde vlastně fascinující. A já se nezabývám ani tak, řekněme, mozkem, tím se především zabývají neurochirurgové nebo operacemi mozku a odstraňováním různých patologií. Já se zabývám tím, jak se vlastně nejrůznější právě ty mozkové patologie projevují v psychice. A jak velký mají dopad na to naše každodenní fungování, jaký mají dopad na kvalitu života, na schopnost třeba i řídit automobil, na schopnost zvládat školu, zaměstnání a podobně.
1: Já jsem během té přípravy přemýšlela také nad umělou inteligencí a položila jsem jí záludnou otázku, jestli je chytřejší než lidský mozek.
2: Aha.
1: A ona to tak hezky porovnala, že v některých faktorech je to lepší, druhý je horší, někdo je rychlejší a tak dále, ale pořád tam vsouvala takovéto slůvko zatím.
2: Zatím?
1: Takže Aha. se ptám, co vy si myslíte? Bude někdy možné vytvořit něco jako umělý mozek? Je to reálné?
2: Tak ta snaha asi možná bude a je udělat nějaký model toho, jak funguje lidský mozek a lidská psychika, ale pořád bude umělý. A my nejsme jenom náš mozek, my jsme my plus naše nejbližší bezprostřední okolí a naše širší okolí a naše životní zkušenosti, naše životní cesty. A to je něco, co je vlastně tak strašně jedinečného, že já se obávám, že umělý mozek, který pojme absolutně všechny jedinečné mozky a všechny možné individuality na světě, takže to možné nebude. Takže já se toho až tak nebojím.
0: Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. V pondělí večer si dáme určitě rock. Jaký? Nejnovější album Brit

0: až na dřeň.
1: Jak moc vlastně ten mozek známe my jako lidé? Mm-hmm. Co všechno o něm víme, třeba procentuálně?
2: To je taková těžká otázka v tom smyslu. Já vám asi nejsem schopná odpovědět, na kolik procent ho známe. Já myslím, že lékaři, anatomové, neurochirurgové znají dokonale strukturu mozku, z čeho se mozek skládá, jak vypadají ty jednotlivé oblasti mozku, jednotlivé struktury, kde se v mozku nachází. To, co je ale pořád, bych řekla, takovou jako záhadou, a tím se, myslím, se zabývá současný neurovědní výzkum, na kterém se samozřejmě také neuropsychologové podílejí, je to, kde vlastně sídlí ty důležité funkce a jak vlastně se ta naše psychika a ty jednotlivé funkce mění právě pod vlivem nějakého zásahu do mozku ve smyslu úrazu, demence, mozkové příhody, epilepsie nebo rostoucího nádoru nebo nějaká podobná patologie. Jak to vlastně ovlivňuje to naše fungování? A samozřejmě ten neurovědní výzkum se hodně zabývá právě výzkumem zdravých jedinců pomocí například funkční magnetické rezonance nebo různých podobných, řekněme, technických vymožeností, které na různých dalších třeba matematických statistických výpočtů zpracovává ty nálezy, jak vlastně ten mozek vzájemně spolupracuje, jak ty jednotlivé oblasti, v jakém jsou vztahu, jak spolu vlastně souvisí, na čem se třeba která oblast podílí ve smyslu paměti, pozornosti nebo například nějakého rozhodovacího procesu. A to vlastně ty neurovědy zkoumají u zdravého mozku, jak vlastně funguje. A to nám potom dává odpovědi i právě pro ten klinický výzkum, kdy vlastně my už pak diagnostikujeme ty dílčí dysfunkce nebo patologie psychické činnosti právě u těch jednotlivých onemocnění.
1: Je to tak, že vždycky, byť třeba sebe menší zásah do mozku ovlivní to naše jednání, konání, tu osobnost, mm-hmm. nebo se může stát, že vlastně ne, a nebo že se to třeba vrátí zpátky. Mm-hmm. Příklad, když třeba někdo prodělá mrtvici nebo jde na nějaký zákrok. Je to pořád on?
2: Taky, na to asi bych nedokázala odpovědět jednoduše. Hmm. Jsou v tom velké rozdíly. A my vlastně v té neuropsychologii hodně vycházíme z toho, jak jsou ty jednotlivé funkce, ty důležité funkce vlastně v tom mozku lateralizovány. My víme, že vlastně praváci mají důležité funkce, jako je řeč, verbální paměť a podobně, uložené v levé hemisféře. Leváci to mohou mít rozloženo obráceně a nebo v obou hemisférách. Záleží na to, kde vlastně ta patologie se nachází a u jakého člověka, jak ten jedinec má tyto funkce vlastně v tom mozku rozložené. To je jedna věc. A potom druhá věc je, o jakou patologii se jedná. Máme pacienty, u kterých vlastně dochází k tomu, že pomaličku roste nějaký nezhoubný nádor, který vlastně v podstatě nemusíte ani pozorovat. Dlouhou dobu se to nemusí pozorovat. To může růst třeba 10 let a pak dojde k nějaké změně osobnosti, že člověk třeba, který dřív byl pořádku milovný, pečlivý, tak najednou začne zanedbávat ty denní činnosti, přestane o sebe pečovat, vypadá jako, že trpí depresí, ale depresí vlastně netrpí. Je tam vlastně narušená třeba například exekutiva, takže není schopen vykonávat ty denní činnosti. A nebo se to může projevit například nějakým epileptickým záchvatem. Jo, to je taky další věc. A nebo máte nějaké, řekněme, mozkové patologie, které nemusí být úplně velké, jako třeba nějaký rozsáhlý nezhoubný mozkový nádor, ale způsobí tak těžké poškození, že vlastně toho člověka diskvalifikuje ze života. Například nějaká mozková mrtvice, která je v oblastech, které třeba zodpovídají za paměťové funkce nebo za motoriku. A když nedojde k časné intervenci, když se jedná například o ischemickou mrtvici, tak skutečně ten člověk může mít deficit trvalý. Naštěstí v současnosti a díky tomu, že dneska u nás v České republice jako opravdu perfektně fungují různá cerebrovaskulární centra, tak ti pacienti se dostávají velmi rychle vlastně do nemocnice a my vidíme například pacienta, který přijede hemiplegický, afatický, tak potom odchází domů a je vlastně v pořádku. Je to stav reverzibilní, takže v tomhle ta medicína se opravdu výrazně posunula a my už dneska vidíme jenom ty pacienty jako neuropsychologové, kteří k nám přichází na vyšetření, kteří mají třeba nějaké deficity věci, které jim komplikují návrat do běžného života. Je to hlavně tedy z posudkových důvodů a z důvodů, jestli tedy budou potřebovat invalidní důchod nebo jestli budou schopni právě řídit třeba automobil a podobně. Takže je to široké spektrum. Někdy malá léze může způsobit těžký deficit, velká léze nemusí být dlouho, nebo velká patologie nemusí být dlouho pozorována. Opravdu záleží na tom, u koho a o jaký typ a v které oblasti mozku se ta patologie nachází.

0: až na dřeň.
1: Jen z toho, co tady teď v tom krátkém úseku zaznělo, je naprosto jasné, že zdravý mozek je pro náš život naprosto zásadní věc.
2: Určitě.
1: Staráme se o něj adekvátně?
2: Tak zase asi v tom budou rozdíly mezi lidmi. Já si myslím, že hodně se mluví o různých preventivních programech, o tom, jak dělat samovyšetření prsu a u mužů zase, jak se vyšetřovat, jak vyšetřovat svoje pohlavní orgány a tak dále, ale příliš se nemluví o té prevenci právě toho, abychom ochránili ten svůj mozek a vůbec mozkové funkce co nejlépe. A já myslím, že ono je to opravdu kombinace celé řady faktorů. Já myslím, že už to začíná právě v tom dětství, dospívání, kdy je důležité vlastně u těch dětí a dospívajících založit nějaké zdravé návyky, protože to se bohužel, bych řekla, v posledních letech opravdu nemoc děje, nebo spíš neděje. A to je to, že ty děti by měly opravdu už od dětství si založit nějaký vztah jako ke sportování, k pohybu, k zdravému pohybu, k zdravé životosprávě, nejíst takové ty, řekněme, pochutiny, ale spíš jako rodiče by je měli vést k tomu,
1: to
2: aby zdravě.
1: To má vliv na
2: samozřejmě, má to vliv. Mozek potřebuje kyslíka, glukózu, ale má to vliv na náš organismus a samozřejmě to, jak ta naše tělesná schránka funguje, potom v důsledku ovlivňuje i zdraví mozku, protože když budete mít, řekněme, nějaké patologické procesy v cévách, když budete obézní, budete mít hypertenzi, cukrovku, tak to všechno ovlivňuje zdraví mozku. Jo, protože vaše cévy budou poškozené, mozek je bohatě prokrven nebo zásoben cévami. Ono je to vlastně spolu provázané. A to, jak si to založíme v tom mladém útlém věku, tak ty návyky si potom přenášíme do dospělosti. A když vlastně potom nastanou nějaké problémy, povinnosti, tak my se k tomu vždycky vrátíme, protože to tak máme založené. Máme to opravdu vštípené a víme, že když jsme ve stresu, tak prostě nebude to tak, že jsme viděli maminku a tatínka, jak si prostě sednou večer k televizi, sní pytlík čipsů a k tomu vypí několik piv, ale víme, že prostě máme, když jsme přetížení a potřebujeme se nějak uvolnit, tak si půjdeme třeba zasportovat. Jo? Nebo popovídáme si s blízkými, s přáteli a podobně. Takže je to hodně o těch návycích.
1: Už jsem slyšela od jednoho odborníka názor, že by bylo fajn, kdyby každý člověk jednou, alespoň za život, absolvoval magnetickou rezonanci, aby se vidělo, co v té hlavě je a jestli je všechno v pořádku. Co si o tom myslíte?
2: Já si myslím, že to je velmi dobrý nápad. Já si myslím, že s tím prostě musím souhlasit, protože jsou určitě, jak jste to tady sama i řekla, že můžou být nějaké patologie, které se skutečně jako nemusí nějak dlouho projevovat, a je dobré o tom vědět a být na to připraven. Je to vlastně nějaká prevence v tom smyslu, že se nenecháme potom překvapit, když by nastala, já nevím, nějaká mozková příhoda nebo řekněme nějaká patologie, která má tendenci růst jako nějaký mozkový nádor, který prostě poroste tak, že potom způsobí nějaké nevratné deficity. Takže ono to svoji logiku má. Samozřejmě mluvíme o patologiích, takže u řady lidí se třeba nic nenajde, ale u některých ano, a tam ten člověk může mít velkou výhodu, pokud se na tu patologii přijde, než třeba nastane nějaká opravdu fatální záležitost.
0: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny. Až na dřeň. Na Rádiu Praha. Když se červený koberec ve Varech zaklízí, znamená to jediné. Oficiální ozvěny 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary teprve začínají. Šary Vary i letos do Prahy a

0: až na dřeň.
1: Vaše práce to jsou určitě taky příběh lidí, kteří za vámi přicházejí nebo vám je přivážejí.
2: Ano.
1: Je nějaký příběh, na který opravdu nikdy nezapomenete, který byl pro vás nějakým způsobem zásadní?
2: Těch příběhů je opravdu, bych řekla, víc, ale byly to takové ty první, především teda mladí lidé, kteří mě hodně zasáhli, když jsem začínala jako psycholožka v liberecké nemocnici na neurochirurgii. A zároveň jsem chodila na různá konzília, na onkologii a na spinální jednotku a gynekologii, porodnici. Tak tam určitě si vybavím velmi živě a i ty lidi vidím, jo, že si pamatuju opravdu i ty obličeje těch pacientů, kteří mě toho hodně naučili a zároveň mě opravdu i lidsky posunuli, že to bylo opravdu taková velmi hluboká životní odborná zkušenost. A myslím si, že mě to naučilo nejenom to, že je hrozně důležité ta naše práce, protože jsou lidé, kteří opravdu nějaké zázemí, dobré zázemí, podporu rodiny, přátel, prostě nemají, nefunguje to tam, ty vazby, a u těchto lidí to má opravdu velký význam, protože samozřejmě každý člověk potřebuje ty svoje starosti, ale i radosti s někým sdílet. A potom mě to naučilo třeba u jiného případu, tady ten první, to byla taková opravdu velmi milá mladá zdravotnice, která bohužel onemocněla zhoubným onemocněním. A já jsem ji vlastně doprovázela během té hospitalizace, protože samozřejmě zůstala v té nemocnici, nevracela se domů, takže to byl pro mě jako velmi silný zážitek anebo zkušenost a toho provázení vlastně. A potom to byli pacienti, kteří a jejich rodiny, protože to nebylo jenom o pacientovi, ale bylo to provázáno i s tou rodinou a komunikací s rodinou, tak zkušenost s pacientem, který měl tedy zhoubný mozkový nádor a docházelo tam k velkým změnám osobnosti. A vlastně ta zkušenost toho, jak vlastně ten pacient nám ukazuje určitou část té skutečnosti a pokud my nejsme v kontaktu právě s někým z rodiny nebo s někým, kdo toho dotyčného vlastně dobře zná, tak známe jenom část té pravdy nebo té patologie vlastně u té dané nemoci. Takže vždycky je důležité a já se snažím tohoto držet, že vlastně vždycky si zvu, pokud to je možné, někoho z blízkých lidí.
1: Vy jste ten člověk, od kterého se očekává, že bude tím uklidňujícím elementem. Ten člověk, který třeba sedí u toho pacienta během operace při vědomí. Jak pečujete sama o sebe, abyste to všechno ustála a byla opravdu tou dámou, které svítí oči, která je laskavá a která uklidní člověka, který musí být vyplašený?
2: No, vy jste to řekla tak jako hrozně milé, jo, hezky a děkuju, ale ono to je, já bych řekla, kombinace opravdu dlouhé profesní přípravy, protože jako kliničtí psychologové opravdu nejen, že absolvujeme studium, které na vás naučí tu teorii, ale pak vás hodně naučí ta praxe, no opravdu. A to si myslím, že je opravdu taková důležitá věc a vždycky to těm studentům říkám, obejděte si co nejvíc stáží, obejděte si ty praxe, ať víte, do čeho chcete jít, co chcete dělat, protože já si myslím, že ten výběr té specializace v rámci psychologie je hrozně důležitý a já jsem si vybrala něco, co mám opravdu moc ráda a co mi dává smysl. Já si myslím, že tu práci prostě musíte milovat a musíte mít ráda lidi a musíte, nebo ne, musíte, prostě máte ráda lidi a chcete jim pomáhat a to si myslím, že je úplný základ. To je jedna věc, která brání nějakému vyhoření. Ale pak samozřejmě jsou třeba někdy období, nebo jak to chodí, ono to chodí ve vlnách, ono to je někdy klid, je to dobré. A pak se nakumuluje spousta těžkých pacientů. A to je opravdu, bych řekla, i pro to, že máte dlouhý trénink, máte výcvik, máte individuální terapii za sebou, máte podporu, supervizi a tak dále, tak někdy vás to opravdu může dostihnout. A já to vnímám jako takový zdvižený prst a vždycky si říkám, ne, jako je potřeba zpomalit a člověk musí opravdu o sebe nějak pečovat a umět se zastavit a říct si tak a teďka musím někde ubrat, musím to nějakým způsobem třeba zkonzultovat s kolegy, musím se teďka dát nějakou pauzu a podobně, protože opravdu, když vy budete vyčerpaná nebo budete přetížená, tak nikomu nepomůžete. Jo? Pak spíš to povede k tomu, že zvyšujete riziko nějakých jednak vlastních, třeba i tělesných a psychických obtíží, ale pak se může zvýšit i nějaká nechuť k té práci. A ne proto, že ji nemáte ráda, ale že prostě nemáte taky na to tu kapacitu, nemáte na to tu energii. Takže je to takové neustálé balancování a je hrozně fajn, když je někdo, kdo vás podpoří a s kým si o těch věcech můžete prostě popovídat.
1: Měla jste někdy opravdu krizi, kdy jste při tom balancování byla opravdu už skoro, jak se říká, nad tou propastí, že už jste si říkala tak a musím změnit krám, už to nejde.
2: No tak já bych to nenazvala si úplně krizí, ale určitě ty období byly a já už mám vytvořený určitý nějaký svůj vnitřní alarm nebo systém, kdy si řeknu, a tak a teď už to prostě dospívá do nějakého stádia a teď si musím dát nějakou pauzu nebo potřebuji nějakou delší dovolenou, nebo teď začnu víc chodit třeba do bazénu a podobně, že tam mám vlastně takový nějaký svoje už vytvořený rituály nebo nějakým postupy, jak s tím pracovat. A určitě jsem takových momentů zažila během těch, já nevím, 20 let, prostě několik. Určitě ano. Radio Praha.

0: až na dřeň.
1: Vždycky, když se bavím s lékařem, tak si říkám, jak on to má vlastně ve vztahu k vlastnímu zdraví. Jestli člověk, který vidí tak jako pod tu pokličku, se třeba obává nebo o sebe pečuje víc nebo méně než my. Jak to máte vy?
2: No tak já jako psycholog, který se pohybuje ve zdravotnictví, musím říct, že hodně řeším to, jak to mají ti druzí, jestli mohou mít ty a ty potíže a tak dále, jak jsme zaměřeni vlastně na tu péči o druhé. A určitě vím, že to je nějaká moje slabina, že jak jsem vycvičená z toho sportu, vlastně překonávat neustále ty vlastní jako limity a vlastní možnosti, to určitě znáte od sportovců, že prostě my jsme takový, jako že musíme vydržet a když nemůžeme, tak
1: jaký sport děláte mimochodem?
2: Já jsem bývala akvabela, takže plavec vlastně. A takže víme, že když nemůžeme, tak vždycky je ještě nějaká rezerva, kde jako můžeme. Jo. Takže spíš se tak v tomhletom jsem měla vždycky tendenci se nějakým způsobem sebe zapřít. Ale jak stárnu, tak jako vnímám, že už některé ty potíže zase člověk nemůže úplně zlehčovat. A myslím si, že je hodně důležité vlastně v tom našem věku dbát na prevenci. Už se jako, myslím, mi to vyplatilo.
1: Tak. Mluvili jsme tady o tom, jak si všímat těch signálů, které vysílá to naše tělo, jak pečovat o sebe a potažmo o ten náš mozek. Odpočívá vlastně mozek? Může odpočívat?
2: A já myslím, že mozek jde furt. Mozek pracuje furt i pořád, i když spíme. Pořád se něco v mozku děje, zdají se nám sny, neustále řídí naše vnitřní pochody, to, že dýcháme, to, že relaxujeme, že jsme vlastně v relaxovaném stavu, že se probudíme a tak dále. Mozek nikdy nespí. Když by to bylo hezký, že by se tak jako na chvíli
1: taky mohlo odpočinout,
2: vypnul,
1: protože těch jsme jemů, řekli, které se na něj hrnou za celý den.
2: Přesně, teď si odpočin. Je to tak, ale on si to nemůže dovolit.
1: Máme posledních pár vteřin pořadu až na dřeň. Kdybyste měla teď v těch posledních chvilinkách posluchačům dát nějakou třeba radu, něco, na co by neměli zapomenout ve vztahu ke svému psychickému zdraví, co by to bylo?
2: Já nerada dávám rady, ale určitě doporučení v tom, aby vnímali, že to tělo, naše tělo je křehké, naše duše je taky křehká, že k sobě musíme být ohleduplní, že bychom se neměli vlastně nějakým způsobem podceňovat, pokud máme nějaké potíže a opravdu vyhledat odbornou pomoc. A teď mám na mysli nejenom odborníka somatické medicíny, ale i odborníka na duševní zdraví, protože když se ty potíže neřeší včas, tak někdy to může vést potom k velkým problémům. Takže opravdu myslím si, že prevence je strašně důležitá a zároveň vnímejme to, že naše tělo a naše zdraví je opravdu to nejcennější, co vlastně máme.
1: Říká v závěru pořadu až na dřeň Lenka Krámská. Díky moc za to, že jste přišla. Mějte se krásně.
2: Já moc děkuji za pozvání a milý rozhovor. Moc krát děkuji.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také v podcastových aplikacích a nachystaný je i videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
4: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Všechny díly pořadu najdete na můjrozhlas.cz.

Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Neděle 12. července, tady je Rádio Praha a vysíláme zprávy. Slovo má Václav Miller. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Bylo 6 hodin.
1: Návštěvníci Prahy si letos připlatí za ubytování. Hotely meziročně zdražily o 5%. Policie varuje před podvodníky, kteří přes SMS zprávy vymáhají pokuty za rychlou jízdu. A teniska Linda Nosková získala ve Wimbledonu první grandslamový titul v kariéře. A bude většinou jasno až polojasno s teplotami 27 až 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražské hotely v prvním pololetí meziročně zdražily služby o zhruba 5%. Vyplývá to z dat Asociace hotelů a restaurací. Klienti za jednu noc zaplatí v průměru 127 eur. To je o 6 eur více než v prvním pololetí loňského roku. Podle prezidenta asociace Václava Stárka si hlavní město i přes zdražení udržuje stále vysokou obsazenost ubytovacích zařízení.
3: Obsazenost hotelů je 71%. Pro srovnání Vídeň dosahuje ve stejném období 65%, Budapešť 66%. Takže z pohledu hotelnictví, myslím si, i cestovního ruchu se teďka vývoj té sezony zdá skutečně hodnotit jako velmi dobrý.
1: Majitelé památkově významných staveb v Praze můžou požádat o dotace na příští rok. Magistrát na ně vyčlení zhruba 48 milionů korun. Díky programu chce zachovat hodnotu významných budov ve městě. Peníze můžou vlastníci objektů použít na restaurátorské práce a jiné opravy. O granty můžou žádat do 30. října. Policie varuje před další vlnou podvodných SMS zpráv. Útočníci se v nich tentokrát vydávají za dopravní policisty a po lidech žádají zaplacení pokuty za údajné překročení povolené rychlosti v autě. Zároveň jim vyhrožují soudem nebo zákazem řízení. Cílem je ukrást peníze nebo taky osobní data obětí. Mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek doporučuje na takové zprávy vůbec nereagovat. Policie podle něj takto totiž nekomunikuje.
4: Nikdy nikoho přes SMSky nevyzývá. Stejně tak nebude nutit adresáta nebo toho, komu má být ta zpráva doručena, aby vyplňoval nějaké online údaje nebo platil jakýkoliv finanční obnos přes různé platební brány.
1: Podrobnosti jsou na serveru irozhlas.cz v rubrice Ověřovna. Centrální velitelství Spojených států informovalo o dokončení další série útoků proti Íránu. Americké síly cílily na raketové a dronové základny země, sklady munice, komunikační sítě a námořní základny. Na pokyn prezidenta Spojených států Donalda Trumpa zasáhly přes 300 objektů. Velitelství také uvedlo, že obchodní lodě dál proplouvají důležitým mezinárodním námořním koridorem. Teherán přitom během noci oznámil, že Hormuzský průliv do odvolání uzavřel. Teniska Linda Nosková získala premiérový grandslamový titul v kariéře. V prvním historicky českém finále na Wimbledonu porazila krajanku Karolínu Muchovou 2-1 na sety. Nasazená devítka Nosová zvítězila nad turnajovou desítkou Muchovou po téměř 2,5 hodinách hry. Nosková mohla zápas ukončit už ve druhém setu, její soupeřka se ale postupně ubránila 5 matchballům. Pokračuje Muchová.
5: Asi jsem ten zápas mohla prohrát 2-6, 2-6, takže jsem byla ráda, že se mi povedlo otočit to v tom druhém setu. Teď zpětně mě akorát mrzí asi ten první game toho třetího, kde jsem to fakt mohla urvat, ale celkově jsem se dneska na tom kurtě cítila taková, plně neřekla bych, že jsem to byla já.
1: A fotbalisté Anglie porazili Norsko 2-1 po prodloužení a postoupili do semifinále mistrovství světa. V něm se utkají s Argentinou, která přehrála Švýcarsko 3-1. V Praze bude jasno až polojasno, během nepřechodně zvětšená oblačnost, nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů, slabý přes den mírný severozápadní až severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na pražském okruhu z letiště na D1 za sjezdem na Evropskou máme hlášené komplikace. Mezi 24 a 23 kilometrem pracují silničáři v pravém pruhu. Dálnice D10 je potom mezi Prahou a Mladou Boleslaví obousměrně neprůjezdná. Mezi 10 a 14 kilometrem u Staré Boleslavy. Na 13,5 totiž bourají lávku pro pěší, odklon pro vozidla ve směru z Prahy na exitu 10 Brandýs nad Labem a ve směru z Mladé Boleslavy na exitu 14 Stará Boleslav. Omezení by mělo být ukončeno v dopoledních hodinách. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré ráno, 5 a čtvrt minuty po 6. hodině, vstáváte do soboty 12. července. Pokud jste včera sledovali finále Wimbledonu, jedna věc byla už před jeho začátkem jasná, a to ta, že vítězství poputuje do České republiky. Otázkou ovšem bylo, jestli ho zajistí Karolína Muchová a nebo Linda Nosková. Nakonec to byla Linda Nosková, jak už jste slyšeli i ve zprávách, zatím historickým ryze českým finále se ohlédneme ještě za chvíli. Teď Harry Styles, hezký poslech a klidné vstávání vám přejeme.
2: Rádio Praha a Vojtěch Přívědivý 107,2.

0: 6 hodin a 15 minut posloucháte ranní víkendové vysílání Rádia Praha a je to tak, Wimbledon má českou vítězku. V historicky prvním čistě českém finále nejslavnějšího Grand Slamu porazila Linda Nosková Karolínu Muchovou ve třech setech 6-2, 5-7 a 6-3 a slaví tak první Grand Slamový titul kariéry. 21-letá Nosková přitom hrála finále turnaje Velké čtyřky vůbec poprvé. Do zápasu vstoupila výborně, rychle Muchové sebrala podání a první set získala jasně 6-2. Ve druhém už vedla 5-2 a měla 5 matchballů, jenže Muchová předvedla velký obrat. Vyhrála 5 gemů v řadě a poslala zápas do rozhodující sady. V ní ale Nosková znovu našla klid, prorazila soupeřce servis a třetí set tak vyhrála 6-3. Český tenis tak po Markétě Vondroušové a Barboře Krejčíkové slaví už třetí wimbledonskou šampionku za poslední 4 ročníky a je to zároveň další důkaz, že české hráčky v posledních letech na londýnské trávě patří k absolutní světové špičce. Tématu se věnujeme taky na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Pro podrobnosti se vydejte tam. Praha je nej.
1: Na pražské Letné stojí stadion, který už více než 100 let sleduje historii českého fotbalu. Domov AC Sparta Praha je nejstarším stadionem v Praze, na kterém se dodnes hraje ligový fotbal. První zápas se tu odehrál už v roce 1917. Stadion má za sebou i jednu obrovskou tragédii. V roce 1934 zachvátil hlavní dřevěnou tribunu ničivý požár.

0: neděle s datem 12. července bude v Praze jasná až polojasná, během dne přechodně se s většinou oblačností, teploty mezi 27 až 29 stupně Celsia, no a foukat bude slabý, přes den mírný severozápadní až severní vítr. Na pražském okruhu z letiště na D1 za sjezdem na Evropskou máme hlášené komplikace. Mezi 24. a 23. kilometrem pracují silničáři v pravém pruhu. Dálnice D10 mezi Prahou a Mladou Boleslaví je obousměrně neprůjezdná. Mezi 10. a 14. kilometrem u Staré Boleslavy na 13. a 5. bourají lávku pro pěší. Odklon pro vozidla ve směru z Prahy na exitu 10 Brandýs nad Labem a ve směru z Mladé Boleslavy na exitu 14 Stará Boleslav. Omezení by mělo být ukončeno v dopoledních hodinách. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Tohle je super, hej Anika, dobré ráno vám přejeme a v 6:30 vysíláme krátké zprávy. Slovo má Václav Miller.
1: Dobré ráno. Vládní novela stavebního zákona, kterou v pátek schválila sněmovna, počítá s výraznou centralizací. Počet místních stavebních úřadů by se měl snížit přibližně o 2/3 a vzniknout by měl jeden hlavní úřad rozvoje území v Praze. Podle prezidenta Petra Pavla může být problém pražský úřad obsadit pracovníky. Stavební řízení by se kvůli tomu mohla ještě protáhnout. Policie kontroluje alkohol v krvi vodáků na řekách i letos. Podle zákona o vnitrozemské stavbě z roku 2023 může mít vůdce malého plavidla, mezi která patří i kanoe, kajaky, rafty a paddleboardy, v krvi až 0,5 promile alkoholu. Výjimky platí na části Vltavy a Labe, kde se alkohol netoleruje. O ostatních členech posádky zákon nic neříká. Meteorologové mají nový systém výstrah před extrémním počasím. Český hydrometeorologický ústav v něm dává větší důraz na doprovodné jevy a dopady počasí, třeba na lidské zdraví, infrastrukturu nebo hospodářství. Aktuálně platí kvůli dlouhotrvajícímu suchu na Moravě výstraha před vznikem požárů. Prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a další čeští politici pogratulovali tenistce Lindě Noskové k včerejšímu vítězství na turnaji ve Wimbledonu. Zároveň poděkovali i poražené finalistce Karolíně Muchové. Obě podle nich zemi v historicky prvním českém grandslamovém finále skvěle reprezentovali. Prezident Pavel pozval obě finalistky k osobnímu setkání na Pražském hradě. A v Praze bude většinou jasno až polojasno s teplotami 27 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Na pražském okruhu z letiště na D1 za sjezdem na Evropskou máme hlášené komplikace mezi 24. a 23. kilometrem. Pracují silničáři v pravém pruhu. A na dálnici D10 mezi Prahou a Mladou Boleslaví noční uzavírka u Staré Boleslavy mezi 10. a 14. kilometrem je obousměrně uzavřený provoz vlivem bouracích prací na 13.5 kilometru. Odklon pro osobní vozidla je ve směru z Prahy na exitu 10 Brandýs nad Labem a ve směru z Mladé Boleslavy na exitu 14 a Stará Boleslav. Pro nákladní dopravu je možná objízdná trasa z Mladé Boleslavy s exitu 27 Benátky nad Jizerou před Lysou nad Labem na dálnici D11 a obráceně. Uzavírka by měla skončit dnes v 9 hodin.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Letní měsíce v Biu oko budou patřit Dobrákovi, lovci démonů, vyvolenému i romantickému hrdinovi. Užijte si herce Keanu Reevese jak ve filmech, které jste viděli už stokrát, tak v těch, které vám unikly. Ďáblův advokát, nebezpečné známosti Matrix, Konstantin, Drákula, Dům u jezera a mnohé další. Filmová přehlídka Léto s Keanu Reevesem každé úterý v Biu oko. Více informací a celý program najdete na www.biooko.cz. Mediálním partner je Rádio Praha. Rádio Praha.
0: Hezké ráno, je neděle 12. července, děkujeme, že do ní vstáváte s Rádiem Praha. Jestli ještě nemáte plány na nedělní večer, tak například do kina se můžete vydat na celovečerní dokumentární film Dalaj Lama Oceán moudrosti. Snímek vznikl u příležitosti životního jubilea jeho svátosti 14. Dalaj Lamy a my vás na něj pozveme už za chvíli. V 6:34 vám ale jdeme hrát, tady jsou Support Lesbians.

0: Dobré ráno, v neděli 12. července vstáváte s Rádiem Praha, děkujeme za to. Dokumentární film Dalaj Lama Oceán moudrosti je intimní portrét tibetského duchovního vůdce, který vznikl u příležitosti jeho 90. narozenin. Obsahuje záběry z průběhu posledních 30 let. A pozvánku do kina pro vás má Štěpánka Duchková.
1: Dokument představuje 14. Dalajlámu nejen jako výraznou duchovní osobnost a držitele Nobelovy ceny míru, ale také prostřednictvím osobních a méně známých momentů. Film sleduje jeho životní příběh od dětství, přes nucený exil až po jeho současnou roli.
2: Když někoho potkám, třeba i poprvé, vnímám ho jako starého přítele.
1: Ve snímku jsou archivní záběry natočené v letech 1991 až 2002. Unikátní jsou například záběry z meditací, u kterých se nechal natočit, ale třeba i sekvence z posilování nebo práce s nářadím v kutilském koutku.
2: Já sám jsem zažil dost utrpení, ale mentálně jsem si udržel klid mysli. Rozhodujícím faktorem je mentální postoj.
1: Autorem filmu Dalaj Lama Oceán moudrosti je český režisér William Poltikovič, který se dlouhodobě věnuje dokumentům s duchovní a filozofickou tématikou. V dokumentu použil záběry Tibetu, které vznikaly během několika expedic napříč zemí. Ukazují tibetskou krajinu, kláštery, slavnosti, rituály i každodenní život Tibeťanů. Natáčení probíhalo i v odlehlých oblastech a ve vysokých nadmořských výškách, kam se zahraniční štáby dostávají jen výjimečně.
2: Zdroj skutečného štěstí je v nás samých.
0: Je neděle 12. července, v Praze dnes čekáme většinou jasno až polojasno s teplotami do 29 stupňů. Na D8 z Prahy do Ústí za exitem 9 Kralupy nad Vltavou máme hlášenou překážku na 15. kilometru mezi pruhy, kusy roztrhané pneumatiky, pozor na vyhýbající se vozidla. Na dálnici D10 mezi Prahou a Mladou Boleslaví noční uzavírka u Staré Boleslavy pokračuje mezi 10. a 14. kilometrem je obousměrně uzavřený provoz vlivem bouracích prací na kilometru 13,5. Odklon pro osobní vozidla ve směru z Prahy na exitu 10 Brandýs nad Labem a ve směru z Mladé Boleslavy na exitu 14. Stará Boleslav. Pro nákladní dopravu je možná objízdná trasa z Mladé Boleslavy z exitu 27 Benátky nad Jizerou přes Lysou nad Labem na dálnici D11 a obráceně. Uzavírka by měla skončit dnes v 9 hodin dopoledne. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.

0: To byla Pink a Just Give Me a Reason. Posloucháte nedělní ranní vysílání Rádia Praha. Shakira, Amy McDonald nebo Calvin Harris, tak bude znít naše vysílání po 7. hodině. Teď se ale těsně před 7. chystáme vysílat další aktuální zprávy. Ve studiu s nimi kolega Václav Miller. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Dopravní podniky v horkém počasí do provozu nasazují hlavně klimatizované vozy. Pražské tramvaje k tomu snižují rychlost. V Česku přibývá vůdců lodí pro rekreační plavbu. Termíny letních zkoušek jsou už plné. Filmový festival v Karlových Varech skončil. Křišťálový globus dostala francouzská herečka Juliette Binochová. A bude většinou jasno až polojasno s teplotami 27 až 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V horkých letních dnech české dopravní podniky posílají do ulic hlavně klimatizované vozy. Ve velmi vysokých teplotách taky třeba pražský dopravní podnik snižuje rychlost tramvají, aby se nepoškodily koleje. Horké počasí je ale zátěží i pro řidiče, kteří řídí neklimatizovaná vozidla, říká mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
3: Chlazená pitná voda je dostupná ve všech smyčkách, střídacích bodech a vozovnách. Ve vozovnách jsou sodobary, které vyrábějí chlazenou sodovku. Řidiči během teplých dnů rovněž dostávají rozpustné ochranné jontové nápoje.
1: Řidiči také v horku oblékají kratší letní uniformu. Praha 6 chystá na Ladronce areál kolečkových sportů. Součástí mají být dva ovály pro celoroční inline bruslení. Sportoviště má stát kolem 93 milionů korun. Městská část teď hledá podle mluvčího Marka Zemana stavební firmu.
4: Velký okruh bude mít délku 400 metrů a šířku 8 metrů a uvnitř něj vznikne ještě speciální závodní dráha s délkou 200 metrů a šířkou 6 metrů. Ve středu se bude nacházet výuková plocha o rozměrech 60 x 25 metrů.
1: Zájem o plavbu na vnitrozemských vodách v Česku roste. Podle státní plavební správy přibývá majitelů oprávnění vůdce malého plavidla. Ti se pak můžou plavit po českých řekách, kanálech, přehradách a nádržích na své motorové lodi nebo plachetnici. Případně můžou zájemci využít rozšíření na dovolené u moře ve vodách u pobřeží. Například termíny teoretických státních zkoušek v létě jsou už plné, pokračuje ředitelka státní plavební správy Klára Kroupa-Němcová.
5: Přibyde v naší evidenci kolem 3,5 tisíce nových držitelů průkazu způsobilosti. Celkem je to nějakých 71 tisíc držitelů průkazu vůdce malého a rekreačního plavidla v České republice.
1: Skončil Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Ve velkém sále hotelu Thermal převzala křišťálový globus francouzská herečka a režisérka Juliette Binochová.
6: Život ubíhá velmi rychle, proto tak ze sebe dávejme do světa tolik, kolik je jenom možné. Musíme totiž držet při sobě.
7: Řekla Binochová před asi tisícovkou hostů. Cenu prezidenta se z Karlových Varů odváží herec Jeffrey Wright a herečka a bývalá diplomatka Magda Vašáriová. Ta dokázala na pódiu ocenit sama sebe.
8: A keď mi komunisti nedovolí v 1971. urobiť môj milovaný doktorát z mojej milovanej sociológie, tak som teraz PhD, ale nemusíte ma volať doktorka, dobre?
7: Vítězným snímkem letošního ročníku se stal film Padlé ovoce režiséra Aunga Pjoua o touhách žen v Myanmaru, které čelí pracovnímu vyčerpání a ekonomické nejistotě. Diváci zase ocenili dokument Heleny Třeštíkové, Bára Basiková. Z Karlových Varů Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
1: Teniska Linda Nosková je novou šampionkou Wimbledonu. Ve finále dvouhry si 21-letá reprezentantka poradila v historicky prvním českém finále s Karolínou Muchovou. O 8 let starší krajanku Nosková porazila 2-1 na sety. A fotbalisté Argentiny doplnili semifinálovou čtveřici na mistrovství světa. Obhajci titulu zvítězili nad Švýcarskem 3-1 po prodloužení. Do něj došlo i utkání mezi Anglií a Norskem. Angličané nakonec skóre otočili a vyhráli 2-1. A v Praze bude jasno až polojasno, během dne přechodně zvětšená oblačnost, nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů, slabý přes den mírný severozápadní až severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Na pražském okruhu z letiště Nde a na D1 za sjezdem na Evropskou je blokovaný jeden pruh a ten pravý mezi 24. a 23. kilometrem, tam pracují silničáři. Celý úsek je označený kužely. A pokračuje uzavírka dálnice D10 mezi Prahou a Mladou Boleslaví mezi 10. a 14. kilometrem u Staré Boleslavy na 13. a 5. kilometru. Bourají lávku pro pěší, odklon pro osobní vozidla je ve směru z Prahy na exitu 10 Brandýs nad Labem a ve směru z Mladé Boleslavy na exitu 14. Stará Boleslav. Pro nákladní dopravu je možná objízdná trasa ve směru z Mladé Boleslavy na exitu 27 Benátky nad Jizerou přes Lysou nad Labem na dálnici D11 a obráceně. Omezení by mělo skončit kolem 9. hodiny dopoledne.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A hezké nedělní ráno vám přeje Vojtěch Přívětivým, je 12. července a 5 minut po 7. hodině posloucháte ranní víkendové vysílání Rádia Praha, ve kterém se vám hodláme starat jak o informační, tak o hudební náskok do nového dne. Před námi třeba hudebník Charlie Puth. Taky zpěvačka Chapel Roan. Kdo dnes slaví narozeniny, kdo slaví svátek a jaké události si dnes připomínáme. O tom budeme s Petrem Jungmanem mluvit už za chvíli. Klidné vstávání.

0: To byla Shakira, posloucháte Radio Praha, dobré jitro vám přejeme. Dnes je to 64 let od prvního koncertu skupiny Rolling Stones. Zásadní událostí si dnes ale připomínáme mnohem víc. Ve vysílání nám o nich řekne Petr Jungmann.
1: Perný den Radia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
3: Neděle 12. července, svátek má Bořek a Bořík. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Moskevský chrám Vasila Blaženého byl vysvěcen v roce 1561. Jedinečný chrám, který je součástí kulturního světového dědictví, nechal vybudovat cár Ivan Hrozný jako připomínku vítězství nad kazaňským chánem Yadigarem Mohamedem. Podle nedoložené legendy byl architekt stavby Postník Jakovlev na příkaz Ivana Hrozného po dokončení prací oslepen. Před 75 lety v roce 1951 v Jihlavě začal soud se 14 obviněnými v kauze Babice. Jen o 10 dní později, kdy v této vesnici na Třebíčsku byli zavražděni 3 komunističtí funkcionáři. Letecká havárie československého dopravního letadla se odehrála v roce 1961 u marocké Casablanky. To je 65 let. Kvůli špatnému počasí letoun IL-18 musel místo v Rabatu nouzově přistát právě v Casablance. Ani tam nebylo počasí ideální. Letoun zachytil o vedení vysokého napětí. Na palubě zemřelo všech 72 lidí. Dnes je tomu přesně 64 let, co na scénu vlétli zlí vlasatí hoši ze skupiny Rolling Stones a odehráli svůj první koncert ve slavném londýnském klubu Marquee. V sestavě tehdy v roce 1962 už nechyběli oba tahouni Stonesu, Keith Richards a Mick Jagger. Za první koncert obdrželi celých 20 liber. Teď v pátek vydali nesmrtelní Stonesi nejnovější album Forintown. Naše dopravní tepna, přetížená a často ucpaná dálnice D1 slaví 55. narozeniny.
4: Dálnici tedy máme, pravda, zatím ji přejedete dřív, než vykouříte jednu cigaretu, ale už přitom můžete snít o tom, že jednou sundáte nohu z plynu až v Bratislavě.
3: První 21-kilometrový úsek D1 z Prahy do Mirošovic byl za velké slávy otevřen právě 12. července 1971. První úsek se stavěl necelé 4 roky. Z Prahy do Brna se poprvé jelo 7. listopadu 1980. Docela všední obyčejný. Naše jazzová legenda, zpěvačka Vlasta Průchová, se narodila přesně před 100 lety ve slovenském Ružomberoku. 50 má dnes původem Plzeňák, moderátor Tomáš Kraus. A před 50 lety se taky narodila podle časopisu People jedna ze 100 nejkrásnějších lidí planety, herečka Anna Friel. My ji známe jako Alžbětu Bátory z Jakubiskova velkofilmu. A já přeju hezkou neděli.
0: Ta neděle bude jasná až polojasná, během dne přechodně se zvětšenou oblačností a teploty mezi 27 až 29 stupni. V pražském okruhu z letiště na D1 za sjezdem na Evropskou stále blokovaný jeden pruh mezi 24 a 23 kilometrem pracují silničáři. V pravém pruhu celý úsek je označený kužely. A pokračuje uzavírka dálnice D10 mezi Prahou a Mladou Boleslaví mezi 10. a 14. kilometrem u Staré Boleslavy. Odklon pro osobní vozidla ve směru z Prahy na exitu 10, ve směru z Mladé Boleslavy na exitu 14. Omezení by mělo skončit v dopoledních hodinách. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Vinyl.
5: Každé pondělí na Rádiu Praha.
6: Na Rádiu Praha.
1: V pondělí večer si dáme určitě rok. Jaký? Nejnovější album britských dní.

0: To byla Chapel Roan, posloucháte Rádio Praha. Dobré ráno vám přejeme, bude 7:30, teď vysíláme krátké zprávy. Slovo má Václav Miller.
1: Dobré ráno, za nepřipoutaného psa v autě můžou řidiči v Česku dostat pokutu až 2000 korun. Policisté proto připomínají, aby si lidi dávali na správné zabezpečení pozor. Psa je možné zafixovat speciálním bezpečnostním pásem, který se připne k postroji, ale taky třeba

0: legislativy se bude zítra zabývat vláda. Ministr vnitra předkládá také materiál s vyčíslením, kolik by měla letos stát opatření související s vyhlášeným stupněm ohrožení terorismem. Na programu kabinetu je i novela zákona o ochraně veřejného zdraví, která v souladu s unijními požadavky stanovuje, jaké materiály mohou přicházet do styku s pitnou vodou. Ruský dronový útok na ukrajinský Charkov zranil nejméně 2 lidi, včetně 16-leté dívky. Na Telegramu o tom informuje náčelník správy Charkovské oblasti Oleh Sinihubov. Starosta druhého největšího ukrajinského města Ihor Terechov dodává, že bezpilotní letouny poškodily 20 obytných budov. Ukrajina se už 5. rokem brání rozsáhlé ruské agresi. V Praze bude většinou jasno až polojasno s teplotami 27 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Pojďme se podívat taky na pražské silnice. Na okruhu z letiště na D1 za sjezdem na Evropskou stále blokovaný jeden pruh mezi 23 a 24 kilometrem. Pracují silničáři v pravém pruhu. Celý úsek je označený kužely. V ulici Střelničná na Praze 8 asi dejte pozor, je tam neprůjezdný pravízdní pruh kvůli opravě teplovodu. Je to ve směru jízdy na Prosek a pokračuje uzavírka dálnice D10 mezi Prahou a Mladou Boleslaví mezi 10. a 14. kilometrem. U Staré Boleslavy na 13,5 kilometru totiž bourají lávku pro pěší. Odklon pro osobní vozidla ve směru z Prahy na exitu 10, ve směru z Mladé Boleslavy na exitu 14. Pro nákladní dopravu je možná objízdná trasa, a to ve směru z Mladé Boleslavy na exitu 27 Benátky nad Jizerou přes Lysou nad Labem na dálnici D11 a obráceně. Omezení by mělo skončit v 9 hodin dopoledne.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
2: Hezké ráno, 2,5 minuty po 7:30 pokračuje ranní víkendové vysílání Rádia Praha. Pokud dnes pojedete po pražské magistrále do Holešovic, měli byste počítat s možným zpožděním, respektive s větším, než na jaké jsme na magistrále zvyklí. Dělníci totiž začali opravovat hlavku v most nad ostrovem Štvanice. Víc si řekneme už za chvíli, teď Charlie Puth. Hezký

0: Okami.
1: Posloucháte Rádio Praha, děkujeme, že jste s námi v neděli 12. července. 7 hodin 45 minut, to je aktuální čas. Přejeme vám krásné dobré ráno. No a pojďme se podívat na počasí. V Praze čekáme většinou jasno až polojasno, s teplotami mezi 27 až 29 stupni. Na pražském okruhu z letiště na D1 za sjezdem na Evropskou hlásíte blokovaný jeden pruh mezi 24 a 23 kilometrem, pracují silničáři v pravém pruhu, celý úsek je označený kužely. Pokračuje také uzavírka dálnice D10 mezi Prahou a Mladou Boleslaví mezi 10 a 14 kilometrem u Staré Boleslavy. Na 13. pultem bourají lávku pro pěším, odklon pro osobní vozidla je ve směru z Prahy na exitu 10 Brandýs nad Labem a ve směru z Mladé Boleslavy na exitu 14 Stará Boleslav. Pro nákladní dopravu je možná objízdná trasa ve směru z Mladé Boleslavy na exitu 27 a na dálnici D11 a obráceně omezení by mělo skončit v dopoledních hodinách. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: To byla Katy Perry, posloucháte Radio Praha, dobré ráno. Pražští silničáři začali opravovat hlávku v most nad ostrovem Štvanice. Ve směru z centra do Holešovic proto řidiči musí jezdit pouze jedním pruhem. V opačném směru je magistrála plně průjezdná. Omezený je ale taky provoz tramvají.
1: Po hlávkově mostě pomalu projíždí auta z centra do Holešovic. Na příjezdu se tvoří krátké kolony. Kvůli opravám tady také nemůžou jezdit tramvaje, popisuje Sofie, která pravidelně jezdila na zastávku u ostrova Štvanice.
2: Na tenis, tady do klubu. Asi budu jezdit někam co nejblíž a dojdu to pěšky. No.
1: Kvůli rekonstrukci museli změnit trasu tramvajové linky 12 a 41, vysvětluje mluvčí dopravního podniku Prahy Aneta Řehková.
3: V oblasti mohou například cestující využít linku metra C, aby se dopravili z Vltavské na Florence. Náhradní doprava není zavedena.
1: Silničáři musí na Hlávkově mostě opravit přechodové železobetonové desky, které jsou ve špatném stavu, přibližuje mluvčí technické správy komunikací hlavního města Barbora Lišková.
4: Byly dvě možnosti, buď to je kompletně vyměnit, což by znamenalo deinstalování tramvajového tělesa, nebo vyrobit speciální zpevnění, což budeme realizovat, tak abychom zkrátili to dopravní omezení.
1: Práce by tak měly skončit do 30. srpna. Od pondělí ale budou na pražské magistrále další omezení, konkrétně u hlavního nádraží. Správa železnic tam totiž bude opravovat stropní desku odbavovací haly, popisuje mluvčí organizace Nela Frýbová.
5: Práce na magistrále potrvají do poloviny listopadu. Po celou dobu rekonstrukce zůstanou zachovány vždy dva jízdní pruhy v každém směru.
1: Navíc bude uzavřené parkoviště nad odbavovací halou. Rekonstrukce vyjde na 290 milionů korun. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.

0: Posloucháte Radio Praha, bylo 8 hodin a teď vysíláme další aktuální zprávy. Slovo má Václav Miller. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Je neděle 12. července.
2: Řidiči od zítřka pojedou po magistrále v Praze u hlavního nádraží v každém směru jen dvěma pruhy. Omezení potrvá do poloviny listopadu. Lidé by v prachovských skalách chtěli dodržovat zákaz kouření. Hrozí riziko požáru, upozorňují majitelé. Evropská komise doporučila zrušit finanční grant benátskému bienále kvůli účasti Ruska. A v Praze bude většinou jasno až polojasno s teplotami 27 až 29 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Správa železnic začíná opravovat stropní desku odbavovací haly pražského hlavního nádraží. Do budovy na několika místech zatéká. Silničáři proto od zítřka omezí provoz na magistrále. Uzavřené bude i parkoviště nad halou, říká mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
4: Práce na magistrále potrvají do poloviny listopadu. Po celou dobu rekonstrukce zůstanou zachovány vždy dva jízdní pruhy v každém směru.
2: Návštěvníci prachovských skal v Českém ráji by měli v přírodní rezervaci důsledně dodržovat zákaz kouření. Upozorňují na to její majitelé. Kouření cigaret a rozdělávání ohňů je ve školách zakázané celoročně, doplňuje spolumajitelka prachovských skal Rita Štor-Šliková.
5: A vzhledem k současnému suchu, tedy prosíme o návštěvníky o toto důsledné dodržování tohoto pravidla, protože tím samozřejmě nejen chrání naši jedinečnou přírodu, přírodní rezervace, ale i bezpečnost všech ostatních návštěvníků.
2: Domácí zvířata musí být při cestách v autě bezpečně připoutaná. Policisté to připomínají v souvislosti s letními dovolenými. Při nedodržení pravidel můžou řidiči udělit pokutu až 2000 korun. U nepřipoutaného psa nebo kočky je také výrazně vyšší riziko, že nepřežije i menší dopravní nehodu. Podle dopravního policisty plukovníka Jana Straky je hlavní, aby zvíře nedosáhlo na řidiče.
6: Psi jezdí na předních sedadlech, mohou se leknout, v případě, že někdo vedle zatroubí, skočí na toho řidiče, ten se lekne, strhne volant, nehoda je na světě.
2: Psa je možné bezpečně zafixovat speciálním bezpečnostním pásem, který se připne k postroji, ale také mříží, která oddělí kufr od zbytku interiéru nebo klecí. Pro kočky se zase hodí přepravky. Veterináři také varují, že při nárazu je prakticky nemožné udržet mazlíčka na klíně. Evropská komise vyzvala k ukončení financování benátského bienále. Důvodem je účast Ruska. Informuje o tom agentura DPA. Moskva na své světové přehlídce současného umění vystavuje letos poprvé od začátku ruské války na Ukrajině. Podle finské zástupkyně Evropské komise ale nerespektuje demokratické hodnoty, které evropská kultura prosazuje a má za úkol chránit. Komise proto navrhuje zrušit benátskému bienále grant ve výši 2 milionů eur, tedy skoro 50 milionů korun. 21-letá tenistka Linda Nosková slaví svůj první grandslamový titul. Ve Wimbledonu porazila v historicky prvním českém finále Karolínu Muchovou po sadách 6-2, 5-7 a 6-3. Nosková mohla zápas ukončit už ve druhém setu. Její soupeřka ale postupně odvrátila 5 matchbolů. Pokračuje Nosková.
7: Kala je skvělá hráčka právě v tomhle. V některých momentech jsem určitě do toho mohla jít víc. To byla moje chyba 100%. Tyhle ty momenty jsou určitě něco, z čeho se můžu poučit, ale jsem strašně ráda, že jsem dokázala v tom třetím setu hlavně úplně od začátku vlastně začít.
2: Obhájci titulu světových šampionů, fotbalisté Argentiny, míří do semifinále mistrovství světa. Nad Švýcarskem zvítězili 3-1 po prodloužení a o postup do finále se zahrají s Anglií, která zdolala Norsko 2-1 po prodloužení. Druhou semifinálovou dvojici tvoří reprezentace Španělska a Francie. V Praze bude jasno až polojasno, během dne přechodně zvětšená oblačnost, nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů, slabý přes den mírný severozápadní až severní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Opatrně teď na příjezdu do Prahy po dálnici D1. Mezi 5. a 15. kilometrem tady jede pomalu jedoucí vozidlo údržby po zpevněné krajnici, tedy v odstavném pruhu. Na pražském okruhu z letiště na D1 za sjezdem na Evropskou stále blokovaný jeden pruh mezi 24. a 23. kilometrem pracují silničáři. V pravém pruhu celý úsek je označený kůžely a pokračuje uzavírka dálnice D10 mezi Prahou a Mladou Boleslaví mezi 10. a 14. kilometrem u Staré Boleslavy. Na 13,5. kilometru bourají lávku pro pěší. Pro nákladní dopravu je možná objízdná trasa ve směru z Mladé Boleslavy na exitu 27 Benátky nad Jizerou přes Lysou nad Labem na dálnici D11 a obráceně. Omezení by mělo skončit v dopoledních hodinách.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Jitro, tady je ranní víkendová Praha. V Karlových Varech skončil mezinárodní filmový festival. Bodovali na něm snímky Padlé ovoce a Milovník, ne bojovník. Za festivalem se ohlédneme už za chvíli. No a co nás čeká za muziku po 8 hodině? Zazní Tomas Robin. Taky Coldplay. Jako první Zed a Alicia Cara. Tady je skladba jménem Stay. Hezký poslech vám 6:15 po 8 hodině. Přeji Vojtěch přívětivý. Vstáváte s Rádiem Praha.

0: Play. Dobré ráno vám přejeme v 8 hodin 17,5 minuty. Posloucháte Rádio Praha. 60. ročník Karlovarského filmového festivalu zná své vítěze. Hlavní cenu, Křišťálový globus, získalo myanmarské drama Padlé ovoce, které vzniklo i v české a francouzské koprodukci. Porota ho popsala jako film, který začíná jako portrét přátelství, ale postupně se mění v drásavé drama o posedlosti a kvír touze. Českou stopu má i vítěz soutěže Proxima, snímek Milovník ne bojovník slovenské režisérky Martiny Buchelové, který porota ocenila za nižný pohled na dospívání a vztahy. Na závěrečném ceremoniálu převzali ceny také Juliette Binochetová, Magda Vašáriová a Jeffrey Wright. Festival letos slavil nejenom jubilejní 60. ročník, ale i 80 let od svého založení. Podle pořadatelů dorazilo přes 11 000 akreditovaných návštěvníků a prodalo se více než 132 000 vstupenek. 61. ročník KVIFu proběhne od 2. do 10. července 2027. Dnes je neděle 12. července a čekáme jasnou až polojasnou oblohu v Praze. Během dne přechodně zvětšená oblačnost, teploty do 29 stupňů.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: V pražském okruhu z letiště na D1 za sjezdem na Evropskou stále blokovaný jeden pruh mezi 24 a 23 kilometrem pracují silničáři. V pravém pruhu celý úsek je označený kužely. Opatrně na příjezdu do Prahy po dálnici D1 mezi 15 a 5 kilometrem jede pomalu jedoucí vozidlo a údržby po odstavném pruhu. No a pokračuje také uzavírka dálnice D10 mezi Prahou a Mladou Boleslaví mezi 10 a 14 kilometrem u Staré Boleslavy. Šťastnou cestu!
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Dobré jitro, je 8:30, posloucháte Rádio Praha, teď vysíláme krátké zprávy, které připravil Václav Miller.
1: Dobré ráno, vládní novela stavebního zákona, kterou v pátek schválila sněmovna, počítá s výraznou centralizací. Počet místních stavebních úřadů by se měl snížit přibližně o 2/3 a vzniknul by měl jeden hlavní úřad rozvoje území v Praze. Podle prezidenta Petra Pavla může být problém pražský úřad obsahovat.

0: Celý úsek je označený kužely. Opatrně na příjezdu do Prahy po D1 a v odstavném pruhu, totiž mezi 15. a 5. kilometrem, jede pomalu jedoucí vozidlo údržby. Pokračuje také uzavírka dálnice D10 mezi Prahou a Mladou Boleslaví mezi 10. a 14. kilometrem, u Staré Boleslavy na 13. a 5. kilometru totiž bourají lávku pro pěší. Odklon pro osobní vozidla je ve směru z Prahy na exitu 10 Brandýs nad Labem a ve směru z Mladé Boleslavy na exitu 14 Mladá Boleslav. Pro nákladní dopravu je možná objízdná trasa ve směru z Mladé Boleslavy na exitu 27 Benátky nad Jizerou přes Lysou nad Labem na dálnici D11 a obráceně omezení by mělo skončit zhruba za půl hodiny.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Festival pouličního divadla Za dveřmi slaví 18. narozeniny. Od 14. do 19. července vás zve před Průmyslový palác na výstavišti a na Mariánské náměstí. Čeká vás divadlo, akrobacie, největší česká loutka i nejmenší taxík na světě. Dále hudba, rodinný den a závěrečná gala show. 6 dní, začátky kolem 16. hodiny a vstup dobrovolný. Více na zadveřmi.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Hezké ráno, děkujeme, že jste se neděli s datem 12. července rozhodli odstartovat s Rádiem Praha jeskyně, tak jak je neznáte, na výstavě fotografií Petra Zajíčka anebo letní shakespearovské slavnosti. Pár tipů na to, co dnes podniknout v hlavním městě, pro vás budeme mít už za chvíli. Teď 3 a 3 čtvrtě minuty po půl deváté pokračujeme s muzikou, tady je Tomáš Robin.

0: Prejtro ve 8:45 posloucháte Rádio Praha. Děkujeme, že vstáváte právě s námi v neděli 12. července na výstavu fotografií fotografa Petra Zajíčka nebo na letní Shakespeareovské slavnosti. Nás teď pozve kolega Jiří Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký víkend. Podívejte se do jeskyní tak, jak je neznáte. V Národním zemědělském muzeu otevřeli speciální výstavu fotografií fotografa Petra Zajíčka. Výstava přibližuje třeba nejdelší zpřístupněný krasový systém v Česku, a tedy sloupsko-šošovské jeskyně s hlubokými propastmi, nebo boskovské dolomitové jeskyně v Podkrkonoší s největším smaragdovým podzemním jezerem v Česku. Výstavu fotografií najdete na střeše Národního zemědělského muzea na Letné. A pokračují letní Shakespeareovské slavnosti. Ty jsou nejstarší a největší divadelní přehlídkou pod širým nebem v Evropě zaměřenou na uvádění děl Williama Shakespearea. Představení se odehrávají v prostoru před nejvyšším purkrabstvím Pražského hradu a taky na venkovní scéně Lichtenštejnského paláce v horní části Malostranského náměstí. Teď o víkendu tam můžete vidět letošní novinku, komedii Omylů. Nebudou ale chybět ani oblíbené hry z minulých let. A typů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: Ať už máte dnes plány jakékoliv, tak je třeba počítat s tím, že v Praze dnes čekáme teploty mezi 27 až 29 stupně Celsia. Obloha by měla být většinou jasná až polojasná. V Pražském okruhu z letiště na D1 za sjezdem na Evropskou blokovaný jeden pruh mezi 24 a 23 kilometrem pracují silničáři. V pravém pruhu celý úsek je označený kůželi. A pokračuje uzavírka dálnice D10 mezi Prahou a Mladou Boleslaví mezi 10 a 14 kilometrem u Staré Boleslavy na 13,5 kilometru. Totiž bourají lávku pro pěším. Odklon pro osobní vozidla je ve směru z Prahy na exitu 10 Brandýs nad Labem a ve směru z Mladé Boleslavy na exitu 14 Stará Boleslav. Pro základní dopravu je možná objízdná trasa ve směru z Mladé Boleslavy na exitu 27. Omezení by mělo skončit zhruba za čtvrt hodiny. Aktuální informace řekneme po zprávách v celou.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Společně s Debbie jsme se dotkli slunce, 9 hodin a na Rádiu Praha vysíláme další aktuální zprávy. Připravil je Václav Miller. Václave, dobré ráno ti přeju.
1: Dobré ráno. Policie varuje před podvodníky, kteří přes SMS zprávy vymáhají pokuty za rychlou jízdu. V Česku přibývá vůdců lodí pro rekreační plavbu. Spojené státy v noci zasáhly na 140 íránských cílů a bude většinou jasno až polojasno s teplotami 27 až 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Policie varuje před další vlnou podvodných SMS zpráv. Útočníci se v nich tentokrát vydávají za dopravní policisty a po lidech žádají zaplacení pokuty za údajné překročení povolené rychlosti v autě. Zároveň jim vyhrožují soudem nebo zákazem řízení. Cílem je ukrást peníze nebo taky osobní data obětí. Mluvčí policejního prezidia Jakub Minčálek doporučuje na takové zprávy vůbec nereagovat. Policie podle něj takto totiž nekomunikuje.
3: Nikdy nikoho přes SMSky nevyzývá. Stejně tak nebude nutit adresáta nebo toho, komu má být ta zpráva doručena, aby vyplňoval nějaké online údaje nebo platil jakýkoliv finanční obnos přes různé platební brány.
1: Podrobnosti jsou na serveru iRozhlas.cz v rubrice Ověřovna. Zájem o plavbu na vnitrozemských vodách v Česku roste. Podle státní plavební správy přibývá majitelů oprávnění vůdce malého plavidla. Ti se pak můžou plavit po českých řekách, kanálech, přehradách a nádržích na své motorové lodi nebo plachetnici. Případně můžou zájemci využít rozšíření na dovolené u moře ve vodách u pobřeží. Například termíny teoretických státních zkoušek v létě jsou už plné. Pokračuje ředitelka státní plavební správy Klára Kroupa Němcová.
4: Přibyde v naší evidenci kolem 3,5 tisíce nových držitelů průkazu způsobilosti. Celkem je to nějakých 71 tisíc držitelů průkazu vůdce malého a rekreačního plavidla v České republice.
1: Mimořádně silný a časný stres ze sucha vykazují stromy v lesích Mendlovy univerzity v Brně. V tomto období trpí i stromy, které přitom mají být proti podobným podmínkám odolné. Síť měřících stanic Dendro Network, které jsou rozmístěné po celé republice, měří teplotu nebo vlhkost vzduchu a půdy a hlavně přímou reakci stromů. Jaké jsou vyhlídky na nejbližší dny, uvádí Jan Krejza z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd.
5: Když se díváme na, řekněme, ten blízký výhled do budoucna, což je třeba příštích 10 dní, tak rozhodně ta predikce do budoucna není růžová a predikuje se, že to sucho bude dál se prohlubovat a sílit, což pro ty lesy rozhodně není dobrá zpráva.
1: Americká armáda při nočních útocích na Írán cílila například na raketové a dronové základny, muniční sklady nebo komunikační sítě. Oblastní velitelství americké armády CENTCOM to uvedlo na síti X. Při třetí vlně útoků v tomto týdnu Spojené státy zasáhly asi 140 cílů. Teherán tvrdí, že až do odvolání znovu uzavřel Hormuzský průliv. CENTCOM nicméně píše, že plavba klíčovou úžinou pokračuje. Fotbalisté Anglie postoupili do semifinále mistrovství světa. Norsko vyřadili v Miami po výhře 2-1 po prodloužení, o které dvěma brankami rozhodl záložník Jude Bellingham. V dresu Severanů se naopak poprvé na turnaji při svém startu neprosadil útočník Erling Haaland. Německý kouč Angličanů Thomas Tuchel ocenil, jak jeho svěřenci norského střelce ubránili.
6: Myslím, že jsme měli opravdu dobrou obranu. Zejména stopeři předvedli proti Haalandovi fyzicky dost náročný výkon. Hlídali ho neustále, byli odvážní a velmi, velmi silní.
7: And they were very, very strong.
1: Anglie se semifinále mistrovství světa utká s Argentinou, která porazila Švýcarsko 3-1 po prodloužení. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Francie a Španělsko. V Praze bude jasno až polojasno, během dne přechodně zvětšená oblačnost, nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů, slabý přes den mírný severozápadní až severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Na dálnici D10 Praha Mladá Boleslav počítejte dál s úplnou obousměrnou uzavírkou mezi exity 10 Brandýs a 14 Stará Boleslav. Po nočním bourání lávky tam ještě uklízejí, provoz má a nebo měl být původně obnovený v 9 hodin. Aktuální informace říkají, že by ten provoz měl být obnovený až kolem 3 odpoledne. Budeme to dál sledovat. Osobně auta zatím objíždějí přes Brandýs, tam už se tvoří chvílemi kratší kolony, vozidla nad 12 tun musí delší objížďkou přes Zápy na Poděbradskou silnici 611 a pak ze Starého Vestce přes Lysou k Benátkám a opačně. No a připomenu, že na pražském okruhu z letiště na D1 za sjezdem na Evropskou je blokovaný jeden pruh mezi 24. a 23. kilometrem, pracují silničáři v pravém pruhu, celý úsek je označený kužely. Šťastnou cestu vám přejeme.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: No a přejeme také hezké nedělní ráno, je neděle 12. července. Festival v Karlových Varech skončil, možná se z něj už příští týden přesunete na Colors of Ostrava. Středeční headlinery skupinu 21 Pilots vám na Praze zahrajeme po 9:45. V této hodině zazní taky Alex Warren. A kdo dnes slaví svátek, kdo slaví narozeniny a jaké události si dnes připomínáme, to vám řekneme už za pár minut. Od mikrofonu vám 6,5 minuty. Po 9. hodině přeje hezký poslech Vojtěch Přívětivý.

0: DJ Ale Farben dozněl ve vysílání Rádia Praha. Dobré ráno vám přejeme. Pokud dnes pojedete po dálnici D1, zkuste si vzpomenout na to, že je dnes oslavenkyní. Česká dopravní tepna dnes totiž slaví 55 let od otevření svého prvního úseku. 12. července se toho ale napříč historií stalo mnohem víc.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
3: Neděle 12. července. Svátek má Bořek a Bořík. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Moskevský chrám Vasila Blaženého byl vysvěcen v roce 1561. Jedinečný chrám, který je součástí kulturního světového dědictví, nechal vybudovat cár Ivan Hrozný jako připomínku vítězství nad kazaňským chánem Yadigarem Mohamedem. Podle nedoložené legendy byl architekt stavby Postník Jakovlev na příkaz Ivana Hrozného po dokončení prací oslepen. Před 75 lety v roce 1951 v Jihlavě začal soud se 14 obviněnými v kauze Babice. Jen o 10 dní později, kdy v této vesnici na Třebíčsku byli zavražděni 3 komunističtí funkcionáři. Letecká havárie československého dopravního letadla se odehrála v roce 1961 u marocké Casablanky. To je 65 let. Kvůli špatnému počasí letoun IL-18 musel místo v Rabatu nouzově přistát právě v Casablance. Ani tam nebylo počasí ideální. Letoun zachytil o vedení vysokého napětí. Na palubě zemřelo všech 72 lidí. Dnes je tomu přesně 64 let, co na scénu vlétli zlí vlasatí hoši ze skupiny Rolling Stones a odehráli svůj první koncert ve slavném londýnském klubu Marquee. V sestavě tehdy v roce 1962 už nechyběli oba tahouni Stonesu, Keith Richards a Mick Jagger. Za první koncert obdrželi celých 20 liber. Teď v pátek vydali nesmrtelní Stonesi nejnovější album Porinton. Naše dopravní tepna, přetížená a často ucpaná dálnice D1 slaví 55. narozeniny.
4: Dálnici tedy máme, pravda, zatím ji přejedete dřív, než vykouříte jednu cigaretu, ale už přitom můžete snít o tom, že jednou sundáte nohu z plynu až v Bratislavě.
3: První 21-kilometrový úsek D1 z Prahy do Mirošovic byl za velké slávy otevřen právě 12. července 1971. První úsek se stavěl necelé 4 roky. Z Prahy do Brna se poprvé jelo 7. listopadu 1980. Docela všední obyčejný. Naše jazzová legenda, zpěvačka Vlasta Průchová, se narodila přesně před 100 lety ve slovenském Ružomberoku. 50 má dnes původem Plzeňák, moderátor Tomáš Kraus. A před 50 lety se taky narodila podle časopisu People jedna ze 100 nejkrásnějších lidí planety, herečka Anna Friel. My ji známe jako Alžbětu Bátory z Jakubiskova velkofilmu. A já přeju hezkou neděli.
0: Ta neděle bude jasná až polojasná, během dne přechodně se s většinou oblačností. Teploty by se měly pohybovat mezi 27 až 29 stupni Celsia. Na dálnici D10 Praha Mladá Boleslav počítejte stále s úplnou obousměrnou uzavírkou mezi exity 10 Brandýs a 14 Stará Boleslav. Po nočním bourání lávky tam totiž ještě uklízejí. Provoz měl být původně obnoven a v 9 hodin, nicméně stále zavřeno, situace budeme dál sledovat. Osobní auta zatím objíždějí přes Brandýs, tam už se tvoří chvílemi kratší kolony. Vozidla nad 12 tun musí delší objížďkou přes Zápy na Poděbradskou silnici 611 a pak ze Starého Vestce přes Lysou k Benátkám a opačně. No a připomínám, že na pražském okruhu z letiště na D1 za sjezdem na Evropskou blokovaný jeden pruh mezi 24 a 23 kilometrem, tam pracují silničáře v pravém pruhu, celý úsek je ale označený kužely. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro.
5: protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naladte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: To byl Tom Grennan, minuta po půl desáté, to je aktuální čas. Rádio Praha teď vysílá krátké zprávy, připravil je Václav Miller.
1: Policie varuje před novým typem podvodných zpráv, v nich se útočníci vydávají za dopravní policisty a po obětech vymáhají pokuty za rychlou jízdu. Zároveň jim vyhrožují soudem nebo zákazem řízení. Policisté proto doporučují na takové zprávy nereagovat. Připomínají, že nikdy tímto způsobem nekomunikují. Za nepřipoutaného psa v autě můžou řidiči v Česku dostat pokutu až 2000 korun. Policisté proto připomínají, aby se lidi dávali na správné zabezpečení pozor. Psa je možné zafixovat speciálním bezpečnostním pásem, který se připne k postroji, ale také třeba mříží, která oddělí kufr od zbytku interiéru nebo klecí. Záměrem revize krizové a obranné a související legislativy se bude zítra zabývat vláda. Ministr vnitra

0: Na silnicích začneme v ulici Točitá v Praze. U křižovatky s ulicí Nová cesta je odstavené porouchané auto a pozor, je tam také olej na vozovce, může to klouzat, tak velmi opatrně v tomto místě. Opatrně taky na sjezdu z Karlovarské na Pražský okruh směrem z centra, tady havarovala dvě osobní auta. Problémy máme i v Letenském tunelu, a to kvůli odstavenému porouchanému vozidlu. Na místě očekávají možné zdržení a ještě připojím D5, kde máme komplikaci na 27. kilometru ve směru od Rozvadova do Prahy. Tady je odstavené porouchané osobní auto. Tak opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Malého Vaška čekají dobrodružné prázdniny u dědy. Slavná komedie Jak dostat tatínka do polepšovny. ČT2. Dojedou do cíle živí? Na cestu plnou nebezpečných nástrah se rozjede Dostavník v premiérovém filmu. A ČT Art. Miroslav Horníček a jeho hosté Jaroslava Adamová a Jiří Suchý připomínají legendární osobnost české kulturní scény Jana Vericha. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Rádio Praha dospívala Billie Eilish, za chvíli ji vystřídá Sienna Spyro nebo třeba skupina Roxette. Máte-li rádi divadlo, pak si určitě nenechte ujít letní scénu Studia 2. Vyšehradský amfiteátr hostí ty nejoblíbenější české herce v komediích i dramatech, které vás pobaví i dojmou. Divadlo pod širým nebem s výhledem na noční Prahu je jedním z nejromantičtějších zážitků, které můžete do konce srpna zažít. Program je nabitý premiérami i osvědčenými hity, které pravidelně vyprodávají sály. Metropolitní léto hereckých osobností vás ani letos nesklame a více zajímavých tipů najdete i na našem webu praha.rozhlas.cz. Doplníme aktuální dopravní informace. Na sjezdu z Karlovarské ulice na Pražský okruh směrem z centra dejte pozor. Vyšetřují tady nehodu dvou osobních aut. Problémy jsou také v ulici Točitá u křižovatky s ulicí Nová cesta. Je tady odstavené porouchané auto a pozor, na vozovce je olej. Může to klouzat. Opatrně také v Letenském tunelu, tam máme hlášené odstavené porouchané vozidlo. A ještě připojím komplikace v Cínovecké ulici v Praze Ďáblicích. Kvůli pracem na vozovce je tady dopravní omezení, neprojedete pravým místním pruhem ve směru z centra. V úseku sjezdu na Kosteleckou a nájezdu od Kostelecké ulice. Stejné omezení tady, tedy neprůjezdný pravý jízdní pruh je i na přemostění k Belské ulice. Práce v tomto místě potrvají do 16. července. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Je 11 hodin na Rádiu Praha, čas dalších zpráv, které přináší Václav Miller.
1: Hezké dopoledne. Za dronky bude areál kolečkových sportů. Ředitelství silnic a dálnic se bude zabývat pády velkých kusů asfaltu do řeky Ohře v Karlových Varech. Útoky na Blízkém východě pokračují, rakety zasáhly Jordánsko. Bude až polojasno až oblačno, večer postupně jasno až skoro jasno, teploty 26 až 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha 6 chystá na Ladronce areál kolečkových sportů. Součástí mají být dva ovály pro celoroční inline bruslení. Sportoviště má stát kolem 93 milionů korun. Městská část teď hledá podle mluvčího Marka Zemana stavební firmu.
3: Velký okruh bude mít délku 400 metrů a šířku 8 metrů a uvnitř něj vznikne ještě speciální závodní dráha s délkou 200 metrů a šířkou 6 metrů. Ve středu se bude nacházet výuková plocha o rozměrech 60 x 25 metrů.
1: Z Pražského mostu v Karlových Varech v sobotu padaly do řeky Ohře kusy vozovky. Všimli si toho vodáci, kteří pod mostem projížděli. Ti padající kusy materiálu natočili a video předali policii a redakci zpravodajského serveru iRozhlas. Policie se teď bude případem zabývat. Most od března rekonstruuje ředitelství silnic a dálnic. Jeho mluvčí Jan Riedl řekl, že situaci budou se stavební firmou řešit.
4: I při takto rozsáhlé rekonstrukci nelze tolerovat náhodné pády betonových fragmentů do řeky. Vedení stavby jsme samozřejmě i hned kontaktovali, zajistili jsme změnu organizace práce a budeme jednat o penalizaci. Během dalšího rozebírání stavebních prvků bude navíc vyčleněn dozor, který bude sledovat, případně varovat a řídit provoz přímo pod mostem.
1: Video z incidentu a další podrobnosti najdete na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Klimatizovaných vozidel v české městské hromadné dopravě za posledních 5 let výrazně přibylo. Nejčastěji mají podle Sdružení dopravních podniků klimatizaci autobusy, a to 3 z 5. Nejméně často kvůli vysoké pořizovací ceně tramvaje. Klimatizací jich má jen 1/5, říká mluvčí sdružení Linda Hajlichová.
5: Nejvýraznější nárůst zaznamenaly trolejbusy, u kterých se podíl klimatizovaných vozidel zvýšil 20,7% na 49%. Důvodem je především rychlá obnova v této části vozového parku, protože klimatizace se v posledních letech stává standardní součástí všech nově pořizovaných vozidel.
1: Do dodatečné instalace klimatizace do starších vozidel podle ní dopravní podniky investují výjimečně. Úlomek sestřelené íránské rakety zranil v Kataru 3 lidi, informovalo o tom katarské ministerstvo vnitra. Mezi zraněnými je i dítě. Agentura AFP píše, že 3 íránské rakety zasáhly také Jordánsko. Íránským úderům čelili i Spojené arabské emiráty i Kuvajt a v Bahrajnu zněly varovné sirény. Teherán těmito útoky reagoval na noční americké nálety, které podle amerického velení zasáhly na 140 cílů. Válku zahájili na konci února Spojené státy a Izrael, když začali s útoky na Írán. Boje dočasně přerušilo příměří a podpis memoranda o porozumění. Znepřátelené strany se ale vzájemně obviňují z porušování dohod a Írán kvůli tomu v noci oznámil, že znovu uzavírá Hormuzský průliv. Teniska Linda Nosková se stala 5. Češkou, která vyhrála Wimbledon ve dvouhře. V historicky prvním ryze českém finále porazila Nosková Karolínu Muchovou, a to ve 3 sadách. Muchová prohrála 2. singlové grandslamové finále v kariéře. Před 3 lety neuspěla na Roland Garros, teď na Wimbledonu. Kajakář Josef Dostál zapsal v Montrealu nejlepší letošní výsledek na kilometru ve světovém poháru. Zlatý medailista z olympijských her v Paříži skončil 3. Na vítězného Portugalce Pimentu ztratil Dostál zhruba sekundu. Od 2. Australana Greena ho dělilo 0,5 sekundy. Bude až polojasno, až oblačno, večer postupně jasno, až skoro jasno, s teplotami 26 až 28 stupňů, mírný severozápadní až severní vítr bude večer slábnout.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A přidáme aktuální dopravní informace. Pozor stále na sjezdu z Karlovarské ulice v Praze na Pražský okruh směrem do centra. Tady máme nehodu 2 osobních aut, v šetření stále tady přetrvávají komplikace. V Točité ulici v Praze u křižovatky s ulicí Nová cesta je odstavené porouchané auto a pozor, na vozovce je rozlitý olej, může to klouzat. Opatrně také v letenském tunelu, kde máme hlášené odstavené porouchané osobní auto. A ještě připojím omezení či uzavírky v pražských ulicích. V ulici K Horkám v Praze 15 opravují most a ve směru jízdy v úseku Chorov-Hostivař je střídavý jednosměrný provoz řízený světelnou signalizací. S problémy v tomto místě počítejte do 17. července. A dobře dojeďte.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pěkné nedělní dopoledne. Rekonstrukce zázemí u Motolského koupaliště v Praze má být do konce července hotová. Mezi návštěvníky vzbuzuje rozporuplné reakce. Více k tomu řekneme už kolem 11:30. Ještě muzika, s tou ve víkendové Praze nechybí BB Rexa a Faithless. Ed Sheeran. Dermot Kennedy. Máme 6,5 minuty po 11. hodině. Dobrý poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: se po čtvrt na 12. Taky o tomto víkendu vás se zveme na návštěvu pražské zoologické zahrady, ale vyrazit tam můžete i přes týden. Právě pro cestu do Zoo Praha můžete zvolit lotě pražské paroplavební společnosti. Ta vyjíždí z Rašínova nábřeží do konce srpna denně, vždy v 9, 12 a 15.30 hodin. Tu správnou loď poznáte bezpečně, jezdí se totiž na lodi Odra, která je nově polepená Lego zvířátky. Cesta trvá přibližně 75 minut a během ní uvidíte historické centrum metropole z trošku jiného úhlu. Na lodi si můžete zvolit horní otevřenou terasu nebo třeba dolní uzavřený prostor. Podrobné informace k plavebnímu řádu do i ze zoo najdete v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. A přesouváme se z Vltavy na silnice. Jak to aktuálně vypadá, tak stále platí omezení v Točité ulici u křižovatky s ulicí Nová cesta v Praze. Tady je odstavené porouchané auto a pozor, na vozovce je olej, může to klouzat. Komplikace zůstávají i na sjezdu z Karlovarské na Pražský okruh směrem z centra, kde havarovala před časem dvě osobní auta. Na Pražském okruhu na 21,5 kilometru na trase Modletice-Ruzině je hlášený předmět na vozovce, jedná se o pneumatiku, projíždějte proto opatrně. A ještě připomínám Letenský tunel, kde máme problém v podobě odstaveného porouchaného osobního auta. Očekávejte možné zdržení a dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
2: Pondělí večer si dáme určitě rok. Jaký? Nejnovější album

0: 11 hodin 31 minuta. Dělníci v Praze dokončují obnovu zázemí koupaliště Motol. Hotovo má být do konce července. Místo několika domů, které podle magistrátu roky chátraly, tam nyní stojí moderní dvoupatrová budova s terasou. Některým návštěvníkům se ale nelíbí.
1: Kvalita vody vždycky úžasná, každý rok, od roku 99, tady nebejvají synice, jak to je průtokový rybník.
2: Libor Landa chodí na motolské koupaliště pravidelně už desítky let. Na nově zrekonstruované zázemí se těší.
1: Myslím si, že jedině dobře, protože když tady byly starý sprchy, starý záchody, jeden stánek, kapacitně to nestačilo, tak teďka za tu kvalitu vody a kus přírody tady v té Praze to stojí.
2: Dlouholetou návštěvnicí je taky Jana Krobová. Názor na přestavbu zázemí má ale opačný.
3: Myslím si, že tohle je totální blbost a že to je utápění peněz a bohu ví, co tam je, že to je netransparentní a tak dále. Absolutně vůbec to tady není zapotřebí. Sem chodí starý babičky, rodiny s dětmi, které nepotřebují takovýhle megalomanský stavby, který stojí strašný peníze. Lidi sem chodí kvůli přírodě, kvůli koupání božímu a ne kvůli takovýhle hovadinu.
2: Předchozí zázemí podle magistrátu nevyhovovalo kapacitně, hygienicky ani esteticky. Magistrát se pro opravu rozhodl i kvůli tomu, že areál každou zimu obývali lidé bezdomova a ničili ho vandalové. Nově budou vnitřní prostory v provozu celoročně. Podle náměstkyně primátora pro životní prostředí Jany Komrskové z Pirátů bude budova ekologicky šetrná díky zelené střeše a tepelným čerpadlům.
4: Výsledkem rekonstrukce bude nové zázemí, které bude zahrnovat šatny, záchody, sprchy, občerstvení s terasou, ale i wellness se novým světem a kavárnou.
2: Nyní už nová budova stojí, dělníci provádějí dokončovací práce a úpravu okolního terénu. Potom zbyde vybavit interiér a celý projekt zkolaudovat. Lidé se mezitím ve vodní ploše běžně koupou bez omezení.
4: Práce probíhaly s jedním přerušením v průběhu zimy, kdy aktuální počasí neumožňovalo stavby pokračovat a budou trvat až do konce července tohoto roku.
2: Rekonstrukce bude stát zhruba 45 milionů korun. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.

0: kilometrů na trase Modletice-Ruzyně. Tady leží na vozovce mezi jízdními pruhy pneumatika, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. A ještě doplním Letenský tunel v Praze, kde máme problém v podobě odstaveného porouchaného vozidla, tak i tady zbystřete pozornost a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Když se červený koberec ve Varech zaklízí, znamená to jediné. Oficiální ozvěny 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary teprve začínají. Šary Vary i letos do Prahy a Brna.

0: Přejeme krásnou neděli, s vámi je stále Rádio Praha a hostem Kateřiny Kubalové v další prázdninové repríze pořadu Až na dřeně dnes bude žena, která celý život zasvětila lidskému mozku a ani po letech ji nepřestává fascinovat, co všechno náš mozek ukrývá a jak o něj pečovat, jak mohou onemocnění mozku ovlivnit naši psychiku a osobnost a bude věda někdy schopná vyrobit mozek umělý? I o tom pohovoří už za pár minut přední česká neuropsycholožka Lenka Krámská. Pořad začíná na Rádiu Praha hned po zprávách v poledne. Dobrou chuť k dnešnímu nedělnímu obědu a hlavně nerušený poslech vám přeje Vláďa Malošík. Doplníme ještě aktuální dopravní informace. Připomínám problémy v podobě nehody v Praze v Mladoboleslavské ulici u křižovatky s Živanickou. Střetlo se tady osobní auto a motocykl. Stále je problém také v Točité ulici u křižovatky s ulicí Nová cesta, kde je odstavené porouchané auto a na vozovce olej, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. Komplikace zůstávají taky na Pražském okruhu na 21,5 kilometru na trase Modlatice Ruzině. Tady je stále varování před pneumatikou na vozovce mezi jízdními pruhy. A připomínám také problém na D10, a to trošku dál ve směru z Prahy na Turnov. Na 59,5 kilometru je tam odstavené porouchané vozidlo. Projíždějte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: 12 hodin, polední zprávy na Rádiu Praha přináší Václav Miller.
1: Dobré poledne. Policie varuje před podvodníky, kteří přes SMS zprávy vymáhají pokuty za rychlou jízdu. Na jih Francie míří z Česka další vrtulník na pomoc s hašením. Spojené státy spustily další intenzivní útoky na Írán. Íránské revoluční gardy opět uzavřely Hormuzský průliv. Bude polojasno až oblačno, večer postupně jasno až skoro jasno. Teploty 26 až 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Policie varuje před další vlnou podvodných SMS zpráv. Útočníci se v nich tentokrát vydávají za dopravní policisty a po lidech žádají zaplacení pokuty za údajné překročení povolené rychlosti v autě. Zároveň jim vyhrožují soudem nebo zákazem řízení. Cílem je ukrást peníze nebo taky osobní data obětí. Mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek doporučuje na takové zprávy vůbec nereagovat. Policie podle něj takto totiž nekomunikuje.
3: Nikdy nikoho přes SMSky nevyzývá. Stejně tak nebude nutit adresáta nebo toho, komu má být ta zpráva doručena, aby vyplňoval nějaké online údaje nebo platil jakýkoliv finanční obnos přes různé platební brány.
1: Podrobnosti jsou na serveru irozhlas.cz v rubrice Ověřovna. Česko poslalo do Francie druhý vrtulník na pomoc s hašením požáru, informovala o tom mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová. O mezinárodní pomoc požádala Francie v rámci mechanismu civilní ochrany Evropské unie. Helikoptéra Black Hawk soukromého provozovatele míří do oblasti u města Valence na jihu země. Boj s požáry tam podle Ochmanové komplikuje členitý a kopcovitý terén.
4: Podpora leteckého hašení je zde proto klíčová. Vrtulník Black Hawk unese velký bambivak, díky kterému může během jediného schozu dopravit na požářiště až 3450 litrů vody. Posádku bude i v tomto případě tvořit 7 lidí, to znamená 2 piloti, 2 technici a 3 hasiči.
1: První vrtulník odletěl z Česka do Francie v pátek a včera už pomáhal s hašením. Spojené státy opět zaútočily na Írán. Podle americké armády zničily na 140 vojenských cílů, včetně raketových základen nebo skladů munice. Byla to reakce na krok Teheránu, který krátce předtím znovu prohlásil Hormuzský průliv za uzavřený. Írán tam zasáhl dvě lodě, které údajně nedodržovaly jeho pokyny.
5: Po íránském útoku na jedno z plavidel se podle Indie pohřešuje jeden její občan. Teherán i Washington se po nové vlně úderů navzájem obvinují z porušování příměří. Íránský vyjednavač a předseda parlamentu Mohamed Bagher Ghalibaf na sociální síti X napsal, že skončila éra jednostranných dohod a že Amerika zaplatí za nedodržování slova. Írán spustil taky odvetné údery. Ty podle Teheránu míří na americkou vojenskou infrastrukturu v zemích arabského poloostrova. Například podle Kataru ale úlomek rakety zranil i 3 civilisty, včetně jednoho dítěte. Protiletecký poplach zněl taky v Bahrajnu nebo Kuvajtu. Matěj Kolář, Český rozhlas.
1: Teniska Linda Nosková získala svůj první grandslamový titul. Ve finále Wimbledonu porazila krajanku Karolínu Muchovou 2-1 na sety. Utkání už mohla Nosková ukončit ve druhé sadě. Vedla 5-2 na gemy, měla 5 matchbolů, ale Muchová skóre otočila a set získala. Nosková pak z kurtu odešla a po zápase vysvětlila, co jí psychicky pomohlo.
6: Jen jsem si říkala, že začíná úplně nový zápas. Šla jsem do koupelny a opláchla se studenou vodou. Když jsem odcházela z kurtu, zahlédla jsem obě trofeje a řekla si, že prostě chci tu větší. To mi opravdu pomohlo. Ve třetím setu jsem pak vyhrála při svém podání úvodní gem. To byly pro mě klíčové momenty zápasu.
1: Dnes se o titul v mužském singlu utkají Ital Sinner a Němec Zverev. Finále začne po 17. hodině. V Praze dnes bude polojasno až oblačno, večer postupně jasno až skoro jasno, teploty 26 až 28 stupňů, mírný severozápadní až severní vítr bude večer slábnout.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jsme s vámi i na silnicích. Na Rádiu Praha sledujeme aktuální dění v Praze a okolí a připomínám komplikace například v Praze Mladoboleslavské ulici v křižovatce s Živanickou. Tam havarovalo osobní auto a motocykl. Pozor také v Točité ulici u křižovatky s ulicí Nová cesta. Tady je odstavené porouchané auto a na vozovce olej. Může to klouzat, projíždějte opatrně. Opatrně i na pražském okruhu na 21. a 0,5 kilometru na trase Modletice Ruzině. Tady je stále pneumatika mezi jízdními pruhy na silnici a pozor si dejte i na D10 na 59,5 kilometru ve směru z Prahy na Turnov. Je tady odstavené porouchané auto. Dobře dojeďte.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Až na dření s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny. Až na dřeň. Na Rádiu Praha.
7: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
8: Odjakživa chtěla pomáhat lidem. Vystudovala psychologii a už roky se věnuje tajemstvím duše ukrytým v mozku. Tak se mimochodem jmenuje i knižní rozhovor, který s ní před časem vyšel. Hostem pořadu Až na dřeň bude už za chvíli uznávaná neuropsycholožka, pedagožka a také vedoucí oddělení klinické psychologie v nemocnici Na Homolce Lenka Krámská. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Jsem opravdu moc ráda, že k nám dnes přišla Lenka Krámská. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pojďme si nejdřív na začátek udělat takový malý slovníček. Kdo je to neurolog, kdo je psycholog a kdo je neuropsycholog, což jste vy, abychom si udělali jasno. Jak to je?
2: To je důležité, určitě na začátek. Tak, neurolog je absolvent lékařské fakulty, který se zabývá neurologickými onemocněními, především jejich diagnostikou a léčbou. A oproti tomu psycholog je absolvent filozofické fakulty a neuropsycholog je psycholog, který je také absolvent filozofické fakulty, ale zároveň má za sebou dlouhé postgraduální vzdělávání v klinické psychologii. Musí složit tedy atestační zkoušku z klinické psychologie, psychoterapie, případně většinou jde to ruku v ruce. A neuropsycholog nebo klinický neuropsycholog je právě klinický psycholog, který se zabývá tou specifickou oblastí neurologie, neurochirurgie, tedy všemi možnými neurologickými diagnózami a různými tedy psychickými projevy pacientů, kteří mají nějaké poškození mozku nebo onemocnění, které třeba i interní onemocnění, metabolické onemocnění či jiné, které ovlivňuje vlastně fungování psychiky. Takže ta klinická neuropsychologie je vlastně takové, řekněme, pojítko právě mezi tou medicínou a těmi humanitními vědami, jako je psychologie.
1: Teď jste nám to moc krásně vysvětlila, cože to vlastně děláte. A ještě mi pověste, jak jste k tomu vlastně dospěla. A jak jste se rozhodla právě pro tu neuropsychologii?
2: Ona ta cesta vlastně začala tak nějak od dětství, protože mě vždycky se líbilo pomáhat druhým a vždycky jsem měla jako hodně, řekněme, rozvinutý pocit pro nějakou pomoc, empatii. Vždycky jsem se snažila pomáhat slabším a zároveň jsem léčila všechny možné panenky a tak a celé vlastně dětství, dospívání jsem si fakt myslela, že půjdu studovat medicínu a dlouho jsem to chtěla, ale až potom, řekněme, v té kvartě jsem se tak nějak rozhodla, že bych zkusila studovat psychologii. A i v té psychologii vlastně je právě řada specializací, takže jsem věděla, že bych chtěla směřovat do zdravotnictví, do medicíny a nezůstat u takové té teoretické psychologie nebo jiných specializací, ale právě jsem chtěla do té nemocnice.
1: Hodně se mluví o tom, že i ty třeba tělesné projevy hodně souvisí právě s tím, co se nám děje v hlavě. Když jsme v nepohodě, tak to tělo to nějakým způsobem hlásí. Je to tak, že když si třeba tu hlavu, duši vyléčíme nebo začneme léčit, že pomůžeme opravdu i tomu tělu, že nám začne být lépe? Dá se to takhle?
2: Určitě, vy jste to řekla zcela přesně. Tak ono je to vzájemně provázané. My víme, že celá řada pacientů, kteří mají tělesné onemocnění, mají například problémy s páteří, s pohybovým aparátem, trpí bolestmi, tak samozřejmě to má dopad, ta chronická třeba bolest nebo pohybové potíže na psychické fungování. A stejně tak obráceně jsou pacienti, a my to vidíme hodně u těch našich pacientů, třeba kteří jsou monitorovaní na epileptologické monitorovací jednotce, kteří například trpí psychogenními poruchami ve smyslu křečí nebo poruch motoriky, jak vlastně ta psychika ovlivňuje to tělesné fungování, že vlastně oni netrpí a priori nějakým tělesným onemocněním nebo onemocněním mozku, které by vlastně ovlivňovalo motoriku nebo které by způsobovalo křeče, jako například epilepsie, ale vlastně ty jejich projevy jsou velmi podobné a i pro řadu třeba zkušených lékařů to je někdy obtížně odlišit. Jestli se skutečně jedná o potíž nebo o diagnózu somatickou nebo neurologickou, anebo psychologickou. A nebo to může být ještě komplikovanější a někdy je to kombinace obojího.
1: Říká Lenka Krámská.

0: až na dřeni s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny až na dřeň. Na Rádiu Praha.
1: Vy jste říkala, že je to někdy těžké rozpoznat pro odborníka, ale co my, co si máme počít? Je něco, čeho si můžeme všimnout, u čeho máme spozornět a říct si, tak to asi nebude jenom obyčejná rýma, bolest zad nebo něco takového. Mm-hmm. Tady už bychom měli zajít za tím odborníkem.
2: Mm-hmm. Já si myslím, že většinou se to týká potíží ve smyslu nějakých poruch nebo tělesných obtíží v důsledku zvýšené psychické zátěže. Často se o tom mluví v souvislosti se stresem. Mm-hmm. Ale samozřejmě stres zažíváme všichni. Každý den, několikrát denně, že jsme vystaveni různým tlakům zvnějšku, ale problém nastává ve chvíli, kdy vlastně ten stres překračuje nějakou naší kapacitu, kterou už jsme schopni zvládat a začne se to projevovat například nechutenstvím, podrážděností, nechutí do činností, které nás dřív bavily, které nás těšily. Dřív jste třeba chodila sportovat, teď už nemáte ani energii. Je to spojeno třeba s úbytkem energie, že už na to opravdu ani na ty věci, které máte ráda, už nemáte vlastně kapacitu. Nebo ztrácíte zájem o sociální kontakty, stahujete se a zároveň začínáte pociťovat nějaké tělesné příznaky typu bušení srdce, zažívací potíže, svírání na hrudi, nebo se to může opravdu projevovat i tím, že právě ti naši pacienti mohou mít různé obtíže typu křečí v důsledku nějakého nahromaděného stresu nebo i nějakých traumat třeba z minulosti. Ono je to opravdu někdy jako taková, řekněme, skládanka, že někdy dlouhou dobu trvá, než vlastně to dospěje na nějakou hraniční mez a pak vlastně to tělo si začne žít jakoby svým vlastním životem, mm-hmm. začne se nějakým způsobem projevovat a my vlastně nad tím ztratíme kontrolu a pak si říkáme, aha, co se to s náma děje, já jsem asi měla nějakou mrtvici, nebo já teď vlastně nemůžu třeba hýbat rukama, nebo mě brní, co se to děje. Jo, můžu mít pocit, že mám tělesné onemocnění. A samozřejmě mohu ho mít, ale zároveň to může být způsobeno právě tím stresem nebo nějakými závažnými psychickými traumaty, nebo jejich kombinací. Jo, takže ono se to tak, jak říkám, skládá, pak to může opravdu, jak se říká, ten pohár přeteče a začne se to takto projevovat. Takže v tu chvíli samozřejmě je důležité vyhledat odbornou pomoc, nechat se tělesně vyšetřit lékařem, praktickým lékařem, specialistou, neurologem a pokud skutečně se vyloučí ty tělesné příznaky, tak potom vyhledat tu odbornou pomoc. Ale myslím si, že není dobré čekat až na to, že mi řekne neurolog, ano, máte asi nějaké potíže spojené se stresem. Dobré je na to myslet, protože myslím si, že v současnosti jsme všichni hodně přetížení a je dobré i v tu chvíli opravdu zkonzult, pokud se necítím dlouhodobě dobře, toho psychologa či psychiatra vyhledat.
1: Lenka Krámská, která je dnes hostem pořadu Až na dřeň, se léta letoucí věnuje mozku. A mozek, to jsme vlastně my. Já někdy říkám, že my jsme vlastně takový mozek na nožičkách.
2: To
1: je
2: krásný.
1: Je to tak. Vy jste to sama napsala i ve své knize, že vlastně ta naše osobnost je tam schovaná.
2: Ano, určitě.
1: A i proto jste si ten mozek vybral?
2: Mně to přijde nesmírně fascinující, jak vlastně opravdu tak relativně malý orgán řídí celý náš život, řídí naše osudy a vlastně se v něm schovává celá naše duše. Tak to mě na tom přijde vlastně fascinující. A já se nezabývám ani tak, řekněme, mozkem. Tím se především zabývají neurochirurgové nebo operacemi mozku a odstraňováním různých patologií. Já se zabývám tím, jak se vlastně nejrůznější právě ty mozkové patologie projevují v psychice. A jak velký mají dopad na to naše každodenní fungování, jaký mají dopad na kvalitu života, na schopnost třeba i řídit automobil, na schopnost zvládat školu, zaměstnání a podobně.
1: Já jsem během té přípravy přemýšlela také nad umělou inteligencí a položila jsem jí záludnou otázku, jestli je chytřejší než lidský mozek. Aha. A ona to tak hezky porovnala, že v některých faktorech je to lepší, druhý je horší, někdo je rychlejší a tak dále, ale pořád tam vsouvala takové to slůvko zatím.
2: Zatím?
1: Takže se ptám, co vy si myslíte? Bude někdy možné vytvořit něco jako umělý mozek? Je to reálné?
2: Tak ta snaha asi možná bude a je udělat nějaký model toho, jak funguje lidský mozek a lidská psychika, ale pořád bude umělý. A my nejsme jenom náš mozek, my jsme my plus naše nejbližší bezprostřední okolí a naše širší okolí a naše životní zkušenosti, naše životní cesty. A to je něco, co je vlastně tak strašně jedinečného, že já se obávám, že umělý mozek, který pojme absolutně všechny jedinečné mozky a všechny možné individuality na světě, takže to možné nebude. Takže já se toho až tak nebojím.
0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: až na dřeň.
1: Jak moc vlastně ten mozek známe my jako lidé? Mm-hmm. Co všechno o něm víme, třeba procentuálně?
2: To je taková těžká otázka v tom smyslu. Já vám asi nejsem schopná odpovědět, na kolik procent ho známe. Já myslím, že lékaři, anatomové, neurochirurgové znají dokonale strukturu mozku, z čeho se mozek skládá, jak vypadají ty jednotlivé oblasti mozku, jednotlivé struktury, kde se v mozku nachází. To, co je ale pořád, bych řekla, takovou jako záhadou, a tím se myslím, se zabývá současný neurovědní výzkum, na kterém se samozřejmě také neuropsychologové podílejí, je to, kde vlastně sídlí ty důležité funkce a jak vlastně se ta naše psychika a ty jednotlivé funkce mění právě pod vlivem nějakého zásahu do mozku ve smyslu úrazu, demence, mozkové příhody, epilepsie nebo rostoucího nádoru nebo nějaká podobná patologie. Jak to vlastně ovlivňuje to naše fungování? A samozřejmě ten neurovědní výzkum se hodně zabývá právě výzkumem zdravých jedinců pomocí například funkční magnetické rezonance nebo různých podobných, řekněme, technických vymožeností, které na různých dalších třeba matematických statistických výpočtů zpracovává ty nálezy, jak vlastně ten mozek vzájemně spolupracuje, jak ty jednotlivé oblasti, v jakém jsou vztahu, jak spolu vlastně souvisí, na čem se třeba která oblast podílí ve smyslu paměti, pozornosti nebo například nějakého rozhodovacího procesu. A to vlastně ty neurovědy zkoumají u zdravého mozku, jak vlastně funguje. A to nám potom dává odpovědi i právě pro ten klinický výzkum, kdy vlastně my už pak diagnostikujeme ty dílčí dysfunkce nebo patologie psychické činnosti právě u těch jednotlivých onemocnění.
1: Je to tak, že vždycky, byť třeba sebe menší zásah do mozku ovlivní to naše jednání, konání, tu osobnost? Mm-hmm. Nebo se může stát, že vlastně ne? A nebo že se to třeba vrátí zpátky? Mm-hmm. Příklad, když třeba někdo prodělá mrtvici nebo jde na nějaký zákrok, je to pořád on?
2: Taky, na to asi bych nedokázala odpovědět jednoduše, jsou v tom velké rozdíly a my vlastně v té neuropsychologii hodně vycházíme z toho, jak jsou ty jednotlivé funkce, ty důležité funkce vlastně v tom mozku lateralizovány. My víme, že vlastně praváci mají důležité funkce, jako je řeč, verbální paměť a podobně, uložené v levé hemisféře. Leváci to mohou mít rozloženo obráceně a nebo v obou hemisférách. Záleží na to, kde vlastně ta patologie se nachází a u jakého člověka, jak ten jedinec má tyto funkce vlastně v tom mozku rozložené. To je jedna věc. A potom druhá věc je, o jakou patologii se jedná. Máme pacienty, u kterých vlastně dochází k tomu, že pomaličku roste nějaký nezhoubný nádor, který vlastně v podstatě nemusíte ani pozorovat. Dlouhou dobu se to nemusí pozorovat. To může růst třeba 10 let a pak dojde k nějaké změně osobnosti, že člověk třeba, který dřív byl pořádku milovný, pečlivý, tak najednou začne zanedbávat ty denní činnosti, přestane o sebe pečovat, vypadá jako, že trpí depresí, ale depresí vlastně netrpí. Je tam vlastně narušená třeba například exekutiva, takže není schopen vykonávat ty denní činnosti. A nebo se to může projevit například nějakým epileptickým záchvatem. Jo, to je taky další věc. A nebo máte nějaké, řekněme, mozkové patologie, které nemusí být úplně velké, jako třeba nějaký rozsáhlý nezhoubný mozkový nádor, ale způsobí tak těžké poškození, že vlastně toho člověka diskvalifikuje ze života. Například nějaká mozková mrtvice, která je v oblastech, které třeba zodpovídají za paměťové funkce nebo za motoriku. A když nedojde k časné intervenci, když se jedná například o ischemickou mrtvici, tak skutečně ten člověk může mít deficit trvalý. Naštěstí v současnosti a díky tomu, že dneska u nás v České republice jako opravdu perfektně fungují různá cerebrovaskulární centra, tak ti pacienti se dostávají velmi rychle vlastně do nemocnice a my vidíme například pacienta, který přijede hemiplegický, afatický, tak potom odchází domů a je vlastně v pořádku. Je to stav reverzibilní, takže v tomhle ta medicína se opravdu výrazně posunula a my už dneska vidíme jenom ty pacienty jako neuropsychologové, kteří k nám přichází na vyšetření. dospění, kteří mají třeba nějaké deficity, které jim komplikují návrat do běžného života. Je to hlavně tedy z posudkových důvodů a z důvodů, jestli tedy budou potřebovat invalidní důchod nebo jestli budou schopni právě řídit třeba automobil a podobně. Takže je to široké spektrum. Někdy malá léze může způsobit těžký deficit, velká léze nemusí být dlouho, nebo velká patologie nemusí být dlouho pozorována. Opravdu záleží na tom, u koho a o jaký typ a v které oblasti mozku se ta patologie nachází.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Z toho, co tady teď v tom krátkém úseku zaznělo, je naprosto jasné, že zdravý mozek je pro náš život naprosto zásadní věc.
2: Určitě.
1: Staráme se o něj adekvátně?
2: Tak zase asi v tom budou rozdíly mezi lidmi. Já si myslím, že hodně se mluví o různých preventivních programech, o tom, jak dělat samovyšetření prsu a u mužů zase, jak se vyšetřovat, jak vyšetřovat svoje pohlavní orgány a tak dále. Ale příliš se nemluví o té prevenci právě toho, abychom ochránili ten svůj mozek a vůbec mozkové funkce co nejlépe. A já myslím, že ono je to opravdu kombinace celé řady faktorů. Já myslím, že už to začíná právě v tom dětství.

0: glukózu, ale má to vliv na náš organismus a samozřejmě to, jak ta naše tělesná schránka funguje, potom v důsledku ovlivňuje i zdraví mozku, protože když budete mít, řekněme, nějaké patologické procesy v cévách, když budete obézní, budete mít hypertenzi, cukrovku, tak to všechno ovlivňuje zdraví mozku. Jo, protože vaše cévy budou poškozené, mozek je bohatě prokrven nebo zásoben cévami. Ono je to vlastně spolu provázané. A to, jak si to založíme v tom mladém útlém věku, tak ty návyky si potom přenášíme do dospělosti. A když vlastně potom nastanou nějaké problémy, povinnosti, tak my se k tomu vždycky vrátíme, protože to tak máme založené. Máme to opravdu vštípené a víme, že když jsme ve stresu, tak prostě nebude to tak, že jsme viděli maminku a tatínka, jak si prostě sednou večer k televizi, sní pytlík čipsů a k tomu vypíjí několik piv, ale víme, že prostě máme, když jsme přetížení a potřebujeme se nějak uvolnit, tak si půjdeme třeba zasportovat. Jo? Nebo popovídáme si s blízkými, s přáteli a podobně. Takže je to hodně o těch návycích.
1: Už jsem slyšela od jednoho odborníka názor, že by bylo fajn, kdyby každý člověk jednou, alespoň za život, absolvoval magnetickou rezonanci, aby se vidělo, co v té hlavě je a jestli je všechno v pořádku. Co si o tom myslíte?
0: Já si myslím, že to je velmi dobrý nápad. Já si myslím, že s tím prostě musím souhlasit, protože jsou určitě, jak jste to tady sama i řekla, že můžou být nějaké patologie, které se skutečně jako nemusí nějak dlouho projevovat. A je dobré o tom vědět a být na to připraven. Je to vlastně nějaká prevence v tom smyslu, že se nenecháme potom překvapit, když by nastala, já nevím, nějaká mozková příhoda nebo řekněme nějaká patologie, která má tendenci růst, jako nějaký mozkový nádor, který prostě poroste tak, že potom způsobí nějaké nevratné deficity. Takže ono to svoji logiku má. Samozřejmě mluvíme o patologiích, takže u řady lidí se třeba nic nenajde, ale u některých ano, a tam ten člověk může mít velkou výhodu, pokud se na tu patologii přijde, než třeba nastane nějaká opravdu fatální záležitost.
2: Až na dřeni s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny. Až na dřeň. Na Rádiu Praha. Rádio Praha. 107,1

0: Oko budou patřit Dobrákovi, lovci démonů, vyvolenému i romantickému hrdinovi. Užijte si herce Keanu Reevese jak ve filmech, které jste viděli už stokrát, tak v těch, které vám unikly. Ďáblův advokát, Nebezpečné známosti Matrix, Konstantin, Drákula, Dům u jezera a mnohé další. Filmová přehlídka Léto s Keanu Reevesem každé úterý v Bio Oko. Více informací a celý program najdete na www.biooko.net. Mediálním partner je Rádio Praha.
1: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: na dřeň.
1: Vaše práce to jsou určitě taky příběhy lidí, kteří za vámi přicházejí nebo vám je přivážejí.
2: Ano.
1: Je nějaký příběh, na který opravdu nikdy nezapomenete? Který byl pro vás nějakým způsobem zásadní?
2: Těch příběhů je opravdu, bych řekla, víc, ale byly to takové ty první, především teda mladí lidé, kteří mě hodně zasáhli, když jsem začínala jako psycholožka v liberecké nemocnici na neurochirurgii. A zároveň jsem chodila na různá konzília, na onkologii a na spinální jednotku a gynekologii, porodnici. Tak tam určitě si vybavím velmi živě a i ty lidi vidím, jo, že si pamatuju opravdu i ty obličeje těch pacientů, kteří mě toho hodně naučili a zároveň mě opravdu i lidsky posunuli, že to byla opravdu taková velmi hluboká životní odborná zkušenost. A myslím si, že mě to naučilo nejenom to, že je hrozně důležité ta naše práce, protože jsou lidé, kteří opravdu nějaké zázemí, dobré zázemí, podporu rodiny, přátel, prostě nemají, nefunguje to tam ty vazby a u těchto lidí to má opravdu velký význam, protože samozřejmě každý člověk potřebuje ty svoje starosti, ale i radosti s někým sdílet. A potom mě to naučilo třeba u jiného případu, tady ten první, to byla taková opravdu velmi milá mladá zdravotnice, která bohužel onemocněla zhoubným onemocněním. A já jsem ji vlastně doprovázela během té hospitalizace, protože samozřejmě zůstala v té nemocnici, nevracela se domů, takže to byl pro mě jako velmi silný zážitek anebo zkušenost a toho provázení vlastně. A potom to byli pacienti, kteří a jejich rodiny, protože to nebylo jenom o pacientovi, ale bylo to provázáno i s tou rodinou a komunikací s rodinou, tak zkušenost s pacientem, který měl tedy zhoubný mozkový nádor a docházelo tam k velkým změnám osobnosti. A vlastně ta zkušenost toho, jak vlastně ten pacient nám ukazuje určitou část té skutečnosti a pokud my nejsme v kontaktu právě s někým z rodiny nebo s někým, kdo toho dotyčného vlastně dobře zná, tak známe jenom část té pravdy nebo té patologie vlastně u té dané nemoci. Takže vždycky je důležité a já se snažím tohoto držet, že vlastně vždycky si zvu, pokud to je možné, někoho z blízkých lidí.
1: Vy jste ten člověk, od kterého se očekává, že bude tím uklidňujícím elementem. Ten člověk, který třeba sedí u toho pacienta během operace při vědomí. Jak pečujete sama o sebe, abyste to všechno ustála a byla opravdu tou dámou, které svítí oči, která je laskavá a která uklidní člověka, který musí být vyplašený.
2: No, vy jste to řekla tak jako hrozně milé, jo, hezky a děkuju, ale ono to je, já bych řekla, kombinace opravdu dlouhé profesní přípravy, protože jako kliničtí psychologové opravdu nejen, že absolvujeme studium, které na vás naučí tu teorii, ale pak vás hodně naučí ta praxe, no opravdu. A to si myslím, že je opravdu taková důležitá věc a vždycky to těm studentům říkám, obejděte si co nejvíc stáží, obejděte si ty praxe, ať víte, do čeho chcete jít, co chcete dělat, protože já si myslím, že ten výběr té specializace v rámci psychologie je hrozně důležitý a já jsem si vybrala něco, co mám opravdu moc ráda a co mi dává smysl. Já si myslím, že tu práci prostě musíte milovat a musíte mít ráda lidi a musíte, nebo ne, musíte, prostě máte ráda lidi a chcete jim pomáhat a to si myslím, že je úplný základ. To je jedna věc, která brání nějakému vyhoření. Ale pak samozřejmě jsou třeba někdy období, nebo jak to chodí, ono to chodí ve vlnách, ono to je někdy klid, je to dobré. A pak se nakumuluje spousta těžkých pacientů. A to je opravdu, bych řekla, i pro to, že máte dlouhý trénink, máte výcvik, máte individuální terapii za sebou, máte podporu, supervizi a tak dále, tak někdy vás to opravdu může dostihnout. A já to vnímám jako takový zdvižený prst a vždycky si říkám, ne, jako je potřeba zpomalit a člověk musí opravdu o sebe nějak pečovat a umět se zastavit a říct si tak a teďka musím někde ubrat, musím to nějakým způsobem třeba zkonzultovat s kolegy, musím se teďka dát nějakou pauzu a podobně, protože opravdu, když vy budete vyčerpaná nebo budete přetížená, tak nikomu nepomůžete. Jo? Pak spíš to povede k tomu, že zvyšujete riziko nějakých jednak vlastních, třeba i tělesných a psychických obtíží, ale pak se může zvýšit i nějaká nechuť k té práci. A ne proto, že ji nemáte ráda, ale že prostě nemáte taky na to tu kapacitu, nemáte na to tu energii. Takže je to takové neustálé balancování a je hrozně fajn, když je někdo, kdo vás podpoří a s kým si o těch věcech můžete prostě popovídat.
1: Měla jste někdy opravdu krizi, kdy jste při tom balancování byla opravdu už skoro, jak se říká, nad tou propastí, že už jste si říkala tak a musím změnit krám, už to nejde.
2: No tak já bych to nenazvala si úplně krizí, ale určitě ty období byly a já už mám vytvořený určitý nějaký svůj vnitřní alarm nebo systém, kdy si řeknu, a tak a teď už to prostě dospívá do nějakého stádia a teď si musím dát nějakou pauzu nebo potřebuji nějakou delší dovolenou, nebo teď začnu víc chodit třeba do bazénu a podobně, že tam mám vlastně takový nějaký svoje už vytvořený rituály nebo nějakým postupy, jak s tím pracovat. A určitě jsem takových momentů zažila během těch, já nevím, 20 let, prostě několik. Určitě ano. Radio Praha 107,1.

0: na dřeň.
1: Vždycky, když se bavím s lékařem, tak si říkám, jak on to má vlastně ve vztahu k vlastnímu zdraví. Jestli člověk, který vidí tak jako pod tu pokličku, se třeba obává, nebo o sebe pečuje víc, nebo méně, než my. Jak to máte vy?
2: No tak já jako psycholog, který se pohybuje ve zdravotnictví, musím říct, že hodně řeším to, jak to mají ti druzí, jestli mohou mít ty a ty potíže a tak dále, jak jsme zaměření vlastně na tu péči o druhé. A určitě vím, že to je nějaká moje slabina, že jak jsem vycvičená z toho sportu, vlastně překonávat neustále ty vlastní jako limity a vlastní možnosti, to určitě znáte od sportovců, že prostě my jsme takový, jako že musíme vydržet a když nemůžeme, tak
1: jaký sport děláte mimochodem?
2: Já jsem bývala akvabela, takže plavec vlastně. A takže víme, že když nemůžeme, tak vždycky je ještě nějaká rezerva, kde jako můžeme. Jo. Takže spíš se tak v tomhletom jsem měla vždycky tendenci se nějakým způsobem sebe zapřít. Ale jak stárnu, tak jako vnímám, že už některé ty potíže zase člověk nemůže úplně zlehčovat. A myslím si, že je hodně důležité vlastně v tom našem věku dbát na prevenci. Už se jako, myslím, mi to vyplatilo.
1: Tak. Mluvili jsme tady o tom, jak si všímat těch signálů, které vysílá to naše tělo, jak pečovat o sebe a potažmo o ten náš mozek. Odpočívá vlastně mozek? Může odpočívat?
2: A já myslím, že mozek jede furt. Mozek pracuje furt i pořád, i když spíme. Pořád se něco v mozku děje, zdají se nám sny, neustále řídí naše vnitřní pochody, to, že dýcháme, to, že relaxujeme, že jsme vlastně v relaxovaném stavu, že se probudíme a tak dále. Mozek nikdy nespí. Když by to bylo hezký, že by se tak jako na chvíli
1: odpočinout,
2: vypnul,
1: protože těch jsme věmů, řekli, které se na něj hrnou za celý den.
2: Přesně, teď si odpočin.
1: Je,
2: je to tak, ale on si to nemůže dovolit.
1: Máme posledních pár vteřin pořadu až na dřeň. Kdybyste měla teď v těch posledních chvilinkách posluchačům dát nějakou třeba radu, něco, na co by neměli zapomenout ve vztahu ke svému psychickému zdraví, co by to bylo?
2: Já nerada dávám rady, ale určitě doporučení v tom, aby vnímali, že to tělo, naše tělo je křehké, naše duše je taky křehká, že k sobě musíme být ohleduplní, že bychom se neměli vlastně nějakým způsobem podceňovat, pokud máme nějaké potíže a opravdu vyhledat odbornou pomoc. A teď mám na mysli nejenom odborníka somatické medicíny, ale i odborníka na duševní zdraví, protože když se ty potíže neřeší včas, tak někdy to může vést potom k velkým problémům. Takže opravdu myslím si, že prevence je strašně důležitá a zároveň vnímejme to, že naše tělo a naše zdraví je opravdu to nejcennější, co vlastně máme.
1: Říká v závěru pořadu až na dřeň Lenka Krámská. Díky moc za to, že jste přišla. Mějte se krásně.
2: Já moc děkuji za pozvání a milý rozhovor. Moc krát děkuji.
1: Nashledanou.
2: Nashledanou.
3: A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také v podcastových aplikacích a nachystaný je i videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
4: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Všechny díly pořadu najdete na můjrozhlas.cz.

0: Harry Styles nás na rádiu Praha dovedl ke 13. hodině. Přinášíme vám zprávy a je tady Václav Miller.
1: Dobré odpoledne. Řidiči od Zířka projedou po magistrále u hlavního nádraží v každém směru jen dvěma pruhy. V Česku přibývá vůdců lodí pro rekreační plavbu. Teoretické zkoušky jsou v létě už téměř plné. Hasiči na jihu Španělska dostali pod kontrolu rozsáhlý lesní požár, který zabil nejméně 12 lidí. V Praze bude polojasno až oblačno, večer postupně jasno až skoro jasno. Teploty 26 až 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Správa železní začíná opravovat stropní desku odbavovací haly pražského hlavního nádraží. Do budovy na několika místech zatéká. Silničáři proto od zítřka omezí provoz na magistrále. Uzavřené bude i parkoviště nad halou, říká mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
3: Práce na magistrále potrvají do poloviny listopadu. Po celou dobu rekonstrukce zůstanou zachovány vždy dva jízdní pruhy v každém směru.
1: V Česku přibývá majitelů oprávnění vůdce malého plavidla. Ročně si ho vyřídí kolem 3500 uchazečů, celkem už jich je přes 71 tisíc. Můžou se pak plavit po českých řekách a nádržích, případně i u mořského pobřeží v zahraničí.
4: Oprávnění má několik kategorií podle typu a velikosti plavidla. Kromě těch nejmenších je třeba nejdřív projít praktickou zkouškou, říká lodní instruktor ze společnosti Kapitán je pes Jan Hamza.
5: Kromě obratových manévrů a přistávacích manévrů frekventanti musí proplout plavební komorou, při kterém nastává ta komunikace s tím komorníkem, s tou obsluhou té plavební komory.
4: A následuje teoretická zkouška u státní plavební správy z předpisů nebo značení. Termíny v létě už jsou téměř plné, říká ředitel zprávy Klára Kroupa-Němcová.
6: Pak jsou zase termíny až v září. Ten zájem stále je poměrně velký.
4: K zájmu o lodní dopravu podle Němcové přispívají například nová vývaziště a přístavy. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: Domácí zvířata musí být při cestách v autě bezpečně připoutaná. Policisté to připomínají v souvislosti s letními dovolenými. Při nedodržení pravidel můžou řidiči udělit pokutu až 2000 korun. U nepřipoutaného psa nebo kočky je také výrazně vyšší riziko, že nepřežije i menší dopravní nehodu. Podle dopravního policisty plukovníka Jana Straky je hlavní, aby zvíře nedosáhlo na řidiče.
7: Psi jezdí na předních sedadlech, mohou se leknout, v případě, že někdo vedle zatroubí, skočí na toho řidiče, ten se lekne, strhne volant, nehoda je na světě.
1: Psa je možné bezpečně zafixovat speciálním bezpečnostním pásem, který se připne k postroji, ale také mříží, která oddělí kufr od zbytku interiéru nebo klecí. Pro kočky se zase hodí přepravky. Veterináři také varují, že při nárazu je prakticky nemožné udržet mazlíčka na klíně. Tragický požár na jihu Španělska v provincii Almeria se dál nešíří, informoval o tom předseda regionální vlády v Andaluzii Juan Manuel Moreno. Při požáru zemřelo nejméně 12 lidí a dalších 23 se stále pohřešuje. Podle posledních informací oheň zničil na 7000 hektarů půdy. Podle Morena se zhruba 1000 evakuovaných obyvatel bude moct postupně vracet do svých domovů. Fotbalisté Anglie postoupili do semifinále mistrovství světa. Norsko vyřadili po výhře 2-1 po prodloužení. Anglie se v semifinále světového šampionátu utká s Argentínou, která porazila Švýcarsko 3-1 po prodloužení. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Francie a Španělsko. A v Praze dnes polojasno až oblačno, večer postupně jasno až skoro jasno, teploty 26 až 28 stupňů. Mírný severozápadní až severní vítr bude večer slábnout.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme také aktuální dopravní informace. Začneme nehodami v pražských ulicích. V ulici v Olšinách u kruhové křižovatky s ulicí Solidarity. Dejte pozor, srazilo se tady osobní auto a motocykl. Projíždějte opatrně. Opatrně také v ulici Klapkova u křižovatky s Březiněveskou. Tady se jedná o střet dvou osobních aut. A ještě doplním nehodu v Mladoboleslavské ulici v křižovatce s Živanickou v Praze. Tady se jedná o střet osobního auta a motocyklu. Pozor také na D8 na 21. kilometru ve směru do Prahy. Je tady odstavené porouchané auto. Projíždějte se zvýšenou opatrností. A ta je nutná také na D11 na 47. kilometru ve směru z Prahy. Je tady také odstavené porouchané vozidlo. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je bezmála 6 minut po 13. hodině. Krásnou neděli vám všem. Vodohospodáři v následujících letech dvakrát vypustí Vraňansko-Hořínský kanál na Vltavě. Proč netradiční akci chystají, prozradíme už za pár minut. A víkendová Praha, to jsou taky další hity. Čeká nás Ema Drobná. Skupina Lucie. Taky Holly Humberstone. Příjemný poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: 13 hodin 17,5 minuty, s vámi je Radio Praha, přejeme krásné nedělní odpoledne. Léto znamená i tradiční kulturní program pod širým nebem. A na nejvyšším purkrabství Pražského hradu se opět vrátily letní shakespearovské slavnosti. Sezónu letos se zahájila komedie Omylů, kterou můžete vidět už jen do příští středy, tedy do 15. července. Ale těšit se můžete také na představení Marná lásky snaha, jak se vám líbí, Otelo, Večer tří králů, nebo Macbeth. Pokud chcete zažít tu magickou atmosféru divadla na hradě, tak neváhejte. Podrobné informace k programu najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. V ulici v Olšinách u kruhové křižovatky s ulicí Solidarity v Praze dejte pozor. Osobní auto se tady srazilo s motocyklem. Pozor také v Klapkově ulici u křižovatky s Březněveskou, kde je nehoda dvou osobních aut. A nehodu už došetřují v Mladoboleslavské ulici u křižovatky s Živanickou. Tady se jedná o střet osobního auta a motocyklu. Kvůli práci na plynovém potrubí počítejte s omezením v ulici Radimova v Praze 6. Kevadlový provoz je tady vedený jedním místním pruhem. Omezení v tomto místě potrvá do 17. července. A ještě ulice Nad Lesem v Praze 4, ta je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená, kvůli opravě a potrvá to do 28. července. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80-kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Za necelou minutu bude 1:30, krásné nedělní odpoledne. Radio Praha je stále s vámi. Ředitelství vodních cest chce za 1,5 miliardy korun prohloubit Vraňansko-Hořínský plavební kanál na Vltavě. Do 2 měsíců by mělo získat stavební povolení a začne hledat firmu, která práce provede. Ty by měly začít příští rok na podzim. Místem pak budou moci projíždět lodě s těžším nákladem.
1: Vraňansko-Hořínský plavební kanál kopíruje původní koryto Vltavy v celkové délce přes 9 kilometrů. V letní sezóně tudy za den proplují i desítky lodí.
2: Prohloubení Vraňansko-Hořínského kanálu je ve finále povolovacích řízení.
1: Mluvčí ředitelství vodních cest Jan Bukovský.
2: Do 2 měsíců bychom už mohli mít stavební povolení.
1: Ze dna kanálu stroje vyndají betonové panely a kanál prohloubí. Kanálem tak budou moc proplouvat lodě s ponorem 220 cm, teď je to 180 cm. Pokračuje Jan Bukovský.
2: Dvakrát bude plavební kanál vypuštěn zhruba na 30 minut a v tomto období bude nutné vybourat původní konstrukci, původní betonové desky, které jsou na dně. Jsou to desky z roku 1905, kdy byl plavební kanál postaven. Mírně plavební kanál prohloubit zhruba o 40 cm.
3: Proč se bude prohlubovat?
2: Prohlubuje se plavební kanál pro umožnění většího nakládání lodí a těch 40 cm zjednodušeně znamená 400 tun, které je možné naložit na loď víc.
1: Podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly je akce součástí modernizace vodní cesty.
4: V součástí byly jednak zvedací mosty, bylo to prohloubení plavební dráhy v Praze až po přístav Radotín.
1: Kanál postavili naši předci před 121 lety. V pořadu České televize Vltava v obrazech o něm kdysi mluvil jeho dnes už zesnulý tvůrce Karel Čáslavský.
5: Při výkopových pracích převažovaly krumpáče, lopaty a dřevěná kolečka na odvoz vytěžené zeminy. Mimochodem, té zeminy byly přemístěny bezmála 2 miliony krychlových metrů.
1: Kanál se začne prohlubovat příští rok na podzim za asi 1,5 miliardy korun. Práce skončí v roce 2029. Z Mělnicka Radek Duchoň, Český rozhlas.
6: Víkendová Praha.
7: A Vláďa Malošík.
0: Nevynecháme ani aktuální dopravní informace, stále si dávejte pozor na nehodu, která je v ulici v Olšinách v Praze. U kruhové křižovatky s ulicí Solidarity tam došlo k nehodě osobního auta a motocyklu. Opatrně i v Klapkově ulici u křižovatky s Březiněveskou, kde havarovala 2 osobní auta. Problémy teď máme také na D5, na 17. kilometru ve směru z Prahy na Rozvarov. Tady je hlášený předmět na vozovce. Jedná se o jakousi bedínku na silnici mezi jízdními pruhy, tak projíždějte velice opatrně. Opatrně je také v ulici Olgy Havlové v Praze 3, kde je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Provoz je vedený jedním směrem od ulice Malešická a objížďka vede ulicemi Olgy Havlové a Navackově. Omezení tady potrvá do konce července. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Tak tohle byly novinkový YouTube na rádiu Praha, je téměř 14:45, krásné nedělní odpoledne. Léto v hlavním městě přímo vybízí k nezapomenutelným zážitkům pod širým nebem. Pokud přemýšlíte, jak si zpestřit horké večery, tak se určitě nechte zlákat jedinečnou atmosférou pražských střešních teras na Prague Rooftop Festival 2026. Osvěžující stylový drink v ruce, skvělá hudba a k tomu krásný výhled na západ slunce nad pražskými střechami. Tak vypadají vyhlášené rooftop party. Praha v letních měsících ožívá desítkami takových akcí a vy si je rozhodně nenechte ujít. Festival potrvá do 29. srpna a kompletní přehled a program najdete na internetu. Do vyhledávače zadejte heslo Prague Rooftop Festival 2026. Praha žije festivaly. A doplníme aktuální dopravní informace. Stále je problém v Praze v ulici v Olšinách. U kruhové křižovatky s ulicí Solidarity je nehoda osobního auta s motocyklem. Problémy zůstávají také v ulici Klapková u křižovatky s Březiněveskou, kde se srazila před časem dvě osobní auta. I v tomto místě projíždějte se zvýšenou opatrností. A opatrně taky na D5, tady máme komplikace na 17. kilometru ve směru z Prahy na Rozvarov. Je tady stále překážka na vozovce, jedná se o Bedínku, tak dejte pozor. Připojím ještě problémy s uzavírkami či omezeními v pražských ulicích. S komplikacemi počítejte v ulici Krokova v Praze 2. Tady se pracuje na vozovce a ulice je uzavřená v úseku ulic Slavojova, Čiklova. Objížďka vede ulicemi Krokova, Lumírova a Slavojova a práce tady potrvají do konce března 2027. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Tak to byl Avicii na rádiu Praha, teď už je tady Denisa Žižková a přináší další zprávy, tentokrát ve 14 hodin. Ahoj.
1: Ahoj, hezké odpoledne. Na Ladronce chce Praha 6 postavit areál kolečkových sportů. Kvalita vody na Dyji pod novomlýnskými nádržemi se stále zhoršuje. Přemnožené sinice ohrožují ryby. V Číně už kvůli tajfunu Báví evakuovali přes 2 miliony lidí. Nejsilnější asijská bouře tohoto roku ale zvolna slábne. Dnes má být polojasno až oblačno, k večeru jasno nebo skoro jasno a teploty 26 až 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha 6 chystá na Ladronce areál kolečkových sportů. Součástí mají být dva ovály pro celoroční inline bruslení. Sportoviště má stát kolem 93 milionů korun. Městská část teď hledá podle mluvčího Marka Zemana stavební firmu.
3: Velký okruh bude mít délku 400 metrů a šířku 8 metrů a uvnitř něj vznikne ještě speciální závodní dráha s délkou 200 metrů a šířkou 6 metrů. Ve středu se bude nacházet výuková plocha o rozměrech 60 x 25 metrů.
1: Situace na Dolní Dyji je kvůli přemnoženým sinicím velmi vážná. Pod novomlýnskými nádržemi v noci kleslo množství kyslíku ve vodě skoro na nulu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová. Vodohospodáři teď podle ní tok kontrolují. Loni kvůli přemnoženým sinicím uhynulo na Dolní Dyji asi 30 tun ryb. Podle Kučerové se dají ztráty očekávat i letos.
4: Vysoké koncentrace sinic odebírají vodě, zejména v nočních hodinách kyslík, a tím může dojít k úhynům ryb. Proto právě v noci je velice nepříznivá situace, my ji stále kontrolujeme. Ty úhyny vůbec nejdou vyloučit, to prostě je neudržitelný stav, dá se předpokládat, že se budou opakovat.
1: Sinice se přemnožily hlavně kvůli dlouhodobému suchu a vysokým teplotám. Povodí Moravy proto mimo jiné instalovalo norné stěny, které zelenou kašovitou masu zachytávají. Situaci by ale podle Kučerové nejvíc pomohl déšť. Tajfun Báví nad východním pobřežím Číny zeslábl na tropickou bouři. Meteorologové přesto varují, že může způsobit další záplavy i ve střední a severní části země, kam se postupně přesouvá. Nejsilnější tajfun letošní sezóny zasáhl skoro 1000 kilometrů čínského pobřeží.
5: Naprostá většina ze 2 milionů evakuovaných připadá na pobřežní provincii Čeťiang. Čínští dopravci zrušili bezmála 3000 domácích i mezinárodních letů a nevyjeli stovky vlakových spojů. Evakuaci se nevyhnulo ani 100 000 lidí kolem nejdůležitějšího vodního díla v severní Číně, přehrady Miyun nedaleko Pekingu, které zásobuje pitnou vodou 11 milionů lidí. Rychlost větru poklesla z 200 na 140 km za hodinu, ale úřady varují, že extrémní srážky mohou zvednout hladiny řek a přehrad ještě v následujících dnech. Mimořádně nebezpečné jsou také půdní sesuvy v horských oblastech. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas.
1: Do fotbalového Baníku Ostrava přichází z pražské Dukly ofenzivní záložník Dantaj Gilbert. Reprezentant Trinidadu a Tobaga podepsal smlouvu na 3 roky. Klub o tom informoval na svém webu. Dnes má být polojasno až oblačno, večer až jasno nebo skoro jasno a teploty 26 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A co vás čeká na silnicích? No, na řadě míst komplikace, například ještě stále máme problém v Praze v ulici v Olšinách. U kruhové křižovatky s ulicí Solidarity, tam došlo k nehodě osobního auta a motocyklu. Nehoda je také v Klapkově ulici u křižovatky s Březiněveskou. Tady se jedná o střet dvou osobních aut. Pozor také na překážku na vozovce, a to na D5 na 17. kilometru ve směru z Prahy na Rozvarov. Tady leží bedínka na silnici, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. A pozor i na omezení či uzavírky v pražských ulicích. V Hybernské ulici v Praze 1 probíhají mezi křižovatkami ulice Senovážná a Havlíčkova stavební práce. V místě jsou kvůli tomu zúžené jízdní pruhy a omezení tady potrvá ještě do 23. února 2027. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Rádio Praha.
0: Hezkou neděli vám všem, dnes je 12. července a teď taky 4,5 minuty po 14. hodině. Tragická dopravní nehoda na okruhu, další dopravní omezení ve městě nebo tisíce lidí bez teplé vody. Nejen o tom bude v příštích minutách rubrika Týden v Praze. A to správné tempo s námi ve víkendové Praze drží i Tiesto. Clean Bandit, Cezaro Larsen. Nebo skupina Inexis. Já jsem Vláda Malošík a přeji vám nerušený poslech.

0: Dozněla skupina Inexis, za chvíli Clean Bandit se Zarou Larsson. A máme čtvrt na tři, pěkné nedělní odpoledne. Skvělou volbou během letošního léta mohou být letní scény Prahy 10. Městská část připravila letní scény v Malešickém parku, v Heroldových sadech, na zahradním městě v parku Malinová Chrpová, na Skalce v parčíku Aldašínské a nově i na Gutovce. Můžete se těšit na zajímavý kulturní program, který vám ve vybraných dnech zpříjemní letní posezení s rodinou či přáteli ve vašem oblíbeném parku. V každé lokalitě se budou dvakrát týdně konat menší kulturní produkce, jako třeba vystoupení muzikantů a kapel, divadelní představení pro děti a dospělé, případně spojené s tematickými aktivitami pro rodiny s dětmi, letní kina a podobně. V místě letních scén bude po celou dobu programu vytvořena odpočinková zóna s občerstvením. Všechny kulturní produkce jsou zdarma a detaily k programu pro vás máme v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije. Rádio Praha.
2: Centru Prahy najdete místo, kde se pivo vaří už více než 520 let. Legendární pivovar U Fleků patří mezi nejstarší, nepřetržitě fungující pivovary na světě. První zmínka o něm pochází už z roku 1499. Současný název získal až podle Jakuba Flekovského, který podnik koupil v 18. století. A zajímavé je, že se tu dodnes vaří stejné tmavé pivo, jehož tradice sahá až do roku 1843. Na Flekovské pivo sem chodil Jan Neruda, Mikoláš

0: Doplníme aktuální dopravní informace. Pozor v Praze na dopravní nehody. V ulici v Olšinách u kruhové křižovatky s ulicí Solidarity havarovalo osobní auto a motocykl. Stále tam máme hlášené komplikace, tak opatrně. Opatrně také v ulici Klapková u křižovatky s Březněveskou, kde se střetla dvě osobní auta. Komplikace máme taky na D8 na 32. až 31. a půl kilometru ve směru na Prahu. Tady se pohybují cyklisté na vozovce, tak dejte velký pozor. Připojím ještě pár omezení či uzavírek v Praze. Například v Benkově ulici v Praze 11 se pracuje na silnici. V místě jsou zúžené jízdní pruhy a ulice je mezi křižovatkami ulic Kahovská a Květnového vítězství zjednosměrněna ve směru do ulice Květnového vítězství. S omezením tady počítejte do 10. září. A dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách. Reklama. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Tak to byla Madonna na rádiu Praha, je téměř 14:30 odpoledne, neděle pokračuje. Tragická dopravní nehoda na okruhu, další dopravní omezení ve městě nebo tisíce lidí bez teplé vody. Nejen o tom teď bude rubrika Týden v Praze, kterou připravila Štěpánka Martanová.
1: Hezký den. Další červencový týden začal státním svátkem a řada z nás tak měla prodloužený víkend. To policisté měli napilno, třeba kvůli zásahu u nálezu ručního granátu. Ten magnetičtí lovci vytáhli z potoka v Radotíně. Jednosměrný provoz v Radlické čekají změny. Platit bude jen určitou část dne, a to mezi 14. až 19. hodinou od 1. září. Dohodli se na tom v týdnu zástupci radnice, magistrátu i zástupců hromadné dopravy. A změny čekají i cyklisty, a to v Žižkovském tunelu. Jejich rychlost by mohly zpomalovat optické brzdy. Soubor vodorovných čar a nápisů apelujících na pomalou jízdu požaduje Praha 3. Reaguje tak na nedávnou nehodu mezi cyklistou a chodkyní. Od dubna smí lidé na kolech tunelem projíždět maximálně 10-kilometrovou rychlostí. Úterý bylo na Pražském okruhu zase tragické. Srážka 3 kamionů zastavila dopravu, na místo mířil vrtulník. Bilance nehody je 1 mrtvý a hodiny omezený provoz na jedné z klíčových metropolitních komunikací. A další tisíce lidí byly bez teplé vody. Tentokrát z oblasti Prahy 10. Ti z Prahy 4 pak na teplou vodu čekají už od minulého týdne. Tam se bez ní ocitlo na 12 tisíc lidí. Důvodem byla havárie horkovodního potrubí. Voda jim tam, jak na 4, tak 10, začala téct až ve čtvrtek. Lidem ve Strašnicích došla trpělivost. Trápí je opakované nájezdy zlodějů, vykrádají jim auta i byty. Místní si řekli a dost a založili vlastní domobranu. Noční občanské hlídky už objevily skrýše zlodějů. U zastávky poliklinika Barrandov našli kolem budoucí lidské ostatky, leželi ve křoví, policisté zjišťují, o koho se jednalo a příčinu úmrtí. Hned dvakrát stála doprava na části trasy metra A, po druhé během dne totiž do kolejiště spadl člověk. Nejdříve to bylo ve stanici Muzeum, později byla výluka mezi stanicemi Dejvická a náměstí Míru. Čtvrtek, 5 ráno. Karlův most. Pokud jste tam byli neplánovaně, mohli jste mít pocit, že máte halucinace. Po mostě totiž prošel tradiční průvod v čele s Karlem IV. Šlo o připomínku položení základního kamene nejstaršího pražského mostu. Celý den komplikovala provoz vlaků mezi Vysočany a Horními Počernicemi závada na trati. Dělníci během prací u trati, zřejmě při výkopu, porušili kabel zabezpečovacího zařízení v gesci správy železnic. Dobrá zpráva naopak přišla ze zoo. Do Prahy z Nizozemska dorazil 8letý chovný samec žirafy nubijské. Zahrada tak má kompletní stádo a vidět ho můžeme v horní části zoo. Praha 3 má dvě nová místa pro veřejné grilování. Takzvané grill pointy najdete v lokalitách Habrové a Hrajské zahrady. Hodina venkovního elektrického grilování, aktivovaného na dálku, vyjde na 100 korun. A aby těch dopravních omezení a komplikací nebylo teď v metropoli málo, tak další začala v sobotu. A to oprava Hlávkova mostu. Až do konce prázdnin na něj nesmí ani auta, ani tramvaje. Tak ať máte víkend bez komplikací a dobře projedete i tím následujícím týdnem. To vám od mikrofonu Rádia Praha přeje Štěpánka Martanová.
2: Víkendová Praha.
3: A Vláďa Malošík.
0: Stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. V Praze ještě stále komplikuje dopravu nehoda v ulici v Olšinách u kruhové křižovatky s ulicí Solidarity. Dejte pozor na srážku osobního auta a motocyklu. Opatrně taky na D8 32. až 31. půltý kilometr ve směru na Prahu. Tady se pohybují cyklisté na vozovce, tak velmi opatrně v tomto místě. Komplikace máme také ve Vídeňské ulici v Praze 4, probíhají tady stavební práce. Kvůli tomu je v místě omezení, je nutné počítat se střídavými zábory silnice mezi křižovatkou Vídeňská u Michalského lesa a u Krčského nádraží. A to až do konce srpna. A v ulicích Vrchlického a následně Duškova v Praze 5 je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: 14 hodin 46,5 minuty, Radio Praha stále s vámi, užíváme si neděli a dnes taky 12. červencový den. Hlasování do vinilu jede opět na plné obrátky a o vaše hlasy tentokrát bojují britští Muse s nejnovějším albem The Wow Signal a s klasikou kapela Red Hot Chili Peppers s deskou By The Way. K hlasování použijte opět náš Facebook facebook.com/radio.praha. Hlasování končí v pondělí 13. července v poledne, to znamená zítra v poledne, a vítěznou desku vám v pořadu Vinyl na Rádio Praha pustíme v ten samý den po zprávách v 21 hodin. Praha žije hudbou. A teď se podíváme na silnice, ještě pár minut trpělivost v ulici v Olšinách v Praze. U kruhové křižovatky s ulicí Solidarity vyšetřují nehodu osobního auta a motocyklu, tak dejte pozor. Komplikace máme stále na D8, tam mezi 32. a 31.5. kilometrem směrem do Prahy jsou hlášeni cyklisté na vozovce, tak opatrně. A připomínám také problémy na D11, tam máme komplikaci na 3.5. kilometru ve směru z Prahy. Je tam sražená srna na vozovce, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. Pozor si dejte také v ulici Nad Kavalírkou v Praze 5. Probíhají tady práce na plynovém potrubí. V místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh a kyvadlový provoz je tady vedený jedním místním pruhem a to ještě do 15. července. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Festival pouličního divadla Za dveřmi slaví 18. narozeniny. Od 14. do 19. července vás zve před Průmyslový palác na výstavišti a na Mariánské náměstí. Čeká vás divadlo, akrobacie, největší česká loutka i nejmenší taxík na světě. Dále hudba, rodinný den a závěrečná gala show. 6 dní, začátky kolem 16. hodiny a vstup dobrovolný. Více na zadveřmi.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Máte rádi novinky?
3: Tak si nalaďte každou středu nejvíc.

0: Pražský magistrát nabízí dotace vlastníkům památkově významných staveb. Vodohospodáři v následujících letech dvakrát vypustí Vráňansko-Hořínský kanál, na Vltavě chystají jeho prohloubení. Tenistka Linda Nosková vyhrála Wimbledon, ve finále porazila Karolínu Muchovou. Dnes má být polojasno až oblačno, večer i skoro jasno a teploty maximálně 28 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Majitelé památkově významných staveb v Praze můžou požádat o dotace na příští rok. Magistrát na ně vyčlení zhruba 48 milionů korun. Díky programu chce zachovat hodnotu významných budov ve městě. Peníze můžou vlastníci objektů použít na restaurátorské práce a jiné opravy. O granty můžou žádat do 30. října. Ředitelství vodních cest chce za 1,5 miliardy korun prohloubit Vraňansko-Hořínský plavební kanál na Vltavě. Do 2 měsíců by mělo získat stavební povolení a začne hledat firmu, která práce provede. Ty by měly začít příští rok na podzim a skončit v roce 2029. Podle mluvčího ředitelství vodních cest Jana Bukovského místem budou moci proplouvat lodě s těžším nákladem.
2: Dvakrát bude plavební kanál vypuštěn zhruba na půl roku a v tomto období bude nutné vybourat původní konstrukci, původní betonové desky, které jsou na dně. Jsou to desky z roku 1905, kdy byl plavební kanál postaven. Mírně plavební kanál prohloubit zhruba o 40 cm.
0: Česko poslalo do Francie druhý vrtulník na pomoc s hašením požáru, informovala o tom mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová. O mezinárodní pomoc požádala Francie v rámci mechanismu civilní ochrany Evropské unie. Helikoptéra Black Hawk soukromého provozovatele míří do oblasti u města Valence na jihu země. Boj s požáry tam podle Ochmanové komplikuje členitý a kopcovitý terén.
3: Podpora leteckého hašení je zde proto klíčová. Vrtulník Black Hawk unese velký bambivak, díky kterému může během jediného schozu dopravit na požářiště až 3450 litrů vody. Posádku bude i v tomto případě tvořit 7 lidí, to znamená 2 piloti, 2 technici a 3 hasiči.
0: První vrtulník odletěl z Česka do Francie v pátek a včera už pomáhal s hašením. Francie zažívá mimořádně silný začátek sezony lesních požárů. Od začátku roku podle úřadu zničili přes 25 tisíc hektarů půdy. Tenistka Linda Nosková získala svůj první grandslamový titul ve finále Wimbledonu, porazila Krajanku Karolínu Muchovou 2-1 na sety. Utkání už mohla Nosková ukončit ve druhé sadě, vedla 5-2 na gemy, měla 5 matchballů, ale Muchová skore otočila a set získala. Nosková pak z kurtu odešla a po zápase vysvětlila, co jí psychicky pomohlo.
4: Jen jsem si říkala, že začíná úplně nový zápas. Šla jsem do koupelny a opláchla se studenou vodou. Když jsem odcházela z kurtu, zahlédla jsem obě trofeje a řekla si, že prostě chci tu větší. To mi opravdu pomohlo. Ve třetím setu jsem pak vyhrála při svém podání úvodní gem. To byly pro mě klíčové momenty zápasu.
0: Dnes se o titul v mužském singlu utkají Ital Sinner a Němec Zverev. Finále začne po 17. hodině. Převládat má dnes polojasno až oblačno, večer postupně skoro jasno a teploty 26 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Připomínám komplikace, respektive varování na D11C. Jedná se o 3,5 kilometr ve směru z Prahy. Tady je hlášená srna na vozovce bez dalšího upřesnění. Komplikace máme také v Praze, a to v Vegbelské ulici. Tam stále probíhá rekonstrukce vozovky. Provoz je ve směru k Cínovecké převedený do protisměru v úseku ulic Novopatská Cínovecká a vedený jedním místním pruhem ve směru k Průmyslové v úseku ulic Cínovecká Novopatská je provoz vedený taky jedním místním pruhem a omezení tady potrvá do 15. srpna. Ještě připojím ulici Nad Lesem v Praze 4, kde je kvůli opravě povrchu vozovky uzavírka a potrvá do 28. července. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Je 15 hodin 5,5 minuty a nedělní víkendová Praha za okamžik pokračuje dalším tématem. Pokud pojedete po pražské magistrále do Holešovic, měli byste počítat s možným zpožděním. Dělníci totiž začali opravovat hlávku most nad ostrovem Štvanice. Detaily nabídneme už za necelou půl hodinu. Ještě písničky, o ty se postarají November 2nd. Taylor Swift.

0: To byla kapela Linkin Park, za chvíli teda nebo třeba Coolio či Camila Cabello. Na Rádiu Praha jedeme dál a v botanické zahradě hlavního města Prahy můžete navštívit až do 20. září výstavu Rostlinná Odysea. Najdete ji ve výstavním sálu v ornamentální zahradě a provede vás fascinující historií rostlin. Od prvních suchozemských druhů starých více než 432 milionů let přes prvohorní uhlotvorné močály až po rostliny, které rostou všude kolem nás. Výstava propojuje svět skamenělin se živými rostlinami botanické zahrady. Po speciální stezce se můžete vydat zahradou a hledat současné příbuzné rostlin, které ve výstavním sále uvidíte jako fosílie. Výstavu můžete navštívit od úterý do neděle, vždy od 9 do 19 hodin a podrobné informace najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. A doplním aktuální dopravní informace, začnu varováním z D11, 3,5 kilometr ve směru z Prahy. Tam máme stále komplikaci v podobě srny na vozovce, bez dalšího upřesnění, tak opatrně v tomto místě. No a připomínám také omezení či uzavírky, které se týkají pražských ulic. V ulici Nad Kavalírkou v Praze 5 probíhají práce na plynovém potrubí, v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Kyvadlový provoz je tady vedený jedním místním pruhem, a to ještě do 15. července. A v ulici K Horkám v Praze 15 opravují most a ve směru jízdy v úseku Chodov-Hostivař je střídavý jednosměrný provoz řízený světelnou signalizací. S problémy v tomto místě počítejte do 17. července. A dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Jsme stále s vámi, užíváme si 12. červencový den a taky neděli. Pražští silničáři začali opravovat hlávku v most nad ostrovem Štvanice. Ve směru z centra do Holešovic proto řidiči musí jezdit pouze jedním pruhem. V opačném směru je magistrála plně průjezdná. Omezený je také provoz tramvají.
1: Po Hlávkově mostě pomalu projíždí auta z centra do Holešovic. Na příjezdu se tvoří krátké kolony. Kvůli opravám tady také nemůžou jezdit tramvaje, popisuje Sofie, která pravidelně jezdila na zastávku u ostrova Štvanice.
2: Na tenis, tady do klubu. Asi budu jezdit někam co nejblíž a dojdu to pěšky. No.
3: Bude to jako nepříjemný, no, protože to metro je třeba 15 minut pěšky, no, takže lepší to tramvají.
1: Dodává její kamarádka Nicole. Kvůli rekonstrukci museli změnit trasu tramvajové linky 12 a 41, vysvětluje mluvčí dopravního podniku Prahy Aneta Řehková.
4: V oblasti mohou například cestující využít linku metra C, aby se dopravili z Vltavské na Florence. Náhradní doprava není zavedena.
1: Silničáři musí na Hlávkově mostě opravit přechodové železobetonové desky, které jsou ve špatném stavu, přibližuje mluvčí technické správy komunikací hlavního města Barbora Lišková.
5: Hlávkův most je soumostí několika mostních konstrukcí a na těchto přechodových deskách, které jsou, dá se říct, uprostřed, jsme zjistili pomocí diagnostiky, že tyto desky se budou muset řešit. Byly dvě možnosti, buď to je kompletně vyměnit, což by znamenalo deinstalování tramvajového tělesa, nebo vyrobit speciální zpevnění, což budeme realizovat, tak abychom zkrátili to dopravní omezení.
1: Práce by tak měly skončit do 30. srpna, doplňuje Lišková.
5: Od zastávky Štvanice jsme zúžili dopravu ve směru z centra do Holešovic na jeden jízdní pruh. Opačný směr bude plně průjezdný, tedy ve dvou jízdních pruzích, tak jak jsou řidiči zvyklí.
1: Od pondělí ale budou na pražské magistrále další omezení, konkrétně u hlavního nádraží. Správa železnic tam totiž bude opravovat stropní desku odbavovací haly, popisuje mluvčí organizace Nela Frýbová.
6: Oprava stropu vyřeší dlouhodobé zatékání z plochy parkoviště i z magistrály do konstrukce odbavovací haly. Práce na magistrále potrvají do poloviny listopadu. Po celou dobu rekonstrukce zůstanou zachovány vždy dva jízdní pruhy v každém směru.
1: Navíc bude uzavřené parkoviště nad odbavovací halou. Rekonstrukce vyjde na 290 milionů korun. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
7: Víkendová Praha.
8: A Vláďa Malošík.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Na silnicích je poměrně klid, přesto jsou místa, kde byste měli zpozornět. Je to třeba Střelničná ulice v Praze 8. Tady se pracuje na vozovce, v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru jízdy na prosek. Omezení tady potrvá do 30. září. A v Benkově ulici v Praze 11 se taky pracuje na silnici, v místě jsou zúžené jízdní pruhy a ulice je mezi křižovatkami ulic Kahovská a Květnového vítězství zjednosměrněna ve směru do ulice Květnového vítězství. S omezením tady počítejte do 10. září. Ještě připojím Vídeňskou ulici v Praze 4, kde probíhají stavební práce. Kvůli tomu je tady omezení a v místě je nutné počítat se střídavými zábory silnice mezi křižovatkou Vídeňská, u Michalského lesa a u Krčského nádraží. A to až do 31. srpna. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Dnes večer v České televizi.
9: ČT1. Malého Vaška čekají dobrodružné prázdniny u dědy. Slavná komedie Jak dostat tatínka do polepšovny. ČT2. Dojedou do cíle živí. Na cestu plnou nebezpečných nástrah se rozjede Dostavník v premiérovém filmu. A ČT Art. Miroslav Horníček a jeho hosté Jaroslava Adamová a Jiří Suchý připomínají legendární osobnost české kulturní scény Jana Vericha. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.

0: Krátce po 3:15 dospívala na rádiu Praha Olivia Dean. Přejeme krásné nedělní odpoledne. Máte-li rádi divadlo, pak si určitě nenechte ujít letní scénu Studia 2. Vyšehradský amfiteátr hostí ty nejoblíbenější české herce v komediích i dramatech, které vás pobaví i dojmou. Divadlo Pod širým nebem s výhledem na noční Prahu je jedním z nejromantičtějších zážitků, které můžete do konce srpna zažít. Program je nabitý premiérami i osvědčenými hity, které pravidelně vyprodávají sály. Metropolitní léto hereckých osobností vás ani letos nesklame. Více zajímavých tipů najdete i na našem webu praha.rozhlas.cz. Podíváme se ještě na silnice, tam žádné velké změny, stále je poměrně klid, ale je řada omezení či uzavírek v pražských ulicích. Například s omezením počítejte na Hlávkově mostě v Praze 7, probíhají na něm totiž práce údržby a neprojedete pravým místním pruhem ve směru z centra do Holešovic. Práce tady potrvají do 31. srpna. V Benkově ulici v Praze 11 se pracuje na silnici, v místě jsou zúžené jízdní pruhy a ulice je mezi křižovatkami ulic Kahovská a Květnového vítězství zjednosměrněna ve směru do ulice Květnového vítězství. S omezením tady počítejte do 10. září. A ve Střelničné ulici v Praze 8 se pracuje na vozovce a v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru jízdy na prosek. Omezení tady potrvá do 30. září. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Denisa Žižková je už opět vedle mě ve studiu Rádia Praha a přináší zprávy v 16 hodin.
1: Hezké odpoledne přeju. Návštěvníci Prahy si letos připlatí za ubytování. Hotely meziročně zdražily o 5%. Domácí mazlíčci musí být při cestování autem připoutaní, připomínají policisté. Ukrajinský prezident Zelensky oznámil změny ve vládě, včetně postu premiérky. Bude polojasno až oblačno, večer až skoro jasno a teploty až 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražské hotely v prvním pololetí meziročně zdražily služby o zhruba 5%. Vyplývá to z dat Asociace hotelů a restaurací. Klienti za jednu noc zaplatí v průměru 127 eur, to je o 6 eur víc než v prvním pololetí loňského roku. Podle prezidenta Asociace Václava Stárka si hlavní město i přes zdražení udržuje stále vysokou obsazenost ubytovacích zařízení.
3: Obsazenost hotelů je 71%. Pro srovnání Vídeň dosahuje ve stejném období 65%, Budapešť 66%. Takže z pohledu hotelnictví, myslím si, i cestovního ruchu se teďka vývoj té sezony zdá skutečně hodnotit jako velmi dobrý.
1: Psi a další domácí zvířata musí být při cestování autem připoutaní. Policie na to upozorňuje teď v létě, kdy se s nimi jezdí nejčastěji. Za nepřipoutaného mazlíčka můžou řidiči v Česku dostat pokutu až 2000 korun. V zahraničí to může být i výrazně víc. Pravidlem je, že zvíře nemá dosáhnout na řidiče.
4: Převoz nepřipoutaného psa nebo kočky v autě může způsobit dopravní nehodu, varuje Jan Straka z dopravní policie.
5: Mohou se leknout, skočí na toho řidiče, ten se lekne, strhne volant, nehoda je na světě.
4: K zajištění bezpečnosti poslouží přepravky, klece, mříže oddělující kufr od zbytku interiéru nebo jednoduchý set postroje a bezpečnostního pásu. Podle čeho vybírat, radí prezidentka veterinární komory Petra Šinová.
6: Je potřeba přizpůsobit fixaci i velikosti toho zvířete. U těch větších zvířat považuji za vhodnější převoz v kufru.
4: Mylná je podle Šinové i představa, že při nehodě lidé udrží zvíře na klidně. Josefína Báčová, Český rozhlas.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky ohlásil změny ve vládě. V příspěvku na sociálních sítích píše o změně politické strategie i personálních změnách. Detaily prý probral s premiérkou Julií Sviridenkovou, které také poděkoval za její práci a nabídl jí možnost vést novou oblast vztahu s nejmenovaným klíčovým partnerem. Podrobnosti ale Zelensky neupřesnil. České volejbalistky na závěr letošní Ligy národů porazily Francii 3-2 na sety. V rozhodujícím tiebreaku postupně odvrátili 4 mečboly a pak vyhráli 20-18, když proměnili svou druhou šanci na ukončení zápasu. Celkem tak v této sezóně získali v elitní reprezentační soutěži 16 bodů, čímž o 2 body překonali výkon z loňské premiéry. A Dominik Stříteský ovládl po třetí v kariéře Bohemia Rally Mladá Boleslav a upevnil si vedení v průběžném pořadí mistrovství České republiky. Druhý byl s odstupem 2,3 desetiny sekundy Filip Mareš. Třetí skončil úřadující domácí šampion a desetinásobný vítěz středočeské soutěže Jan Kopecký. Bývalý tovární jezdec Škody zaostal za Stříteským o 25 sekund. Převládat bude dnes polojasno, k večeru i skoro jasno a teploty 26 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A sledujeme aktuální dění na silnicích. Dálnice D1, tam máme komplikaci na 37,5 kilometru ve směru do Prahy. Havarovala tady dvě osobní auta a překáží v silnici, tak projíždějte velice opatrně. Komplikaci máme také na D4 na 25,5 kilometru ve směru od Strakonic do Prahy. Tady je odstavené auto, chodec v odstavném pruhu. Projíždějte proto velmi opatrně. Komplikace jsou i v pražských ulicích, například v Vekbelské, stále probíhají rekonstrukce vozovky. Provoz je ve směru k Cínovecké převedený do protisměru v úseku ulic Novopatská Cínovecká. Vysočanská a vedený jedním místním pruhem ve směru k průmyslové v úseku ulic Cínovecká Novopatská je provoz vedený také jedním místním pruhem a omezení tady potrvá do 15. srpna. A ještě Novopatská ulice v Praze 9 až 14, tady je provoz vedený jedním místním pruhem v každém směru. Omezení v tomto místě kvůli rekonstrukci k Belské ulice potrvá také do poloviny srpna. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Z dnešní neděle uplynulo už 16 hodin a 5 minut a vaším parťákem je stále víkendová Praha. V příštích minutách pro vás máme tipy pro volný čas a taky přihodíme další hity. Připravená je třeba Charlotte Gott. Eva Farna s kapelou Mirai. Taky Ellie Goulding. A tě vám s námi nejlépe, to vám přeje Vláďa Maloš.

0: Dozněl Michael Jackson, je 4:45. No, je to paráda, léto a koncerty pod širým nebem, ty k sobě prostě neodmyslitelně patří. Projekt Prague Open Air i letos oživuje pražské scény, jako je Areál 7 Holešovice a Energy Pub Riegerovy sady, vystoupeními špičkových českých i zahraničních interpretů. Čeká vás špičkový zvuk, unikátní genius loci a taky večery plné tance. Máte tak jedinečnou šanci spojit kulturu s posezením s přáteli u vychlazeného drinku v neformálním prostředí. No a pokud byste chtěli nějaký další tip pro váš volný čas, tak podívejte se na náš web praha.rozhlas.cz. Praha žije. Rádio Praha. A nevynecháme ani aktuální dopravní informace, připomínám komplikace na dálnici D1, 37,5. Kilometr ve směru do Prahy. Tady se před časem stala nehoda dvou osobních aut, projíždějte se zvýšenou opatrností a pozor i na D4 na 25. kilometru ve směru od Strakonic do Prahy. Je tady hlášený pohyb lidí na vozovce, konkrétně chodec v odstavném pruhu, tak opatrně. Připojím ještě některá omezení či uzavírky v pražských ulicích. Ve ulici Vrchlického a následně Duškova v Praze 5 je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. A s omezením počítejte na Hlávkově mostě v Praze 7. Probíhají na něm totiž práce údržby a neprojedete pravým místním pruhem ve směru z centra do Holešovic. Práce tady potrvají do 31. srpna. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Je půl páté, je s vámi nedělní víkendová Praha a teď se k ní s pražskými typy připojuje taky náš kolega Jirka Štefl.
1: V Karlových Varech skoro ani nestihli zabalit červený koberec a už začínají ozvěny filmového festivalu. Šarivary tradičně nabízejí zajímavé filmy, které se objevily v programu festivalu, horké novinky a taky oceňované a divácky nejúspěšnější tituly. Vidět můžete třeba Pramen s Aňou Geislerovou nebo třeba Čika Čeka režiséra Šimona Holého. Filmové perly z 60. ročníku prestižního festivalu uvádějí kina Světozor, Aero a Přítomnost. A nebo se pobavte u komedie 13 u stolu. Manželé Madeleine a Antoine ve svém domě chystají slavnostní večeři pro vybranou společnost. Madeleine je pověrčivá a zoufale se snaží zabránit hrozícímu počtu 13 hostů u stolu. Pokaždé, když se zdá, že je zasedací pořádek konečně vyřešen, nastanou komické situace vyplývající ze vztahů všech pozvaných hostů. Komedii 13 u stolu uvádí letní scéna pod Žižkovskou televizní věží, a to v pondělí večer. A příjemný start do nového týdne přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Víkendová Praha.
3: A Vláďa Malošík.
0: Je čas zkontrolovat aktuální situaci na silnicích. Začneme na dálnici D1, tam máme stále problém na 37,5 kilometru ve směru do Prahy. Havarovala tady dvě osobní auta, projíždějte se zvýšenou opatrností. Komplikace máme i na D4, kde platí varování na 25. kilometru ve směru od Strakonic do Prahy. Pohybuje se tady chodec v odstavném pruhu. A připomínám také komplikace například v Praze ve Střelničné ulici, je to Praha 8, tady se pracuje na vozovce, v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru jízdy na prosek, omezení tady potrvá do 30. září. A v Vyberenské ulici v Praze 1 probíhají mezi křižovatkami ulice Senovážná a Havlíčkova stavební práce. V místě jsou kvůli tomu zúžené jízdní pruhy a omezení tady potrvá do 23. února 2027. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Je po 4:45, Rádio Praha je stále s vámi, přejeme pěknou neděli a taky 12. červencový den. V nové budově Pražského národního muzea můžete stále navštívit fotografickou výstavu Czech Press Photo 2025. Do 31. ročníku soutěže autoři přihlásili přes 5000 snímků v 9 kategoriích, které posuzovala 7členná mezinárodní porota. Ta z nich vybrala téměř 800 fotografií evropských novinářů a jedná se o oceněné snímky a další vybrané fotografie, které charakterizují uplynulý rok. Celkem je k vidění přes 500 tištěných fotografií a více než 250 snímků v obrazovkách a projekcích od 80 autorek a autorů. Součástí výstavy je taky bohatý doprovodný program. Výstava Czech Press Photo 2025 potrvá až do 30. listopadu. Na Rádiu Praha pro vás stále sledujeme aktuální situaci na silnicích. Připomínám komplikace na dálnici D1, 37,5 km ve směru do Prahy. Tady máme nehodu dvou osobních aut, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. A ještě jednou dálnice D1, tentokrát 38,5 km ve směru na Prahu, je tady odstavené porouchané vozidlo. Tak dejte pozor. Připomínám také komplikace v ulicích Vrchlického a následně Duškova v Praze 5. Tady je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. A s omezením počítejte na Hlávkově mostě v Praze 7. Probíhají na něm totiž práce údržby a neprojedete pravým jízdním pruhem ve směru z centra do Holešovic. Práce tady potrvají do konce srpna. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
2: V pondělí večer si dáme určitě rok. Jaký? Nejnovější album Brit.

0: Je 17 hodin, jsme moc rádi, že jste s námi na Rádiu Praha. Máme pro vás další zprávy a ve studiu je přináší Denisa Žižková.
1: Dobré odpoledne. Praha 7 vypsala tender na stavbu nové základní školy v Holešovicích. Policie varuje před podvodníky, kteří přes SMS zprávy vymáhají pokuty za rychlou jízdu. V Česku přibývá vůdců lodí pro rekreační plavbu. Převládat má polojasno a teploty až 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Městská část Praha 7 vypsala tender na stavbu nové základní školy v Jankovcově ulici v Holešovicích. Firmy se mohou hlásit do 10. srpna. V ideálním případě by stavba měla začít na podzim. Radnice koncem června zahájila demolici budov, které stojí na místě budoucí základní školy. Demolice by měla být dokončena v říjnu. Nová škola bude mít 6 nadzemních a 1 podzemní podlaží. V nich bude 18 tříd pro zhruba 550 žáků. Součástí budou také venkovní sportoviště, zahrada, velkokapacitní kuchyň, jídelna, která bude zároveň sloužit jako aula a další zázemí pro žáky a učitele. Policie varuje před další vlnou podvodných SMS zpráv. Útočníci se v nich tentokrát vydávají za dopravní policisty a po lidech žádají zaplacení pokuty za údajné překročení povolené rychlosti v autě. Zároveň jim vyhrožují soudem nebo zákazem řízení. Cílem je ukrást peníze nebo také osobní data obětí. Mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek doporučuje na takové zprávy vůbec nereagovat. Policie podle něj takto totiž nekomunikuje.
3: Nikdy nikoho přes SMSky nevyzývá, stejně tak nebude nutit adresáta nebo toho, komu má být ta zpráva doručena, aby vyplňoval nějaké online údaje nebo platil jakýkoliv finanční obnos přes různé platební brány.
1: Podrobnosti najdete na serveru iRozhlas.cz v rubrice Ověřovna. V Česku přibývá majitelů oprávnění vůdců malého plavidla. Ročně si ho vyřídí kolem 3,5 tisíc uchazečů. Celkem už jich je přes 71 tisíc. Můžou se pak plavit po českých řekách a nádržích, případně i u mořského pobřeží v zahraničí.
4: Oprávnění má několik kategorií podle typu a velikosti plavidla. Kromě těch nejmenších je třeba nejdřív projít praktickou zkouškou, říká lodní instruktor ze společnosti Kapitánie PES Jan Hamza.
5: Kromě obratových manévrů a přistávacích manévrů frekventanti musí proplout plavební komorou, při kterém nastává ta komunikace s tím komorníkem, s tou obsluhou té plavební komory.
4: A následuje teoretická zkouška u státní plavební správy z předpisů nebo značení. Termíny v létě už jsou téměř plné, říká ředitelka zprávy Klára Kroupa Němcová.
6: Pak jsou zase termíny až v září. Ten zájem stále je poměrně velký.
4: K zájmu o lodní dopravu podle Němcové přispívají například nová vývaziště a přístavy. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: Kajakář Josef Dostál dojel druhý na trati 500 metrů na světovém poháru v Montrealu. Český olympijský šampion si tak vylepšil třetí pozici ze včerejšího závodu na kilometrové trati. Převládat bude i zítra polojasno nebo skoro jasno, během dne přechodně oblačno a teploty 28 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A doplníme ještě aktuální dopravní informace. D1, 38,5 km ve směru do Prahy. Dejte pozor, je tam odstavené porouchané auto. Komplikace zůstávají také v pražských ulicích. V ulici Nad Kavalírkou v Praze 5 probíhají práce na plynovém potrubí. V místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Kyvadlový provoz je tady vedený jedním jízdním pruhem a je to ještě do 15. července. V ulici K Horkám v Praze 15 opravují most a ve směru jízdy v úseku Chodov-Hostivař je střídavý jednosměrný provoz řízený světelnou signalizací. S problémy v tomto místě počítejte do 17. července. A ještě připojím další problém, a to kvůli práci na plynovém potrubí. Počítejte s omezením v ulici Radimova v Praze 6. Kyvadlový provoz je tady vedený jedním místním pruhem. Omezení v tomto místě potrvá taktéž do 17. července. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Rádio Praha.
0: Je 17 hodin 5 minut, krásnou neděli. Od dubna mohou cyklisté projíždět Žižkovským tunelem maximálně 10-kilometrovou rychlostí. Jestli to dodržují, ale není jasné, nikdo jim totiž rychlost neměří. Praha 3 proto žádá častější kontroly a další opatření. Víc si k tématu řekneme už v 17:30. A ve víkendové Praze se k nám připojí i skupina Eddie Stoilov a Mika.

0: 17 hodin 17 minut, přejeme krásné nedělní odpoledne. Do pražské zoologické zahrady nemusíte vyrážet jen o víkendech. Počasí nám přeje, nejlepší je trávit takovýto čas u vody a nebo po té vodě plout. No a právě nemusíte do zoo vyrážet jen o víkendech, ale taky třeba přes týden. A pro cestu do zoo Praha můžete zvolit třeba právě loď pražské paroplavební společnosti. Ta vyjíždí z Rašínova nábřeží do konce srpna denně, a to vždy v 9, ve 12 a v 15.30 hodin. Správnou loď poznáte jednoduše, jezdí se totiž na lodi Odra, která je nově polepená Lego zvířátky. Cesta trvá přibližně 75 minut a během ní uvidíte historické centrum metropole z trošku jiného úhlu. Na lodi si můžete zvolit horní otevřenou terasu nebo dolní uzavřený prostor. A podrobné informace k plavebnímu řádu do i ze zoo najdete v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. Nevynecháme ani aktuální dopravní informace a přesuneme se z vody na silnice. Začneme v Tichnově ulici v Praze. Tady máme uzavírku kvůli mimořádné události, při které zasahují policisté České republiky. Tak momentálně Tichnovou ulicí v Praze neprojedete. D1, 34. a 5. kilometr ve směru z Prahy. Máme tady odstavené, porouchané nákladní auto. Projíždějte proto se zvýšenou opatrností. A ještě připojím D1 v opačném směru, a to ve směru do Prahy na 38. a 5. kilometru. Tady je odstavené, porouchané auto. Komplikace zůstávají také například v ulici Olgy Havlové v Praze 3, kde neprojedete pravým jízdním pruhem. Provoz je vedený jedním směrem od ulice Malešická a objížďka vede ulicemi Olgy Havlové a Navackově. Omezení tady potrvá do konce července. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.
3: I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared the city's gonna swallow me whole.

0: 17 hodin 31 minuta, s vámi je Rádio Praha. Vypadá to, že cyklisté jezdí tak rychle, že i ti, kteří nemají vlasy, si mohou říct, že jezdí s větrem ve vlasech. Rychlost cyklistů by mohly v Žižkovském tunelu zpomalovat optické brzdy. Soubor vodorovných čar a nápisů apelující na pomalou jízdu požaduje Praha 3. Má jít o další opatření po březnové nehodě cyklisty a chodkyně, která skončila s otřesem mozku v nemocnici. Od dubna smí lidé na kolech tunelem projíždět maximálně 10-kilometrovou rychlostí.
1: Tady, když to pustíte, tak se to rozjede strašně. A hlavně, když se dole vyjíždí z toho tunelu, tak lidi tam z obou stran prostě vcházejí a vy taky nemusíte vidět, takže je potřeba prostě s tímhle počítat všim.
2: Říká paní Eva, která jezdí Žižkovským tunelem několikrát týdně na kole. Podobně trasu projíždí i cyklista Matěj, podle kterého někteří lidé povolenou rychlost nedodržují.
3: Tak půl na půl. Některý jo, některý se prostě pustí dole a nehledí na to, jestli je tam desítka nebo ne, nebo jsou lidi nebo ne.
2: Omezení rychlosti platí v tunelu od konce dubna. Radnice s magistrátem a policií tak reagovala na březnovou nehodu cyklisty s chodkyní, která skončila se zraněním hlavy v nemocnici. Změnu uvítal třeba pan Vojtěch, který tu prochází několikrát týdně.
4: Trošičku se to zlepšilo, ale cítím se pořád dost nebezpečně tady. Teď tu zrovna projelo kolo, který rozhodně nejelo 10 km za hodinu.
2: Další chodec, pan Josef, si myslí, že omezení rychlosti nijak nepomohlo.
5: Jenom značka se tady objevila, ale efekt nemá žádný. Včera jsem si říkal, že je škoda, že policie tady se prostě neobjeví a nezměří to.
2: Policisté rychlost v tunelu neměří a ani s tím do budoucna nepočítají. Dění v tunelu ale podle mluvčího pražské policie Jana Daňka občas kontrolují.
6: Kontroly u Žižkovského tunelu jsme prováděli na začátku června v časové dotaci 18 hodin. Policisté po dobu akce nezjistili žádné protiprávní jednání.
2: Pravidelné kontroly neplánuje ani městská policie, potvrzuje její mluvčí Irena Seifertová.
7: Od počátku je dohled nad Žižkovským tunelem v gestci policie České republiky. Městská policie zde provádí v rámci personálních možností pouze namátkové kontroly, a to jak ze strany 3., tak 8. městské části. Současně neevidujeme žádná oznámení, podněty či stížnosti ze strany občanů.
2: Další opatření požaduje vedení Prahy 3. Podle místostarosty Ondřeje Ruta ze Zelených by policisté a strážníci mohli tunel kontrolovat častěji.
8: Nemáme nějaký objektivní zprávy, nerealizuje se tam měření, nepočítají se rychle jedoucí cyklisti, takže objektivní informace o tom, jestli tam došlo k tomu, že tam jezdí pomaleji, nemáme.
2: Optické brzdy by mohla technická správa komunikací namalovat do tunelu do konce prázdnin. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
9: Víkendová Praha.
10: A Vláďa Malošík.
0: A stále sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Teď čerstvá informace, Tichonova ulice v Praze je momentálně neprůjezdná, je uzavřená kvůli mimořádné události, na místě zasahují policisté. Komplikace zůstávají také na dálnici D1, a to konkrétně na 34. a 5. kilometru ve směru z Prahy. Je tady odstavené porouchané nákladní auto. Ještě jednou D1, tentokrát 38,5 km ve směru do Prahy, tady je odstavené porouchané vozidlo. Projíždějte opatrně také po D6 na 33. kilometru ve směru od Karlových Varů do Prahy. Máme hlášenou nehodu dvou osobních aut, tak i v tomto místě zvyšte opatrnost. A my přejeme šťastnou cestu.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: 6:45, Radio Praha stále s vámi. Pokud byste v příští dnech rádi někam vyrazili a nevíte si rady, tak pro vás máme další tip trochu v předstihu. Farmářské trhy na Jiřáku, tedy na náměstí Jiřího z Poděbrad, probíhají od středy do pátku mezi 8 a 18 hodinou a v sobotu od 8 do 14 hodin. A to samozřejmě vše až do prosince. Trhová sezóna trvá standardně od března do prosince. Na trzích tohoto můžete nakoupit hodně, třeba sezónní zeleninu, ovoce a čerstvé bylinky přímo od českých pěstitelů, taky pečivo a koláče z řemeslných pekáren, maso, uzeniny, sýry a další mléčné výrobky z rodinných farem, ale třeba i řezané květiny, med, houby nebo rukodělné produkty. Nechybí ani street food a občerstvení, takže ohladu na trzích určitě nezůstanete. Připomínám, že dnes můžete trhy navštívit do 18 hodin, no a další lákavé tipy pro vás máme na našem webu praha.rozhlas.cz. Praha žije. Rádio Praha. Akcelerujeme aktuální situaci na silnicích. Začneme v ulici Těchnová, tam stále je uzavírka ulice. Kvůli mimořádné události na místě zasahují policisté. Komplikace zůstávají na dálnici D1, 34. a 5. kilometr ve směru z Prahy. Tady máme odstavené porouchané nákladní auto. D6, 33. kilometr ve směru od Karlových Varů do Prahy. Dejte pozor, je tady nehoda dvou osobních aut. A v pražských ulicích je řada omezení či uzavírek, například v ulici K Horkám v Praze 15. Tady opravují most a ve směru jízdy v úseku Chodov-Hostivař je střídavý jednosměrný provoz řízený světelnou signalizací. S problémy v tomto místě počítejte do 17. července. A ještě doplním omezení na Hlavkově mostě v Praze 7, tady probíhají práce údržby a neprojedete pravým místním pruhem ve směru z centra do Holešovic. Práce tady potrvají do konce srpna. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Kvůli opravám Hlavkova mostu v Praze nejezdí tramvaje mezi Vltavskou a Těšnovem. V Dolní Dyji kvůli přemnoženým sinicím chybí kyslík. Situace je podle vodohospodářů vážná. Medvěd na severu Slovenska povalil a lehce zranil muže, který pracoval před domem. Zítra bude skoro jasno, během dne přechodně polojasno, teploty až 30 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V centru Prahy nejezdí tramvaje mezi zastávkami Vltavská a Těšnov. Důvodem jsou opravy Hlávkova mostu, které potrvají do konce prázdnin. Změnit trasu musely linky 12 a 41, přibližuje mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
2: Náhradní doprava není zavedena. V oblasti mohou například cestující využít linku metra C, aby se dopravili z Vltavské na Florence.
0: Situace v Dolní Dyji je kvůli přemnoženým sinicím velmi vážná. Pod Novomlýnskými nádržemi je množství kyslíku ve vodě skoro na nule. Podle Moravského rybářského svazu už kvůli tomu zahynulo několik desítek ryb.
3: Na Dolní Dyji kvůli přemnoženým sinicím vznikla páchnoucí zelená pěna, pod kterou není vidět hladina řeky. Ve vodě chybí kyslík a ryby se tak můžou udusit, popisuje mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová.
4: Tato situace se opakuje vždycky v letech, kdy přetrvává sucho, nejsou srážky.
3: Loni kvůli přemnoženým sinicím uhynulo v Dolní Dyji asi 30 tun ryb. Pokud se situace nezlepší, budou ztráty přibývat i letos, říká předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček.
5: Ta predikce není nějak ani dobrá, když to tak řeknu, protože to množství biomasy je obrovské. Ty hladiny kyslíku jsou téměř na nule.
3: Povodí Moravy proto mimo jiné instalovalo norné stěny, které pěnu zachytávají, aby se nešířila dál. Podle vodohospodářů by ale situaci nejvíc pomohl vydatný déšť. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Na severu Slovenska včera večer medvěd napadl muže, který pracoval před svým domem v obci Závažná Poruba u Liptovského Mikuláše. Muž je lehce zraněný poté, co mu medvěd vyskočil na záda a povalil ho na zem, píše o tom server Noviny.sk. Slovenské úřady v souvislosti s incidentem vyzývají k opatrnosti. Lidé v oblasti by se především brzy ráno a večer neměli pohybovat sami. Lokalitu zároveň hlídá specializovaný zásahový tým. Dominik Střítezký ovládl potřetí v kariéře Bohemia Rally Mladá Boleslav a upevnil si vedení v průběžném pořadí mistrovství České republiky. Druhý byl s odstupem zhruba 2 sekund Filip Mareš. Navzdory tomu, že Mareš nezvítězil, si závod naplno užil, jak řekl ve vysílání Českého rozhlasu.
6: Musím říct, že to bylo za mě jeden z nejkrásnějších dnů, který jsem v závodním autě za tu kariéru vůbec zažil, protože zároveň tam bylo maximální nasazení a na druhé straně se nám dařilo jet bez nějakých i menších chybiček, takže jsem nadmíru spokojený s tím výkonem a byl to z mýho pohledu opravdu krásný den a to jsou přesně ty dny, pro který to dělám. Byť to není okořeněný tím vítězstvím, tak si myslím, že můžeme jako tým být maximálně spokojení.
0: Třetí skončil na rally Bohemia úřadující domácí šampion a 10násobný vítěz středočeské soutěže Jan Kopecký. Zítra bude v Praze jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně polojasno a teploty 28 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: A na silnicích buďte opatrní, stále je řada míst, kde byste měli zpozornět. Tichonova ulice v Praze, ta je uzavřená kvůli mimořádné události. Na místě zasahují policisté, ještě nějakých pár minut by ten zásah měl trvat, tak opatrně. Komplikace máme také na dálnici D1, 34. a 5. kilometr ve směru z Prahy. Tady je odstavené porouchané nákladní auto. Tak projíždějte se zvýšenou opatrností a očekávejte možné zdržení. No a připomínám i problémy na D6C, tady se jedná o 33. kilometr ve směru od Karlových Varů do Prahy. Havarovala tady 2 osobní auta, stále v tomto místě máme hlášené komplikace, tak opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Pražský update.
8: Pražští hasiči.
9: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
10: V Praze nepojede o víkendu metro.
11: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
1: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
7: Je 5 minut po 18. hodině a nedělní pražský update je tady. Už kolem 3/4 s týdnem v Praze. A uslyšíte o tragické nehodě na okruhu, dopravních omezení ve městě nebo o pražanech bez teplé vody. S Petrem Jungmanem se vrátíme do historie 12. červencového dne. Zjistíme, v jakém dopravním prostředku je nejčastěji klimatizace a jak to bez ní v horkých dnech zvládají řidiči. A v příštích minutách se vypravíme za středoškoláky, ti si mohli například na letní škole geografické a geologické olympiády v Praze zkusit, jak se přímo v potoku měří průtok vody. Dobrý poslech vám přeje Vláďa Malošík.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský update.
1: Jednu stříbrnou a 4 bronzové medaile přivezli čeští středoškoláci z nedávného evropského kola geografické a geologické olympiády. Navázali tak na své předchůdce, kteří velmi často pak právě s těmito vědami spojili svůj profesní život. Pomáhá k tomu i tradiční geografická letní škola v Praze. Studenti si na ní mohou vyzkoušet věci, které se běžně na školách neučí.
2: Vy se můžete pustit do mapování a s váma budeme měřit chemické parametry vody. Máš ten kondukťa? Nebo to odnesla?
3: Kontroluje nutnou výbavu Julie Žaliová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v pražském parku Folimanka. A tady je cílem 40 teenagerů potok Botič.
4: Skupina první půjde měřit průtoky povákovou metodou.
3: A jak poslouchám další z lektorek Milenu Šepkovou, tak suchou nohou to nebude.
4: Aby se šli do toku s pásmem a naměřili tam dráhu. Jo, tak díky.
3: Dva Ondrové se navlíkli do rybářských kalhot.
5: A teď už do Botiče. Budeme vytyčovat dráhu, na které budeme měřit průtok.
6: Teď!
3: První plovák odstartoval.
7: Máme více plováků na levém, pravém břehu a uprostřed.
3: Plovák se blíží do cíle. Teď!
7: Uplaval naši vzdálenost za 2 minuty 38 sekund.
8: Máte ty časy?
9: Jednoduše vydělím vzdálenost časem a vyjdeme rychlost, která je velmi malá, 0,0348 metrů za sekundu.
3: Bylo vidět, že ten plovák nepluje rovně, že jde o to, jak fouká vítr.
9: V profesionálních měřeních by se toto zohledňovat mělo. Například můžeme měřit rychlost taku přímo hydrometrickou vrtulí, případně i metody využívající ultrazvuk Dopplerův efekt.
3: Vysvětluje 15-letý student Ondřej Martinák.
10: Jsou to právě věci, které jsou nad rámec středoškolské výuky a většinou se dělají vlastně až při studiu na vysoké škole.
3: Říká Jakub Jelen z Univerzity Karlovy.
2: Tam přijde do vodní kaskády a počkáme, až se to ustálí a koukneme, kolik nám to naměřilo.
3: Takže musíte spolupracovat.
11: pH 8,51, takže to mírně zasadíte.
12: Je to takové procvičení mozkových závyků, jako i o prázdninách. A je to geografie, to, co mě baví, že to je nejblíž k tomu běžnému životu se všech těch věd.
3: Svěřuje se Vítek ze Zlína, kterého teď čeká v srpnu mezinárodní kolo geografické olympiády a bronz tam loni získal Vojtěch Nádvorník.
13: Určitě půjdu studovat geografii, předpokládám, že spíše sociální a následně by mě bavilo pracovat třeba v územním plánování nebo ve vzdělávání.
3: Z letní školy geografie na pražské Folimance Eva Kézrová, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
1: Doplníme aktuální dopravní informace. D1, 34. a 5. kilometr ve směru z Prahy. Dejte pozor, je tady odstavené porouchané nákladní auto, tak opatrně. A opatrně i na D6, tady máme problém na 33. kilometru ve směru od Karlových Varů do Prahy. Havarovala tady před časem 2 osobní auta, tak projíždějte se zvýšenou opatrností a dobře dojeďte.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Letní měsíce v Biu oko budou patřit Dobrákovi, Lovci démonů, Vyvolenému i romantickému hrdinovi. Užijte si herce Keanu Reevese jak ve filmech, které jste viděli už stokrát, tak v těch, které vám unikly. Ďáblův advokát, Nebezpečné známosti Matrix, Konstantin, Drákula, Dům u jezera a mnohé další. Filmová přehlídka Léto s Keanu Reevesem každé úterý v Biu oko. Více informací a celý program najdete na www.biooko.cz. Net. Mediálním partner je Rádio Praha. Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update.
1: Horký letní dne nasazují dopravní podniky přednostně klimatizované vozy. V české městské hromadné dopravě jich za posledních 5 let výrazně přibylo. Jezdí jich zhruba dvojnásobek. Vyplývá to z dat Sdružení dopravních podniků. Nejčastěji mají klimatizaci autobusy. Nejméně klimatizované jsou tramvaje. Vysoké teploty ale představují větší zátěž pro řidiče městské hromadné dopravy.
2: Je tam dusno, vzduch se tam točí horkej.
3: Popisuje službu v neklimatizované tramvaji řidič Štěpán Šmehlík z Prahy.
2: Člověk se začíná rosit, potit úplně po celém těle. A pak, když je trochu spocený, tak ten teplý vzduch, který v té kabině proudí, vlastně osvěžuje, protože se opírám o to moje mokré tělo.
3: Do dodatečné instalace klimatizace do starších vozidel dopravní podniky investují výjimečně. Hlavní je podle nich postupná obnova vozového parku, tak jako třeba v Praze, popisuje mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
4: V případě autobusů, elektrobusů a trolejbusů bylo vedením dopravního podniku již v roce 2017 rozhodnuto, že budou všechna nově pořizovaná vozidla vybavena celovozovými klimatizacemi.
3: Více než 100 tramvají 15T, které jezdí po Praze, je stále ještě relativně nová, ale bez klimatizace a do vybavení je z několika důvodů skoro nemožné. V období vysokých teplot se dopravní podniky snaží na linky nasazovat co nejvíce klimatizovaných vozidel a zjednodušit řidičům práci v horku, popisuje mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.
5: Řidiči mají k doplňování tekutin k dispozici iontové rozpustné nápoje. A samozřejmě, pokud by se někomu z nich udělalo vlivem vysokých teplot nevolno, tak jsme okamžitě připraveni jej vystřídat.
3: Na sobě můžou mít krátkou letní uniformu. Některé tramvaje taky mají alespoň klimatizovanou kabinu pro řidiče. Tramvaje jsou ve srovnání s autobusy nebo trolejbusy nákladnější na pořízení a proto je jejich obnova nejpomalejší. Klimatizaci má v Česku jen asi 1/5 tramvají, říká mluvčí Sdružení dopravních podniků Linda Hajlichová.
6: Nejvýraznější nárůst zaznamenaly trolejbusy, u kterých se podíl klimatizovaných vozidel zvýšil z 20,7% na 49% a výrazně vzrostl také podíl klimatizovaných autobusů.
3: Klimatizaci tak podle ní má v české městské hromadné dopravě 6 autobusů z 10. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Pražský update.
7: Pražští hasiči.
8: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
7: V Praze nepojede o víkendu metro.
8: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Je půl sedmé, na Rádiu Právě vám přinášíme pražský souhrn s Denisou Žižkovou.
1: Dobrý podvečer. Majitele památkově významných staveb v Praze můžou požádat o dotace na příští rok. Magistrát na ně vyčlení zhruba 48 milionů korun. Díky programu chce zachovat hodnotu významných budov ve městě. Peníze můžou vlastníci objektů použít na restaurátorské práce a jiné opravy. O granty můžou žádat do 30. října. Praha 6 chystá na Ladronce areál kolečkových sportů. Součástí mají být dva ovály pro celoroční inline bruslení. Sportoviště má stát kolem 93 milionů korun. Městská část teď hledá stavební firmu. Pražská Vinohradská nemocnice upravila centrum vysoce specializované onkologické a hematologické péče. Za práce zaplatila téměř 400 milionů. Součástí projektu byla oprava lůžkového oddělení a nákup nových speciálních přístrojů pro přesnější diagnostiku. V centru Prahy nejezdí tramvaje mezi zastávkami Vltavská a Těšnov. Důvodem jsou opravy Hlávkova mostu, které potrvají do konce prázdnin. Změnit trasu musely linky 12 a 41. A policie odvolala pátrání po 74-leté seniorce z Prahy, která byla pohřešovaná od středečního večera. Ženu dnes nalezl náhodný svědek. Chvíli předtím spadla do říčky Rokitka. Neutrpěla vážná poranění. Zítra bude skoro jasno, během dne přechodně polojasno a teploty 28 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A na silnicích opatrně, v ulici Armády v křižovatce s Kodymovou srazilo osobní auto chodce. Projíždějte se zvýšenou opatrností. D1, tady máme stále komplikaci na 34. a 5. kilometru ve směru z Prahy. Je tady odstavený, porouchaný nákladní automobil. A problémy zůstávají i na D6, a to na 33. kilometru ve směru od Karlových Varů do Prahy. Havarovala tady dvě osobní auta. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
4: Give me a beat.
2: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Perný den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Neděle 12. července. Svátek má Bořek a Bořík. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Moskevský chrám Vasila Blaženého byl vysvěcen v roce 1561. Jedinečný chrám, který je součástí kulturního světového dědictví, nechal vybudovat cár Ivan Hrozný jako připomínku vítězství nad kazaňským chánem Yadigarem Mohamedem. Podle nedoložené legendy byl architekt stavby Postník Jakovlev na příkaz Ivana Hrozného po dokončení prací oslepen. Před 75 lety v roce 1951 v Jihlavě

0: v Rabatu nouzově přistát právě v Casablance. Ani tam nebylo počasí ideální. Letoun zachytil o vedení vysokého napětí. Na palubě zemřelo všech 72 lidí. Dnes je tomu přesně 64 let, co na scénu vlétli zlí vlasatí hoši ze skupiny Rolling Stones a odehráli svůj první koncert ve slavném londýnském klubu Marquee. V sestavě tehdy v roce 1962 už nechyběli oba tahouni Stonesu, Keith Richards a Mick Jagger. Za první koncert obdrželi celých 20 liber. Teď v pátek vydali nesmrtelní Stonesi nejnovější album Forinton. Naše dopravní tepna, přetížená a často ucpaná dálnice D1 slaví 55. narozeniny.
1: Dálnici tedy máme, pravda, zatím ji přejedete dřív, než vykouříte jednu cigaretu, ale už přitom můžete snít o tom, že jednou sundáte nohu z plynu až v Bratislavě.
0: První 21-kilometrový úsek D1 z Prahy do Mirošovic byl za velké slávy otevřen právě 12. července 1971. První úsek se stavěl necelé 4 roky. Z Prahy do Brna se poprvé jelo 7. listopadu 1980.
2: Docela všední obyčejný.
0: Naše jazzová legenda, zpěvačka Vlasta Průchová, se narodila přesně před 100 lety ve slovenském Ružomberoku. 50 má dnes původem Plzeňák, moderátor Tomáš Kraus. A před 50 lety se taky narodila podle časopisu People jedna ze 100 nejkrásnějších lidí planety, herečka Anna Friel. My ji známe jako Alžbětu Bátory z Jakubiskova velkofilmu. A já přeju hezkou neděli.
3: Rádio Praha.

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Pražský update.
2: Tragická dopravní nehoda na okruhu, další dopravní omezení ve městě nebo tisíce lidí bez teplé vody. Nejen o tom teď bude rubrika Týden v Praze, kterou připravila Štěpánka Martanová.
3: Hezký den. Další červencový týden začal státním svátkem a řada z nás tak měla prodloužený víkend. To policisté měli napilno, třeba kvůli zásahu u nálezu ručního granátu. Ten magnetičtí lovci vytáhli z potoka v Radotíně. Jednosměrný provoz v Radlické, čekají změny. Platit bude jen určitou část dne, a to mezi 14. až 19. hodinou od 1. září. Dohodli se na tom v týdnu zástupci radnice, magistrátu i zástupců hromadné dopravy. A změny čekají i cyklisty, a to v Žižkovském tunelu. Jejich rychlost by mohly zpomalovat optické brzdy. Soubor vodorovných čar a nápisů apelujících na pomalou jízdu požaduje Praha 3. Reaguje tak na nedávnou nehodu mezi cyklistou a chodkyní. Od dubna smí lidé na kolech tunelem projíždět maximálně 10-kilometrovou rychlostí. Úterý bylo na pražském okruhu zase tragické. Srážka 3 kamionů zastavila dopravu, na místo mířil vrtulník. Bilance nehody je jeden mrtvý a hodiny omezený provoz na jedné z klíčových metropolitních komunikací. A další tisíce lidí byly bez teplé vody. Tentokrát z oblasti Prahy 10. Ti z Prahy 4 pak na teplou vodu čekají už od minulého týdne. Tam se bez ní ocitlo na 12 tisíc lidí. Důvodem byla havárie horkovodního potrubí. Voda jim tam, jak na 4, tak 10, začala téct až ve čtvrtek. Lidem ve Strašnicích došla trpělivost. Trápí je opakované nájezdy zlodějů. Vykrádají jim auta i byty. Místní si řekli a dost a založili vlastní domobranu. Noční občanské hlídky už objevily skrýše zlodějů. U zastávky poliklinika Barrandov našli kolembující lidské ostatky, leželi ve křoví, policisté zjišťují, o koho se jednalo a příčinu úmrtí. Hned dvakrát stála doprava na části trasy metra A, po druhé během dne totiž do kolejiště spadl člověk. Nejdříve to bylo ve stanici Muzeum, později byla výluka mezi stanicemi Dejvická a náměstí Míru. Čtvrtek, 5 ráno. Karlův most. Pokud jste tam byli neplánovaně, mohli jste mít pocit, že máte halucinace. Po mostě totiž prošel tradiční průvod v čele s Karlem IV. Šlo o připomínku položení základního kamene nejstaršího pražského mostu. Celý den komplikovala provoz vlaků mezi Vysočany a Horními Počernicemi závada na trati. Dělníci během prací u trati, zřejmě při výkopu, porušili kabel zabezpečovacího zařízení v gesci správy železnic. Dobrá zpráva naopak přišla ze zoo. Do Prahy z Nizozemska dorazil 8letý chovný samec žirafy nubijské. Zahrada tak má kompletní stádo a vidět ho můžeme v horní části zoo. Praha 3 má dvě nová místa pro veřejné grilování. Takzvané grill pointy najdete v okolitách Habrové a Hrajské zahrady. Hodina venkovního elektrického grilování, aktivovaného na dálku, vyjde na 100 korun. A aby těch dopravních omezení a komplikací nebylo teď v metropoli málo, tak další začala v sobotu. A to oprava Hlávkova mostu. Až do konce prázdnin na něj nesmí ani auta, ani tramvaje. Tak ať máte víkend bez komplikací a dobře projedete i tím následujícím týdnem. To vám od mikrofonu Rádia Praha přeje Štěpánka Martanová.
1: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
2: A je čas zkontrolovat aktuální situaci na silnicích. V ulici Armády v Praze dejte pozor v křižovatce s Kodymovou. Osobní auto tady srazilo chodce. Problémy zůstávají také na dálnici D1 na 34. a 5. kilometru ve směru z Prahy. Tady je odstavené nákladní auto s poruchou. I tady projíždějte se zvýšenou opatrností a očekávejte možné zdržení. S omezením počítejte, na Hlávkově mostě v Praze 7 probíhají na něm totiž práce údržby a neprojedete pravým místním pruhem ve směru z centra do Holešovic. Práce tady potrvají do 31. srpna. Ve Vídeňské ulici v Praze 4 probíhají stavební práce a konkrétně kvůli tomu je tady omezení. V místě je nutné počítat se střídavými zábory silnice mezi křižovatkou Vídeňská, u Michalského lesa a u Krčského nádraží. A to až do 31. srpna. V Benkově ulici v Praze 11 se pracuje na silnici, v místě jsou zúžené jízdní pruhy a ulice je mezi křižovatkami ulic Kahovská a Květnového vítězství zjednosměrněna ve směru do ulice Květnového vítězství. S omezením tady počítejte do 10. září. A problém máme také ve Střelničné ulici v Praze 8. Tady se pracuje na vozovce, v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru jízdy na prosek. Omezení v tomto místě potrvá do 30. září. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Máte rádi novinky?
5: Tak si nalaďte každou středu nejprve.

0: V noci na zítřek bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 18 až 16 stupňů Celsia, na okrajích města až 14 a zafouká slabý proměnlivý nebo severní vítr do 3 metrů za sekundu. V pondělí bude převážně polojasno, zpočátku může být i jasno. Nejvyšší teploty 28 až 30 stupňů Celsia a povane slabý severní až severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update. Rádio Praha. Rádio Praha. Novinka.

0: 19 hodin na rádiu Práva přinášíme další zprávy. Ve studiu už je s nimi připravená Denisa Žižková.
1: Hezký podvečer. Řidiči od zítra projedou po magistrále v Praze u hlavního nádraží v každém směru jen dvěma pruhy. Od dnešní půlnoci hasiči a policisté zmenší perimetr okolo zničené výškové budovy ve Zlíně, otevře i krajský úřad. Opravy Pražského mostu v Karlových Varech ohrožují vodáky na Ohři. Postupem stavební firmy se zabývá policie. Zítra má být skoro jasno nebo polojasno a teploty maximálně 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Správa železnic začíná opravovat stropní desku odbavovací haly Pražského hlavního nádraží. Do budovy na několika místech zatéká. Silničáři proto od zítra omezí provoz na magistrále. Uzavřené bude i parkoviště nad halou, říká mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
3: Práce na magistrále potrvají do poloviny listopadu. Po celou dobu rekonstrukce zůstanou zachovány vždy dva jízdní pruhy v každém směru.
1: Krajský úřad Zlínského kraje a další budovy v okolí požáru bývalého areálu Svit zítra otevřou. Nepřístupné jsou od čtvrtka, kdy 11-podlažní budovu 34 zachvátil požár. Hasiči chtějí od dnešní půlnoci zpřístupnit i některá parkoviště, stále ale bude platit perimetr v okruhu několika desítek metrů od požářiště.
4: Během víkendu se podařilo Baťův mrakodrap připravit na návrat ke standardnímu provozu, takže od zítřejšího rána budou jak krajský, tak finanční úřad opět otevřené.
5: Upřesňuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková. Otevřou i budovy 14 a 15, tedy sídlo Baťova institutu. Hasiči zpřístupní i některé ulice, doplňuje velitel zásahu Zdeněk Otrusina.
6: Chceme zpřístupnit co nejvíce komunikací. Co je jisté, ulice Vavrečkova zůstává uzavřená pravděpodobně v řádu měsíců.
5: Konec omezení zřejmě přijde až s demolicí trosek budovy. Hasiči ale upozorňují, že při silném větru nebo bouřce není vyloučené, že se zbytek domu zřítí sám. Ze Zlína Šimon Franc, Český rozhlas.
1: Policisté prověřují rekonstrukci Pražského mostu v Karlových Varech. Těžké kusy staré vozovky tam padají do Ohře. Na situaci upozornili vodáci, kteří po řece v sobotu odpoledne pluli.
7: Když jsme po něm projížděli, tak tam visel železo, beton, který kdykoliv se mohl uvolnit, to bylo úplně jako života ohrožující.
8: Řekl Jakub, který s kamarády padající kusy železobetonu, asfaltu i polystyrenu natočil na video a věc oznámil policii. Kusy mostu podle skupiny vodáků mohly mít i přes 100 kilo. Situace zachycená na video je znepokojující, říká krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.
9: Známenou událostí se budeme dále zabývat a současně prověříme všechny okolnosti.
8: Nápravu od stavební firmy požaduje Ředitelství silnic a dálnic, které zakázku objednalo, říká mluvčí Jan Rídl.
10: Během dalšího rozebírání stavebních prvků bude navíc vyčleněn dozor, který bude sledovat, případně varovat a řídit provoz přímo pod mostem.
8: Dodává, že firmu bude ŘSD penalizovat. Rekonstrukce mostu má trvat ještě zhruba rok a půl. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
1: Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála poprvé v kariéře soutěž světového poháru a díky vítězství v Madridu si zajistila účast na finále seriálu. Ve španělské metropoli neztratila mistryně světa z roku 2023 v rozhodujícím souboji s Turkyní Elif Gokirovou ani set. Zítra má být v Praze jasno nebo skoro jasno, přechodně polojasno a teploty až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Pozor, v Praze v ulici Armády v křižovatce s Kodymovou srazilo osobní auto chodce. Stále tady máme hlášené problémy, projíždějte velmi opatrně. Komplikace jsou také například v Cínovecké ulici v Praze Ďáblicích. Kvůli pracem na vozovce je tam dopravní omezení. Neprojedete tady pravým místním pruhem ve směru z centra v úseku sjezdu na Kosteleckou a nájezdu od Kostelecké ulice. Stejné omezení, tedy neprůjezdný pravý jízdní pruh, je i na přemostění k Belské ulice. Práce v tomto místě potrvají do 16. července. A v ulici K Horkám v Praze 15 opravují most a ve směru jízdy v úseku Chorov-Hostivař je střídavý jednosměrný provoz a semafor. S problémy v tomto místě počítejte do 17. července. A šťastnou cestu.
2: Rádio Praha.
11: Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Další červencová neděle pokračuje, dnes k ní patří datum 12. a taky večerní Praha. Už kolem 3/4 s několika typy pro volný čas. A do kin míří filmy inspirovaný polynéskou mytologií a kulturou Odvážná Vajana. Je hranou adaptací stejnojmenného animovaného hitu a v příštích minutách vás na něj pozveme. A nezapomínáme ani na přísun dalších songů, o ty se postará James Bay. Robin Schulz a Jasmine Thompson. Nebo Sienna Spyro. Je 6 minut po 19. hodině. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám klidný poslech.

0: Večerní Praha je s vámi 19 hodin 15 minut, přejeme krásný den. Pokud jste fanoušci hraných verzí disneyovských animáků, máte se na co těšit. Do kin přichází hraná verze animovaného trháku Odvážná Vajana, legenda o konci světa. Pozvánku na dobrodružný příběh má pro vás Štěpánka Duchová.
1: Znám jednu ostrovní dívku, co vždycky má hlavu svou.
2: Vajana je dcera náčelníka z tichomořského ostrova Motunui. Nebojácná dospívající dívka se poprvé v životě vydává na cestu za bezpečnou hranici domovského útesu. Musí zachránit svůj lid před blížící se skázou.
1: Za útesem je temnota.
2: Na nebezpečné cestě po širém moři se spojí s kdysi mocným polobohem Mauím. Společně čelí obřím monstrům i nepřízní osudu.
3: Můj ostrov, můj lid nepřežije, když to nezvládneme. Oceán si mě nevybral pro nic za nic. A vybral si i tebe.
2: Hlavní hrdinku Vajanu stvárnila 18-letá australská herečka Catherine Lagaya. Role poloboha Mauího se znovu ujal Dwayne Johnson. Ten postavu namluvil už v animované verzi. Tentokrát to měl ale těžší. Každý den natáčení musel strávit 2,5 hodiny v maskérně, aby na něho připevnili 18 kilogramů dodatečné váhy v podobě paruky a celotělového speciálního obleku.
4: Vykonáme hrdinský skutek.
3: Plujem zachránit svět.
4: Kryj tě záda.
2: Společnost Disney se tak vrací k jedné ze svých nejúspěšnějších moderních pohádek a sází tentokrát na skutečné herce. Animovaný originál z roku 2016 se stal globálním hitem. Vydělal téměř 700 milionů dolarů a získal 2 Oscarové nominace. Vypadá to, že příběh neohrožené dívky z Polynésie má u diváků stále potenciál.
5: Radio Praha. Nejvíc hitů

Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

Tohle byly Oasis na rádiu Praha, je 7:30 a je dobré mít informace v předstihu, abyste si mohli naplánovat, kam vyrazíte třeba ve svém volném čase. Už 5. sezónu mimořádných letních výletů zahájil 7. července vlak Cyklohráček. Barevná souprava s herními vozy nabízí do 20. srpna celkem 14 speciálních jízd. Každé úterý a čtvrtek dopoledne jede z pražského hlavního nádraží do vybraných míst. Každý výlet směřuje do jiné atraktivní destinace. Poprvé se díky novému propojení dopravních systémů podívá až do Písku a Tábora. Nově zavítá do Kutné Hory a po 2 letech se vrátí do Libochovic. Vlak odjíždí vždy kolem 10. hodiny dopoledne ze stanice Praha Bubny a cestující čekají hrací vozy s balonky a deskovkami, dětský koutek s hrajvedoucími, kteří během jízdy organizují soutěže a rozdávají drobné odměny. Přeprava kol je samozřejmostí, pokud plánujete jet cyklohráčkem o víkendu nebo o svátku na jeho tradiční trase směr Okoř a Slaný, pozor na změnu trasy, vlak jezdí v úseku Praha Bubny, Hostivice, Slaný a zpět. Ve vlaku se neplatí žádné speciální jízdné, cestuje se za standardní tarif pražské integrované dopravy, tarif Českých drah nebo One Ticket.

0: Face.
1: Rádio Praha je stále s vámi, bylo 7:45 a součástí nedělní večerní Prahy jsou teď pražské tipy a Jirka Štefl.
2: V Karlových Varech skoro ani nestihli zabalit červený koberec a už začínají ozvěny filmového festivalu. Šarivary tradičně nabízejí zajímavé filmy, které se objevily v programu festivalu, horké novinky a taky oceňované a divácky nejúspěšnější tituly. Vidět můžete třeba Pramen s Aňou Geislerovou nebo třeba Čika Čeka režiséra Šimona Holého. Filmové perly z 60. ročníku prestižního festivalu uvádějí kina Světozor, Aero a Přítomnost. A nebo se pobavte u komedie 13 u stolu. Manželé Madeleine a Antoine ve svém domě chystají slavnostní večeři pro vybranou společnost. Madeleine je pověrčivá a zoufale se snaží zabránit hrozícímu počtu 13 hostů u stolu. Pokaždé, když se zdá, že je zasedací pořádek konečně vyřešen, nastanou komické situace vyplývající ze vztahů všech pozvaných hostů. Komedii 13 u stolu uvádí letní scéna pod Žižkovskou televizní věží, a to v pondělí večer. A příjemný start do nového týdne přeje Jirka Štefel a Rádio Praha.
3: Rádio Praha. Když se červený koberec ve Varech zaklízí, znamená to jediné. Oficiální ozvěny 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary teprve začínají. Šary Vary i letos do Prahy a

0: Janáček. Více informací na www.šarivary.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha.
1: Instagramujete?
2: Instagramujete?
1: Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
2: Na Rádio Praha.
1: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
2: Ve vašem mobilu.

0: Lene Kravec nás dovedl k 20. hodině na Rádiu Praha, také ke zprávám s Denisou Žižkovou.
1: Hezký večer. Na Ladronce chce Praha 6 postavit areál kolečkových sportů. Roste podíl klimatizovaných vozů v městské hromadné dopravě, uvedlo Sdružení dopravních podniků. V Chorvatsku hoří na ostrově Korčula. V Praze bude zítra jasno a teploty až 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha 6 chystá na Ladronce areál kolečkových sportů. Součástí mají být dva ovály pro celoroční inline bruslení. Sportoviště má stát kolem 93 milionů korun. Městská část teď hledá podle mluvčího Marka Zemana stavební firmu.
3: Velký okruh bude mít délku 400 metrů a šířku 8 metrů a uvnitř něj vznikne ještě speciální závodní dráha s délkou 200 metrů a šířkou 6 metrů. Ve středu se bude nacházet výuková plocha o rozměrech 60 x 25 metrů.
1: Premiér Andrej Babiš odmítl návrh prezidenta Petra Pavla na obnovení konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice státu. Informovala o tom Česká televize. Předseda vlády České televizi sdělil, že se pohled vlády a prezidenta na zahraniční politiku liší a zmínil, že na schůzky by neměl čas. Klimatizovaných vozidel v české městské hromadné dopravě za posledních 5 let výrazně přibylo. Nejčastěji mají podle Sdružení dopravních podniků klimatizaci autobusy, a to 3 z 5. Nejméně často kvůli vysoké pořizovací ceně tramvaje, klimatizací jich má jen 1/5, říká mluvčí Sdružení Linda Hajlichová.
4: Nejvýraznější nárůst zaznamenaly trolejbusy, u kterých se podíl klimatizovaných vozidel zvýšil z 20,7% na 49%. Důvodem je především rychlá obnova v této části vozového parku, protože klimatizace se v posledních letech stává standardní součástí všech nově pořizovaných vozidel.
1: Do dodatečné instalace klimatizace do starších vozidel podle ní dopravní podniky investují výjimečně. Hasiči v Chorvatsku dostali pod kontrolu lesní požár na ostrově Korčula na jihu země. Při zásahu se lehce zranili dva hasiči, informuje o tom chorvatská televize HRT. Na místě ale dál zůstává 220 hasičů a 4 hasičská letadla. Požár na ostrově Korčula spálil asi 800 hektarů v obtížně přístupném terénu. Žádné domy ale oheň neohrozil. Česká ženská reprezentace ve volejbalové lize národů zvítězila nad Francií 3-2 na sety. Pátý set skončil stavem 20-18. Bilanci dvou výher a dvou porážek okomentovala nahrávačka Pavla Šmídová.
5: Můžeme být spokojení. Jasně, mrzí nás prohra třeba s Německem, s Holandskem, že jsme mohli trošku víc ukázat, co je v nás, ale jsme aspoň rádi tady za ty dvě vítězství proti Bulharsku a Francii, kdy vlastně jsme byla taková třešnička na dortu tady za tím celým 3týdenním VNL. To ukázalo ten charakter toho týmu, že prostě bojujeme. Jsme strašně rádi za to vítězství a je to docela vydřený vítězství, bych řekla.
1: Zítra bude v Praze jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně polojasno a teploty 28 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Ve Střelničné ulici v Praze 8 se pracuje na vozovce a v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Ve směru jízdy na prosek omezení tady potrvá do 30. září. V Vybernské ulici v Praze 1 konkrétně probíhají mezi křižovatkami ulic Senovážná a Havlíčkova stavební práce. V místě jsou kvůli tomu zúžené jízdní pruhy. Omezení tady potrvá do 23. února 2020. S komplikacemi počítejte v ulici Krokova v Praze 2. Pracuje se tady na vozovce a ulice je uzavřená v úseku ulic Slavojova Čiklova. Objížďka vede ulicemi Krokova, Lomírova a Slavojova. Práce tady potrvají do konce března 2027. A ještě varování na D8, 39. kilometr ve směru do Prahy. Tady je odstavené porouchané auto. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 20 hodin 5 minut a vaším nedělním společníkem je stále Večerní Praha. Vodohospodáři v následujících letech dvakrát vypustí Vraňansko-Hořínský kanál na Vltavě. Proč netradiční akce chystají, prozradíme už kolem tři čtvrtě. A další téma, více se radikalizují, jsou fascinovaní násilím na internetu, ale mají velkou motivaci se změnit a pracovat na sobě. Tak mluví odborníci o nedospělých pachatelích. Za chvíli zjistíme, jestli má smysl uvažovat o snížení věkové hranice trestní odpovědnosti. Ještě písničky, s těmi už čekají Cyril a James Blunt. Ed Sheeran. I Fastboy a Topic. Ten nejlepší poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Krádeže, loupeže, ale i kyberzločiny nebo sexuální násilí. Čím dál víc násilných trestných činů se dopouštějí mladší pachatelé. To vyplývá z dat nejvyššího státního zastupitelství za loňský rok. Děti do 15 let spáchali loni přes 1600 činů, dvě třetiny z nich měly na svědomí 13 a 14 letí. Někteří mladiství neumějí ovládnout svůj vztek, další si to prostě chtějí zkusit.
1: U tých detských sú to často loupežní prepadení, nebo nejaký krádeže, nebo ublížení na zdraví, výtržníctví, a o mladistvích třeba nebezpečné vyhrožování, nebo radikalizace, extremismus. Tak je tam více sexuálních deliktů, jak se změnil zákon.
2: Říká Zuzana Mokrá, vedoucí Centra prevence a resocializace spolku Ratolest, která s mladými pachateli pracuje přes 15 let. Dříve řešili hlavně loupeže, výtržnictví nebo ublížení na zdraví. To se ale v posledních zhruba dvou letech mění.
1: Teď se ta plejada rozšiřuje a těch sexuálních deliktů je popravdě více, ale taky je to více různých činů.
2: Státní zástupci v roce 2025 objasnili přes 3800 případů, kterých se dopustili děti a mladiství. Právě data nejvyššího státního zastupitelství ukazují, že radikalizace a fyzické násilí u nich stoupá, říká mluvčí Petr Malý.
3: Lze poukázat na obecný nárůst agrese, nevyrovnanosti a impulzivity dětí a mladiství. A v důsledku toho převažuje jeho situační charakter, který často vychází z malicherných sporů, případně je násilí ovlivněno konzumací alkoholu.
2: Zpráva navíc doporučuje uvažovat o posunutí věkové hranice odpovědnosti ne na 14, ale 13 let. Řekla ve 20 minutách Radiožurnálu na začátku července nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová.
4: Protože mezi tyto dvě věkové kategorie je násilná trestná činnost rozprostřena po 30%.
2: Snížení věkové hranice prosazuje taky ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Rezort teď připravuje analýzu. Zpráva nejvyššího státního zastupitelství navíc doporučuje vznik zařízení pro ty děti, které páchají násilí opakovaně a jsou nebezpečné, říká mluvčí Petr Malý.
3: Řešením by byl zajišťovací ústav s psychologickou, psychiatrickou, terapeutickou i sociální péčí, který však současně umožní přijetí nezbytných opatření k ochraně personálu i společnosti.
2: S většinou dětí se ale dá pracovat, a to po spáchání prvního činu jako prevence dalšího podobného jednání. Podle Zuzany Mokré ze spolku Ratolest vede shodně děti a mladistvé ke spáchání činů nestabilní rodinné zázemí, kyberprostor včetně sociálních sítí nebo i parta.
1: Často uvádějí, že je to poprvé, co se nad věcma můžou zamyslet, protože v partě se musí tvářit, že jsou jako drsní, doma si o tom úplně nepopovídají s rodiči.
2: Podle Mokré si děti i mladiství dokážou svou chybu uvědomit, jen k tomu potřebují prostor. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
5: Nejvíc hitů v digitálu. Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
6: V pondělí večer si dáme určitě rok. Jaký? Nejnovější album.

0: múzu nebo papričky. Vyberte si na našem Facebooku.
1: Let's go. Sounds good.

Na rádiu Prádo znívá virtuální duet v podání skupiny Tata Boys. Další týden je pomalu u konce a v jeho závěru se na rádiu Praha jako obvykle můžete těšit na další hit týdne. Do něj můžete v každém kole pravidelně hlasovat vždy do čtvrteční půlnoci. Vybíráte z 15 singlů, 10 nejlepších a 5 nově nasazených a hlasování probíhá na našem webu praha.rozhlas.cz. No a hit týdne vám na rádiu Praha nabídneme už dnes, po zprávách v 21 hodin nebo v repríze zítra v pondělí po 22. hodině. A dnes vás provede Petr Jungmann.

0: Ředitelství vodních cest chce za 1,5 miliardy korun prohloubit Vraňansko-Hořínský plavební kanál na Vltavě. Do 2 měsíců by mělo získat stavební povolení a začne hledat firmu, která práce provede. Ty by měly začít příští rok na podzim. Místem pak budou moci projíždět lodě s těžším nákladem.
1: Vraňansko-Hořínský plavební kanál kopíruje původní koryto Vltavy v celkové délce přes 9 kilometrů. Za mnou jsou Vraňany, následuje Lužec nad Vltavou a před Mělníkem je Hořín. V letní sezóně tudy za den proplují i desítky lodí.
2: Prohloubení Vraňansko-Hořínského kanálu je ve finále povolovacích řízení.
1: Mluvčí ředitelství vodních cest Jan Bukovský.
2: Do 2 měsíců bychom už mohli mít stavební povolení a už připravujeme soutěž na zhotovitele.
1: Ze dna kanálu stroje vyndají betonové panely a kanál prohloubí. Kanálem tak budou moc proplouvat lodě s ponorem 220 cm, teď je to 180 cm. Pokračuje Jan Bukovský.
2: Dvakrát bude plavební kanál vypuštěn zhruba na půl roku a v tomto období bude nutné vybourat původní konstrukci, původní betonové desky, které jsou na dně. Jsou to desky z roku 1905, kdy byl plavební kanál postaven, a vybetonovat nové betonové těsnění.
1: Proč se bude prohlubovat?
2: Prohlubuje se plavební kanál pro umožnění většího nakládání lodí, to znamená o 40 cm větší ponor. A těch 40 cm zjednodušeně znamená 400 tun, které je možné naložit na loď víc zadarmo. Ta loď je schopná fungovat potom ekonomicky efektivněji a tedy vodní doprava může být konkurenceschopnější vůči silniční dopravě.
1: Podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly je akce součástí modernizace vodní cesty.
3: Součástí tohoto z toho projektu byly jednak zvedací mosty na tom kanále, bylo to prohloubení plavební dráhy v Praze v některých úsecích až po přístav Radotín.
1: Kanál postavili naši předci před 121 lety. V pořadu České televize Vltava v obrazech o něm kdysi mluvil jeho dnes už zesnulý tvůrce Karel Čáslavský. Zmínil, že zeminu pro kanál hloubili také parní bagry.
4: Je to neuvěřitelné, ale prokopání kanálu, stavba zdymadla a jeho technické vybavení a také zhotovení a montáž mostu přes kanál, to vše bylo hotovo za 3 roky, 3 měsíce a 17 dní.
1: Kanál se začne prohlubovat příští rok na podzim za asi 1,5 miliardy korun. Práce skončí v roce 2029. Z Mělnicka Radek Duchoň, Český rozhlas.
5: Radio Praha. Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: 21 hodin na Rádiu Praha, čas na další zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Hezký večer. Návštěvníci Prahy si letos připlatí za ubytování. Hotely meziročně zdražily o 5%. Při nehodě malého letadla v Rakousku zemřeli dva lidé. A italský tenista Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty až 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražské hotely v prvním pololetí meziročně zdražily služby o zhruba 5%. Vyplývá to z dat Asociace hotelů a restaurací. Klienti za jednu noc zaplatí v průměru 127 eur, to je o 6 eur víc než v prvním pololetí loňského roku. Podle prezidenta Asociace Václava Stárka si hlavní město i přes zdražení udržuje stále vysokou obsazenost ubytovacích zařízení.
3: Obsazenost hotelů je 71%. Pro srovnání Vídeň dosahuje ve stejném období 65%, Budapešť 66%. Takže z pohledu hotelnictví, myslím si, i cestovního ruchu se teďka vývoj té sezony zdá skutečně hodnotit jako velmi dobrý.
1: Stavba nové policejní služebny by mohla v Dobříši začít do konce letošního roku. Radnice teď hledá firmu, která práce provede. Zázemí má vzniknout na místě původní zbourané služebny v ulici 28. října. Podle starosty Pavla Svobody se náklady budou pohybovat kolem 45 milionů korun.
4: Potřebují, aby šatny byly oddělené pro muže a pro ženy, to na tom starém objektu nebylo, aby ta návaznost těch místností a dveří měla nějakou logiku. A celé jsme to chtěli udělat jako moderní stavbu, takže ta stavba je koncipovaná jako dřevostavba.
1: V Rakousku asi 100 kilometrů jihozápadně od Vídně havarovalo malé letadlo. Na palubě byli 4 lidé. Při nehodě zemřel pilot a žena. Další 2 cestující, muž a dívka, jsou vážně zranění a záchranáři je vrtulníkem převezli do nemocnice, píše o tom rakouský server Kronenzeitung. Letadlo se zřídilo do strmého zalesněného svahu. Na místě kromě záchranářů, policistů a horské služby zasahovalo také 90 hasičů. Příčiny havárie zatím nejsou jasné. Svědci přední ale slyšeli neobvyklé zvuky motoru. Italský tenista Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul. Ve finále v All England Clubu porazil 6-7, 7-6, 6-3 a 6-4 Alexandra Zvereva z Německa. A kajakář Josef Dostál dojel druhý na 500 metrů na světovém poháru v Montrealu. Vylepšil tak třetí pozici ze sobotního závodu na dvojnásobné trati. 33-letý český reprezentant nestačil v dnešním finále v Kanadě jen na Němce Schöpfla, s nímž prohrál o 36 setin sekundy. Zítra bude v Praze jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně polojasno a teploty 28 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu.

týdne. Hit týdne po 28. Začíná druhá červencová hitparáda. Přišli jste včas. Hlavně jste poslali zase hodně hlasů a ty nejlepší desítce dali svoji dnešní podobu. Díky za všechny. Než tu bude 10 nejlepších, začínáme 5 nasazenými. Ty uslyšíme za týden pouze v tom případě, že vás chytnou za ucho a pošlete jim hlasy. Jinak jsou tu jen na výletě. První je aktuálně nejhranější track v českém éteru. Singlu je 24 let a na výsluní ho vrátil jak jinak TikTok. Ale pokud vezmeme v potaz použitý sample od Paula McCartneyho, tak se dostaneme dokonce do roku 1975. Slušné retro, první nasazená Milky, Just the Way You Are. Nový

hlas italské Padovy a hlas zpěvačky Judity Milky Just the way you are. První nasazená v chartu na Rádiu Praha. Ta druhá bude mnohem, mnohem novější. Vyšla 25. června a vydal ji zpěvák z New Yorku Somber. A tomu se vede v posledních měsících

0: týdnech figuruje v mnoha rádiových a prodejních čátech. To byl Somber s novinkou My Body Is Not Ready. Projde i do desítky na rádiu Praha. Hlasování u nás na webu praha-rozhlas.cz. Třetí nasazenou uvidím za pár týdnů live. 28. srpna bude zpívat u Veselských pískoven, což jsou nádherné večery v krásném prostředí na jihu Čech u vody a u lesa s muzikou. Tam zaspívá Kateřina Marie Tichá se skupinou Benjis. Teď bude zpívat i pro vás v hitu týdne Love Song pro její byt s číslem 66.
1: Mažu stopy.

0: Kateřina Marie Tichá, byt 660, třetí nasazený song a čtvrtý zase trocha dance od sousedů z Německa Felix Jen a Omar Rudberg, Siren.
1: Novinka.

Omar Rudberg, Siren. Léto, to je čas party pod otevřeným nebem, anebo možná i na hladině. 1. srpna oslaví 20 let na scéně na parníku na brněnské přehradě zlínská skupina Street 69. Dnes kusí štěstí i v hitu týdne na Praze s intenzivně letním songem o umění.

0: ladíte 28. vydání hitu týdne na Rádiu Praha. Slyšeli jste 5 nasazených a jestli je uslyšíte i příští neděli, pak to klaplo a dostali hlasy z našeho webu praharozhlas.cz. U dalších 10 to klaplo víc než na výbornou, dostali jich opravdu hodně. Samozřejmě ještě jednou děkujeme. Je tady 10 nejlepších na Rádiu Praha pro týden od 12. do 18. července.
1: Číslo 10.
0: V minulém kole druhá nejlepší novinka a velmi slušivé 5. místo. Teď až to poslední. Krištof a Dominik Aadžia. Půlnoční hřích.

0: podzim vydají Richard Krajčo a spol novou desku, bude se jmenovat jako tento song. Půlnoční hřích, celou desku nahrávali ve studiích Petra Gabriela. Další song vznikl původně pro jeden fotbalový klub v australském Melbourne, jako jejich hymna, ale byla moc dobrá. Za chvíli si ji zpívala celá Austrálie a pak i celý svět. Letos ho oprášili Sigala, Jacksomy a Ellen Kidron. Riptide.
1: Číslo

0: Prince Joy song celosvětově proslavil před 13 lety. Letos se k němu vrátili Brit, Němec a Australan, Sigala, Jacksomy a Ilan Kidron. Riptide v hitu týdne dnes po páté a číslo 9. Teddy Swim se nedožil 8. týdne, po 7. skončil s hitem Mr. Know It All. Olivia Rodrigo dokonce přežila jen jediný týden. Dokonce jako nejlepší novinka byla třetí. Dneska na ní s hitem Stupid Song místo nezbylo. Dva songy jsou venku, dvě novinky dneska budeme mít. Legolas se vyměnila za bývalého kanadského premiéra Justina Trudeau a je prý moc šťastná. Samozřejmě Katy Perry. Zrovna jezdí se svým Out of Office Tour po Evropě. Ve Španělsku v Santiago de Compostela poprvé také předvedla 18. června novinku Watch It Burn. Aktuálně první nová položka hitu týdne na Praze. Tady je Katy Perry.
1: Číslo 8. 8.

první novinka začíná na osmé místě Katy Perry, která se rozpomněla na staré dobré časy v singlu Watch It Burn. Čtvrtá, šestá a teď sedmá je čerstvě mladá paní Kelseyová. Její manžel je 113-kilový pořez, hrající na postu útočníka v týmu amerického fotbalu Kansas City Chiefs. Nový song ale vytvořila Taylor pro jiného hrdinu, Woodyho z příběhu hraček I Knew It, I Knew You, Taylor Swift. Číslo 7.

0: Sedmá je Taylor Swift s písničkou z nového pátého příběhu hraček I Knew It, I Knew You. Na nejlepší pětku dneska musí zapomenout i Eva Farná. Ta bývala i druhá s hitem Perpetuum Mobile.
1: Číslo

zatím velmi slušné. Jen houby nerostou, ale třeba i tahle vada se brzy spraví. Kdo bude dnes v nejlepší pětce? Vaše hlasy na Praha rozhlas.cz rozhodly.

0: Suzanne Gunny. To jsou Anotre. Jeden z příjemných objevů letošní sezóny. V hitu na Praze mají aktuálně číslo 5. Talk to you. Minulou neděli začínali na 8. místě.
1: Hit týdne.
2: Číslo 4.
0: Leony a Kalem Scott byli dokonce o místo pod nimi. A Vida, The

9 nasazených a 7 songů z aktuální desítky na rádiu Praha jsme slyšeli. Zbývají 3 nejlepší. Co děláte po večerech a nocích? Koukáte na fotbal? A kdo ne? Mundial je vždycky velká událost a když se koná jako letos mimo Evropu,

Hlasů už tak moc nebude. Ten poslední finálový je na programu přesně příští neděli 19. července. A kdo bude mistrem světa? Už máte jasno? Fotbalová je i nejlepší novinka. Před každým mačem burácí na stadionech. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ a Megan Thee Stallion. DNA, more than a game.

0: fotbalová DNA More Than a Game je nejlepší novinkou a trojkou na Praze. Andrea Bocelli, David Guetta a Megan Thee Stallion. Poslední dva songy 28. kola tu zbyly. A jestli čekáte nějaké překvapení nebo drama, tak to se ani dneska nestane. Tábory fandů obou skupin jsou konzistentní. O něco míň jich mají UDG. Odlétáš.
1: Číslo 2.
2: Na pláži v písku leželo srdce.

Gé jsou po druhé dvojkou na Rádiu Praha s emotivně rozevlátou Odlétáš. A tady je celá patnáctka. Nasazené první milky Just the way you are.

0: Nepochybujte, fandové pražské skupiny Botox každý týden přikládají pod kotel víc a víc hlasů. Dnes po šesté a ta křivka stále stoupá. Jedničkou na Praze je noční úbor, speciálně náplní zaoblený pyžamo.
1: Chci být lásky právník, řečník, advokát. Teď ucí.

herci a zpěváci Jan Kopečný a Petr Ryšavý. Jejich Botox a Pyžamo z alba Víc než dřív. Právě teď šestinásobná jednička na Rádiu Praha. A víc jedniček letos nikdo nepozbíral, takže klobáskový jed suverénně vede letošní tabulky. Co příští neděli? Komu to hodíte? Hlasování na Praha rozhlas.cz začíná právě teď s koncem nedělní premiéry. Ve čtvrtek o půlnoci hlasování uzavřeme a pak se toho chopí Honza. A příští neděli zase v 9 vám řekne, jak to dopadlo. Mějte se a každý.

0: je 22 hodin.
1: Řidiči od zítra projedou po magistrále v Praze u hlavního nádraží v každém směru jen dvěma pruhy. V Dolní Dyji kvůli přemnoženým sinicím chybí kyslík, situace je podle vodohospodářů vážná. Hormuzský průliv je podle Spojených států volný pro obchodní plavbu, Teherán ho označil za uzavřený. Zítra má být skoro jasno nebo polojasno a teploty až 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Správa železnic začíná opravovat stropní desku odbavovací haly pražského hlavního nádraží. Do budovy na několika místech zatéká, silničáři proto od zítra omezí provoz na magistrále. Uzavřené bude i parkoviště nad halou, říká mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
3: Práce na magistrále potrvají do poloviny listopadu. Po celou dobu rekonstrukce zůstanou zachovány vždy dva jízdní pruhy v každém směru.
1: Premiér Andrej Babiš odmítl návrh prezidenta Petra Pavla na obnovení konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice státu. Informovala o tom Česká televize. Předseda vlády České televizi sdělil, že se pohled vlády a prezidenta na zahraniční politiku liší a zmínil, že na schůzky by neměl čas. Situace v Dolní Dyji je kvůli přemnoženým sinicím velmi vážná. Pod Novomlýnskými nádržemi je množství kyslíku ve vodě skoro na nule. Podle Moravského rybářského svazu už kvůli tomu zahynulo několik desítek ryb.
4: Na Dolní Dyji kvůli přemnoženým sinicím vznikla páchnoucí zelená pěna, pod kterou není vidět hladina řeky. Ve vodě chybí kyslík a ryby se tak můžou udusit, popisuje mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová.
5: Tato situace se opakuje vždycky v letech, kdy přetrvává sucho, nejsou srážky.
4: Loni kvůli přemnoženým sinicím uhynulo v Dolní Dyji asi 30 tun ryb. Pokud se situace nezlepší, budou ztráty přibývat i letos, říká předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček.
6: Ta predikce není nějak slnivá ani dobrá, když to tak řeknu, protože to množství biomasy je obrovské. Ty hladiny kyslíku jsou téměř na nule.
4: Povodí Moravy proto mimo jiné instalovalo norné stěny, které pěnu zachytávají, aby se nešířila dál. Podle vodohospodářů by ale situaci nejvíc pomohl vydatný déšť. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Hormuzský průliv je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa otevřený pro obchodní plavbu. Trump to řekl v rozhovoru pro televizi NBC. Průliv je volný i podle americké armády, která má prý kapacity k tomu, aby zajistila svobodu plavby. Naopak Teherán už předtím uvedl, že průliv je až do odvolání uzavřený. Spojené státy v noci zaútočily na 140 cílů v Iránu v reakci na předchozí iránské údery na lodě v průlivu. Teherán v odvetě na americké nálety zaútočil na americké vojenské cíle v Perském zálivu. Dominik Stříteský ovládl potřetí v kariéře Bohemia Rally Mladá Boleslav a upevnil si vedení v průběžném pořadí mistrovství České republiky. Druhý byl s odstupem 2,3 sekundy Filip Mareš. Třetí skončil úřadující domácí šampion a desetinásobný vítěz středočeské soutěže Jan Kopecký. Bývalý tovární jezdec Škody zaostal za Stříteským o 25 sekund. Zítra bude v Praze jasno až skoro jasno, během dne přechodně polojasno a teploty 28 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

Nejstarší bytový dům najdete v ulici U Prefy 25 v pražských Ďáblicích a stojí tu už od roku 1955. Tahle třípodlažní budova, která se zpočátku setkávala se skepsí tehdejších stavebníků, slouží a představuje taky trvanlivé dílo obytné architektury. Dům se liší od těch později postavených panelových domů sedlovou střechou s mírným sklonem a s ozdobnou římsou. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

nejnovější 28. vydání jsme si dali v premiéře v neděli večer. Prošly do něj dvě novinky. Katy Perry a Watch It Burn je osmička. Fotbalová DNA More Than a Game je dokonce třetí. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ a Megan Thee Stallion. V nejvyšších patrech žádný.

Na ovocném trhu stojí divadlo, kde se už více než 200 let nepřestalo hrát. Stavovské divadlo je nejstarším divadlem v Praze, které dodnes slouží svému původnímu účelu. Divadlo vzniklo už v 18. století díky hraběti Nosticovi, který chtěl vytvořit prostor pro vzdělání, kulturu a jazyk. Právě tady měl světovou premiéru Don Giovanni a operu tehdy dirigoval sám Wolfgang Amadeus Mozart. Stavovské divadlo je dodnes jediným divadlem na světě, kde Mozart osobně dirigoval premiéru své opery. Na jevišti se později objevila i bílá nemoc Karla Čapka a nějaký čas se divadlu říkalo Tylovo podle Josefa Kajetána Tyla. A právě odsud vedla cesta ke vzniku budoucího Národního divadla.

0: až na dřeň s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny. Až na dřeň. Na Rádiu Praha.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
2: Odjakživa chtěla pomáhat lidem. Vystudovala psychologii a už roky se věnuje tajemstvím duše ukrytým v mozku. Tak se mimochodem jmenuje i knižní rozhovor, který s ní před časem vyšel. Hostem pořadu Až na dřeň bude už za chvíli uznávaná neuropsycholožka, pedagožka a také vedoucí oddělení klinické psychologie v nemocnici Na Homolce Lenka Krámská. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Jsem opravdu moc ráda, že k nám dnes přišla Lenka Krámská. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pojďme si nejdřív na začátek udělat takový malý slovníček. Kdo je to neurolog, kdo je psycholog a kdo je neuropsycholog, což jste vy, abychom si udělali jasno. Jak to je?
2: To je důležité, určitě na začátek. Tak, neurolog je absolvent lékařské fakulty, který se zabývá neurologickými onemocněními, především jejich diagnostikou a léčbou. A oproti tomu psycholog je absolvent filozofické fakulty a neuropsycholog je psycholog, který je také absolvent filozofické fakulty, ale zároveň má za sebou dlouhé postgraduální vzdělávání v klinické psychologii. Musí složit tedy atestační zkoušku z klinické psychologie, psychoterapie, případně většinou jde to ruku v ruce. A neuropsycholog nebo klinický neuropsycholog je právě klinický psycholog, který se zabývá tou specifickou oblastí neurologie, neurochirurgie, tedy všemi možnými neurologickými diagnózami a různými tedy psychickými projevy pacientů, kteří mají nějaké poškození mozku nebo onemocnění, které třeba i interní onemocnění, metabolické onemocnění či jiné, které ovlivňuje vlastně fungování psychiky. Takže ta klinická neuropsychologie je vlastně takové, řekněme, pojítko právě mezi tou medicínou a těmi humanitními vědami, jako je psychologie.
1: Teď jste nám to moc krásně vysvětlila, cože to vlastně děláte. A ještě mi pověste, jak jste k tomu vlastně dospěla. A jak jste se rozhodla právě pro tu neuropsychologii?
2: Ona ta cesta vlastně začala tak nějak od dětství, protože mě vždycky se líbilo pomáhat druhým a vždycky jsem měla jako hodně, řekněme, rozvinutý pocit pro nějakou pomoc, empatii. Vždycky jsem se snažila pomáhat slabším a zároveň jsem léčila všechny možné panenky a tak a celé vlastně dětství, dospívání jsem si fakt myslela, že půjdu studovat medicínu a dlouho jsem to chtěla, ale až potom, řekněme, v té kvartě jsem se tak nějak rozhodla, že bych zkusila studovat psychologii. A i v té psychologii vlastně je právě řada specializací, takže jsem věděla, že bych chtěla směřovat do zdravotnictví, do medicíny a nezůstat u takové té teoretické psychologie nebo jiných specializací, ale právě jsem chtěla do té nemocnice.
1: Hodně se mluví o tom, že i ty třeba tělesné projevy hodně souvisí právě s tím, co se nám děje v hlavě. Když jsme v nepohodě, tak to tělo to nějakým způsobem hlásí. Je to tak, že když si třeba tu hlavu, duši vyléčíme nebo začneme léčit, že pomůžeme opravdu i tomu tělu, že nám začne být lépe? Dá se to takhle?
2: Určitě, vy jste to řekla zcela přesně. Tak ono je to vzájemně provázané. My víme, že celá řada pacientů, kteří mají tělesné onemocnění, mají například problémy s páteří, s pohybovým aparátem, trpí bolestmi, tak samozřejmě to má dopad, ta chronická třeba bolest nebo pohybové potíže na psychické fungování. A stejně tak obráceně jsou pacienti, a my to vidíme hodně u těch našich pacientů, třeba kteří jsou monitorovaní na epileptologické monitorovací jednotce, kteří například trpí psychogenními poruchami ve smyslu křečí nebo poruch motoriky, jak vlastně ta psychika ovlivňuje to tělesné fungování, že vlastně oni netrpí a priori nějakým tělesným onemocněním nebo onemocněním mozku, které by vlastně ovlivňovalo motoriku nebo které by způsobovalo křeče, jako například epilepsie, ale vlastně ty jejich projevy jsou velmi podobné a i pro řadu třeba zkušených lékařů to je někdy obtížně odlišit. Jestli se skutečně jedná o potíž nebo o diagnózu somatickou nebo neurologickou, anebo psychologickou. A nebo to může být ještě komplikovanější a někdy je to kombinace obojího.
1: Říká Lenka Krámská.

0: až na dřeň s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny až na dřeň. Na Rádiu Praha.
1: Vy jste říkala, že je to někdy těžké rozpoznat pro odborníka, ale co my, co si máme počít, je něco, čeho si můžeme všimnout, u čeho máme spozornět a říct si, tak to asi nebude jenom obyčejná rýma, bolest zad nebo něco takového. Mm-hmm. Tady už bychom měli zajít za tím odborníkem.
2: Mm-hmm. Já si myslím, že většinou se to týká potíží ve smyslu nějakých poruch nebo tělesných obtíží v důsledku zvýšené psychické zátěže. Často se o tom mluví v souvislosti se stresem. Mm-hmm. Ale samozřejmě stres zažíváme všichni. Každý den, několikrát denně, že jsme vystaveni různým tlakům zvnějšku, ale problém nastává ve chvíli, kdy vlastně ten stres překračuje nějakou naší kapacitu, kterou už jsme schopni zvládat. A začne se to projevovat například nechutenstvím, podrážděností, nechutí do činností, které nás dřív bavily, které nás těšily. Dřív jste třeba chodila sportovat, teď už nemáte ani energii. Je to spojeno třeba s úbytkem energie, že už na to opravdu ani na ty věci, které máte ráda, už nemáte vlastně kapacitu. Nebo ztrácíte zájem o sociální kontakty, stahujete se a zároveň začínáte pociťovat nějaké tělesné příznaky typu bušení srdce, zažívací potíže, svírání na hrudi, nebo se to může opravdu projevovat i tím, že právě ti naši pacienti mohou mít různé obtíže typu křečí v důsledku nějakého nahromaděného stresu nebo i nějakých traumat třeba z minulosti. Ono je to opravdu někdy jako taková, řekněme, skládanka, že někdy dlouhou dobu trvá, než vlastně to dospěje na nějakou hraniční mez a pak vlastně to tělo si začne žít jakoby svým vlastním životem, mm-hmm. začne se nějakým způsobem projevovat a my vlastně nad tím ztratíme kontrolu a pak si říkáme, aha, co se to s náma děje, já jsem asi měla nějakou mrtvici, nebo já teď vlastně nemůžu třeba hýbat rukama, nebo mě brní, co se to děje. Jo, můžu mít pocit, že mám tělesné onemocnění. A samozřejmě mohu ho mít, ale zároveň to může být způsobeno právě tím stresem nebo nějakými závažnými psychickými traumaty, nebo jejich kombinací. Jo, takže ono se to tak, jak říkám, skládá, pak to může opravdu, jak se říká, ten pohár přeteče a začne se to takto projevovat. Takže v tu chvíli samozřejmě je důležité vyhledat odbornou pomoc, nechat se tělesně vyšetřit lékařem, praktickým lékařem, specialistou, neurologem a pokud skutečně se vyloučí ty tělesné příznaky, tak potom vyhledat tu odbornou pomoc. Ale myslím si, že není dobré čekat až na to, že mi řekne neurolog, ano, máte asi nějaké potíže spojené se stresem. Dobré je na to myslet, protože myslím si, že v současnosti jsme všichni hodně přetížení a je dobré i v tu chvíli opravdu zkonzult, pokud se necítím dlouhodobě dobře, toho psychologa či psychiatra vyhledat.
1: Lenka Krámská, která je dnes hostem pořadu až na dřeň, se léta letoucí věnuje mozku. A mozek, to jsme vlastně my. Já někdy říkám, že my jsme vlastně takový mozek na nožičkách.
2: To krásný.
1: Je to tak. Vy jste to sama napsala i ve své knize, že vlastně ta naše osobnost je tam schovaná.
2: Ano, určitě.
1: A i proto jste si ten mozek vybrala?
2: Mně to přijde nesmírně fascinující, jak vlastně opravdu tak relativně malý orgán řídí celý náš život, řídí naše osudy a vlastně se v něm schovává celá naše duše. Tak to mě na tom přijde vlastně fascinující. A já se nezabývám ani tak, řekněme, mozkem, tím se především zabývají neurochirurgové mm-hmm. nebo operacemi mozku a odstraňováním různých patologií. Já se zabývám tím, jak se vlastně nejrůznější právě ty mozkové patologie projevují v psychice. A jak velký mají dopad na to naše každodenní fungování, jaký mají dopad na kvalitu života, na schopnost třeba i řídit automobil, na schopnost zvládat školu, zaměstnání a podobně.
1: Já jsem během té přípravy přemýšlela také nad umělou inteligencí a položila jsem jí záludnou otázku, jestli je chytřejší než lidský mozek. Aha. A ona to tak hezky porovnala, že v některých faktorech je to lepší, druhý je horší, někdo je rychlejší a tak dále, ale pořád tam vsouvala takové to slůvko zatím. Takže se ptám, co vy si myslíte? Bude někdy možné vytvořit něco jako umělý mozek? Je to reálné?
2: Tak ta snaha asi možná bude a je udělat nějaký model toho, jak funguje lidský mozek a lidská psychika, ale pořád bude umělý. A my nejsme jenom náš mozek, my jsme my plus naše nejbližší bezprostřední okolí a naše širší okolí a naše životní zkušenosti, naše životní cesty. A to je něco, co je vlastně tak strašně jedinečného, že já se obávám, že umělý mozek, který pojme absolutně všechny jedinečné mozky a všechny možné individuality na světě, takže to možné nebude. Takže já se toho až tak nebojím.

Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: na dřeň.
1: Jak moc vlastně ten mozek známe my jako lidé? Mm-hmm. Co všechno o něm víme, třeba procentuálně?
2: To je taková těžká otázka v tom smyslu. Já vám asi nejsem schopná odpovědět, na kolik procent ho známe. Já myslím, že lékaři, anatomové, neurochirurgové znají dokonale strukturu mozku, z čeho se mozek skládá, jak vypadají ty jednotlivé oblasti mozku, jednotlivé struktury, kde se v mozku nachází. To, co je ale pořád, bych řekla, takovou jako záhadou, a tím se myslím, se zabývá současný neurovědní výzkum, na kterém se samozřejmě také neuropsychologové podílejí, je to, kde vlastně sídlí ty důležité funkce a jak vlastně se ta naše psychika a ty jednotlivé funkce mění právě pod vlivem nějakého zásahu do mozku ve smyslu úrazu, demence, mozkové příhody, epilepsie nebo rostoucího nádoru nebo nějaká podobná patologie. Jak to vlastně ovlivňuje to naše fungování? A samozřejmě ten neurovědní výzkum se hodně zabývá právě výzkumem zdravých jedinců pomocí například funkční magnetické rezonance nebo různých podobných, řekněme, technických vymožeností, které na různých dalších třeba matematických statistických výpočtů zpracovává ty nálezy, jak vlastně ten mozek vzájemně spolupracuje, jak ty jednotlivé oblasti, v jakém jsou vztahu, jak spolu vlastně souvisí, na čem se třeba která oblast podílí ve smyslu paměti, pozornosti nebo například nějakého rozhodovacího procesu. A to vlastně ty neurovědy zkoumají u zdravého mozku, jak vlastně funguje. A to nám potom dává odpovědi i právě pro ten klinický výzkum, kdy vlastně my už pak diagnostikujeme ty dílčí dysfunkce nebo patologie psychické činnosti právě u těch jednotlivých onemocnění.
1: Je to tak, že vždycky, byť třeba sebemenší zásah do mozku, ovlivní to naše jednání, konání, tu osobnost? Mm-hmm. Nebo se může stát, že vlastně ne? A nebo že se to třeba vrátí zpátky? Mm-hmm. Příklad, když třeba někdo prodělá mrtvici nebo jde na nějaký zákrok. Je to pořád on?
2: Taky, na to asi bych nedokázala odpovědět jednoduše. Hmm. Jsou v tom velké rozdíly. A my vlastně v té neuropsychologii hodně vycházíme z toho, jak jsou ty jednotlivé funkce, ty důležité funkce vlastně v tom mozku lateralizovány. My víme, že vlastně praváci mají důležité funkce, jako je řeč, verbální paměť a podobně, uložené v levé hemisféře. Leváci to mohou mít rozloženo obráceně a nebo v obou hemisférách. Záleží na to, kde vlastně ta patologie se nachází a u jakého člověka, jak ten jedinec má tyto funkce vlastně v tom mozku rozložené. To je jedna věc. A potom druhá věc je, o jakou patologii se jedná. Máme pacienty, u kterých vlastně dochází k tomu, že pomaličku roste nějaký nezhoubný nádor, který vlastně v podstatě nemusíte ani pozorovat. Dlouhou dobu se to nemusí pozorovat. To může růst třeba 10 let a pak dojde k nějaké změně osobnosti, že člověk třeba, který dřív byl pořádku milovný, pečlivý, tak najednou začne zanedbávat ty denní činnosti, přestane o sebe pečovat, vypadá jako, že trpí depresí, ale depresí vlastně netrpí. Je tam vlastně narušená třeba například exekutiva, takže není schopen vykonávat ty denní činnosti. A nebo se to může projevit například nějakým epileptickým záchvatem. Jo, to je taky další věc. A nebo máte nějaké, řekněme, mozkové patologie, které nemusí být úplně velké, jako třeba nějaký rozsáhlý nezhoubný mozkový nádor, ale způsobí tak těžké poškození, že vlastně toho člověka diskvalifikuje ze života. Například nějaká mozková mrtvice, která je v oblastech, které třeba zodpovídají za paměťové funkce nebo za motoriku. A když nedojde k časné intervenci, když se jedná například o ischemickou mrtvici, tak skutečně ten člověk může mít deficit trvalý. Naštěstí v současnosti a díky tomu, že dneska u nás v České republice jako opravdu perfektně fungují různá cerebrovaskulární centra, tak ti pacienti se dostávají velmi rychle vlastně do nemocnice a my vidíme například pacienta, který přijede hemiplegický, afatický, tak potom odchází domů a je vlastně v pořádku. Je to stav reverzibilní, takže v tomhle ta medicína se opravdu výrazně posunula a my už dneska vidíme jenom ty pacienty jako neuropsychologové, kteří k nám přichází na vyšetření, vedení, kteří mají třeba nějaké deficity, které jim komplikují návrat do běžného života. Je to hlavně tedy z posudkových důvodů a z důvodů, jestli tedy budou potřebovat invalidní důchod nebo jestli budou schopni právě řídit třeba automobil a podobně. Takže je to široké spektrum. Někdy malá léze může způsobit těžký deficit, velká léze nemusí být dlouho, nebo velká patologie nemusí být dlouho pozorována. Opravdu záleží na tom, u koho a o jaký typ a v které oblasti mozku se ta patologie nachází.

0: na dřeň.
1: Jen z toho, co tady teď v tom krátkém úseku zaznělo, je naprosto jasné, že zdravý mozek je pro náš život naprosto zásadní věc.
2: Určitě.
1: Staráme se o něj adekvátně?
2: Tak zase asi v tom budou rozdíly mezi lidmi. Já si myslím, že hodně se mluví o různých preventivních programech, o tom, jak dělat samovyšetření prsu a u mužů zase, jak se vyšetřovat, jak vyšetřovat svoje pohlavní orgány a tak dále, ale příliš se nemluví o té prevenci právě toho, abychom ochránili ten svůj mozek a vůbec mozkové funkce co nejlépe. A já myslím, že ono je to opravdu kombinace celé řady faktorů. Já myslím, že už to začíná právě v tom dětství, dospívání, kdy je důležité vlastně u těch dětí a dospívajících založit nějaké zdravé návyky, protože to se bohužel, bych řekla, v posledních letech opravdu nemoc děje, nebo spíš neděje. A to je to, že ty děti by měly opravdu už od dětství si založit nějaký vztah jako ke sportování, k pohybu, k zdravému pohybu, k zdravé životosprávě, nejíst takové ty, řekněme, pochutiny, ale spíš jako rodiče by je měli vést k tomu,
1: i to
2: aby
1: má
2: zdravě.
1: Vliv na náš
2: samozřejmě,
1: mozek.
2: Má to vliv. Mozek potřebuje kyslíka, glukózu, ale má to vliv na náš organismus a samozřejmě to, jak ta naše tělesná schránka funguje, potom v důsledku ovlivňuje i zdraví mozku, protože když budete mít, řekněme, nějaké patologické procesy v cévách, když budete obézní, budete mít hypertenzi, cukrovku, tak to všechno ovlivňuje zdraví mozku. Jo, protože vaše cévy budou poškozené, mozek je bohatě prokrven nebo zásoben cévami. Ono je to vlastně spolu provázané. A to, jak si to založíme v tom mladém útlém věku, tak ty návyky si potom přenášíme do dospělosti. A když vlastně potom nastanou nějaké problémy, povinnosti, tak my se k tomu vždycky vrátíme, protože to tak máme založené. Máme to opravdu vštípené a víme, že když jsme ve stresu, tak prostě nebude to tak, že jsme viděli maminku a tatínka, jak si prostě sednou večer k televizi, sní pytlík čipsů a k tomu vypí několik piv, ale víme, že prostě máme, když jsme přetížení a potřebujeme se nějak uvolnit, tak si půjdeme třeba zasportovat. Jo? Nebo popovídáme si s blízkými, s přáteli a podobně. Takže je to hodně o těch návycích.
1: Už jsem slyšela od jednoho odborníka názor, že by bylo fajn, kdyby každý člověk jednou, alespoň za život, absolvoval magnetickou rezonanci, aby se vidělo, co v té hlavě je a jestli je všechno v pořádku. Co si o tom myslíte?
2: Já si myslím, že to je velmi dobrý nápad. Já si myslím, že s tím prostě musím souhlasit, protože jsou určitě, jak jste to tady sama i řekla, že můžou být nějaké patologie, které se skutečně jako nemusí nějak dlouho projevovat. A je dobré o tom vědět a být na to připraven. Je to vlastně nějaká prevence v tom smyslu, že se nenecháme potom překvapit, když by nastala, já nevím, nějaká mozková příhoda nebo řekněme nějaká patologie, která má tendenci růst, jako nějaký mozkový nádor, který prostě poroste tak, že potom způsobí nějaké nevratné deficity. Takže ono to svoji logiku má. Samozřejmě mluvíme o patologiích, takže u řady lidí se třeba nic nenajde, ale u některých ano, a tam ten člověk může mít velkou výhodu, pokud se na tu patologii přijde, než třeba nastane nějaká opravdu fatální záležitost.
3: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny. Až na dřeň. Na Rádiu Praha. Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: až na dřeň.
1: Vaše práce, to jsou určitě taky příběhy lidí, kteří za vámi přicházejí nebo vám je přivážejí.
2: Ano.
1: Je nějaký příběh, na který opravdu nikdy nezapomenete? Který byl pro vás nějakým způsobem zásadní?
2: Těch příběhů je opravdu, bych řekla, víc, ale byly to takové ty první, především teda mladí lidé, kteří mě hodně zasáhli, když jsem začínala jako psycholožka v liberecké nemocnici na neurochirurgii. A zároveň jsem chodila na různá konzília, na onkologii a na spinální jednotku a gynekologii, porodnici. Tak tam určitě si vybavím velmi živě a i ty lidi vidím, jo, že si pamatuju opravdu i ty obličeje těch pacientů, kteří mě toho hodně naučili a zároveň mě opravdu i lidsky posunuli, že to bylo opravdu taková velmi hluboká životní odborná zkušenost. A myslím si, že mě to naučilo nejenom to, že je hrozně důležité ta naše práce, protože jsou lidé, kteří opravdu nějaké zázemí, dobré zázemí, podporu rodiny, přátel, prostě nemají, nefunguje to tam ty vazby a u těchto lidí to má opravdu velký význam, protože samozřejmě každý člověk potřebuje ty svoje starosti, ale i radosti s někým sdílet. A potom mě to naučilo třeba u jiného případu, tady ten první to byla taková opravdu velmi milá, mladá zdravotnice, která bohužel onemocněla zhoubným onemocněním. A já jsem ji vlastně doprovázela během té hospitalizace, protože samozřejmě zůstala v té nemocnici, nevracela se domů, takže to byl pro mě jako velmi silný zážitek anebo zkušenost a toho provázení vlastně. A potom to byli pacienti, kteří a jejich rodiny, protože to nebylo jenom o pacientovi, ale bylo to provázáno i s tou rodinou a komunikací s rodinou, tak zkušenost s pacientem, který měl tedy zhoubný mozkový nádor a docházelo tam k velkým změnám osobnosti. A vlastně ta zkušenost toho, jak vlastně ten pacient nám ukazuje určitou část té skutečnosti a pokud my nejsme v kontaktu právě s někým z rodiny nebo s někým, kdo toho dotyčného vlastně dobře zná, tak známe jenom část té pravdy nebo té patologie vlastně u té dané nemoci. Takže vždycky je důležité a já se snažím tohoto držet, že vlastně vždycky si zvu, pokud to je možné, někoho z blízkých lidí.
1: Vy jste ten člověk, od kterého se očekává, že bude tím uklidňujícím elementem. Ten člověk, který třeba sedí u toho pacienta během operace při vědomí. Jak pečujete sama o sebe, abyste to všechno ustála a byla opravdu tou dámou, které svítí oči, která je laskavá a která uklidní člověka, který musí být vyplašený.
2: No, vy jste to řekla tak jako hrozně milé, jo, hezky a děkuju, ale ono to je, já bych řekla, kombinace opravdu dlouhé profesní přípravy, protože jako kliničtí psychologové opravdu nejen, že absolvujeme studium, které na vás naučí tu teorii, ale pak vás hodně naučí ta praxe, no opravdu. A to si myslím, že je opravdu taková důležitá věc a vždycky to těm studentům říkám, obejděte si co nejvíc stáží, obejděte si ty praxe, ať víte, do čeho chcete jít, co chcete dělat, protože já si myslím, že ten výběr té specializace v rámci psychologie je hrozně důležitý a já jsem si vybrala něco, co mám opravdu moc ráda a co mi dává smysl. Já si myslím, že tu práci prostě musíte milovat a musíte mít ráda lidi a musíte, nebo nemusíte, prostě máte ráda lidi a chcete jim pomáhat a to si myslím, že je úplný základ. To je jedna věc, která brání nějakému vyhoření. Ale pak samozřejmě jsou třeba někdy období, nebo jak to chodí, ono to chodí ve vlnách, ono to je někdy klid, je to dobré. A pak se nakumuluje spousta těžkých pacientů. A to je opravdu, bych řekla, i pro to, že máte dlouhý trénink, máte výcvik, máte individuální terapii za sebou, máte podporu, supervizi a tak dále, tak někdy vás to opravdu může dostihnout. A já to vnímám jako takový zdvižený prst a vždycky si říkám, ne, jako je potřeba zpomalit. A člověk musí opravdu o sebe nějak pečovat a umět

0: taky na to tu kapacitu, nemáte na to tu energii. Takže je to takové neustálé balancování a je hrozně fajn, když je někdo, kdo vás podpoří a s kým si o těch věcech můžete prostě popovídat.
1: Měla jste někdy opravdu krizi, kdy jste při tom balancování byla opravdu už skoro, jak se říká, nad tou propastí, že už jste si říkala tak a musím změnit krám, už to nejde.
0: No tak já bych to nenazvala si úplně krizí, ale určitě ty období byly a já už mám vytvořený určitý nějaký svůj vnitřní alarm nebo systém, kdy si řeknu, a tak a teď už to prostě dospívá do nějakého stádia a teď si musím dát nějakou pauzu nebo potřebuji nějakou delší dovolenou nebo teď začnu víc chodit třeba do bazénu a podobně, že tam mám vlastně takový nějaký svoje už vytvořený rituály nebo nějakým postupy, jak s tím pracovat. A určitě jsem takových momentů zažila během těch, já nevím, 20 let, prostě několik. Určitě ano.
2: Rádio Praha 107,1 FM.

0: až na dřeň.
1: Vždycky, když se bavím s lékařem, tak si říkám, jak on to má vlastně ve vztahu k vlastnímu zdraví. Jestli člověk, který vidí tak jako pod tu pokličku, se třeba obává nebo o sebe pečuje víc nebo méně než my. Jak to máte vy?
2: No tak já jako psycholog, který se pohybuje ve zdravotnictví, musím říct, že hodně řeším to, jak to mají ti druzí, jestli mohou mít ty a ty potíže a tak dále, jak jsme zaměření vlastně na tu péči o druhé. A určitě vím, že to je nějaká moje slabina, že jak jsem vycvičená z toho sportu, vlastně překonám

0: porovnávat neustále ty vlastní jako limity a vlastní možnosti. To určitě znáte od sportovců, že prostě my jsme takový, jako že musíme vydržet a když nemůžeme, tak
1: jaký sport děláte mimochodem?
0: Já jsem bývala akvabela, takže, takže plavec vlastně. A takže víme, že když nemůžeme, tak vždycky je ještě nějaká rezerva, kde jako můžeme. Jo. Takže spíš se tak v tomhletom jsem měla vždycky tendenci se nějakým způsobem sebezapřít. Ale jak stárnu, tak jako vnímám, že už některé ty potíže zase člověk nemůže úplně zlehčovat. A myslím si, že je hodně důležité vlastně v tom našem věku dbát na prevenci. Už se jako, myslím, mi to vyplatilo.
1: Tak. Mluvili jsme tady o tom, jak si všímat těch signálů, které vysílá to naše tělo, jak pečovat o sebe a potažmo o ten náš mozek. Odpočívá vlastně mozek? Může odpočívat?
0: A já myslím, že mozek jede furt. Mozek pracuje furt i pořád, i když spíme. Pořád se něco v mozku děje, zdají se nám sny, neustále řídí naše vnitřní pochody, to, že dýcháme, to, že relaxujeme, že jsme vlastně v relaxovaném stavu, že se probudíme a tak dále. Mozek nikdy nespí. Když by to bylo hezký, že by se tak jako na chvíli
1: taky mohlo
0: odpočinout, vypnul,
1: protože těch jemů, řekli, které se na něj hrnou
0: přesně,
1: za celý den.
0: Přesně, teď si odpočin.
1: Je strašně.
0: Je to tak, je to tak, ale on si to nemůže dovolit.
1: Máme posledních pár vteřin pořadu až na dřeň. Kdybyste měla teď v těch posledních chvilinkách posluchačům dát nějakou třeba radu, něco, na co by neměli zapomenout ve vztahu ke svému psychickému zdraví, co by to bylo?
0: Já nerada dávám rady, ale určitě doporučení v tom, aby vnímali, že to tělo, naše tělo je křehké, naše duše je taky křehká, že k sobě musíme být ohleduplní, že bychom se neměli vlastně nějakým způsobem podceňovat, pokud máme nějaké potíže a opravdu vyhledat odbornou pomoc. A teď mám na mysli nejenom odborníka somatické medicíny, ale i odborníka na duševní zdraví, protože když se ty potíže neřeší včas, tak někdy to může vést potom k velkým problémům. Takže opravdu myslím si, že prevence je strašně důležitá a zároveň vnímejme to, že naše tělo a naše zdraví je opravdu to nejcennější, co vlastně máme.
1: Říká v závěru pořadu až na dřeň Lenka Krámská. Díky moc za to, že jste přišla. Mějte se krásně.
0: Já moc děkuji za pozvání a milý rozhovor. Moc krát děkuji.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také v podcastových aplikacích a nachystaný je i videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Všechny díly pořadu najdete na můjrozhlas.cz.

0: každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
1: V pondělí večer si dáme určitě rock. Jaký? Nejnovější album

0: 11 hodin 6 minut, pátek 10. července, posloucháte dopolední radiožurnál Sport. Bývalý český reprezentant Václav Pilař po konci v Hradci Králové posílí fotbalisty Bohemians. 37letý hráč za týmem dorazil na soustředění.
1: Radiožurnál Sport
2: a Karel Janů.

0: Kilometry Jiřího Ježka.
1: Krásné páteční dopoledne všem posluchačům Radiožurnálu Sport, krásný den všem posluchačům Kilometru Jiřího Ježka, ať už jste se nás naladili kdykoliv a kdekoliv. Probíhá 113. cyklistická Tour de France, 6 z 21 etap je odjeto a my bychom si o tom teď velmi rádi povídali s Jiřím Ježkem, snad nám to spojení vydrží. Jirko, přejeme krásné dopoledne do Francie.
2: Krásné dopoledne z Tour de France, jsem na startu 7. etapy a věřím, že...
1: Tak my se omlouváme, ale ta technická kvalita bohužel spojení s Francií v tuhle chvíli není dostatečná. Já to zkusím ještě jednou, věřme, že se to zlepší. Strašně rádi bychom si s Jiřím Ježkem povídali, ale takhle to asi... Jirko, slyšíme se? Bohužel, ale my tebe slyšíme úplně strašidelně, zkusíme to ještě vylepšit, dáme si chviličku času a věřme, že se to vylepší, opravdu se za to omlouváme.

0: 11 hodin, 13 minut, posloucháte páteční radiožurnál Sport. Moc se omlouváme, ale spojení s Jiřím Ješkem z Francie, z Tour de France se nám nedaří, tak v tuhle chvíli vítám ve studiu našeho druhého cyklistického experta Františka Kunu. Franto, promiň. Vítej.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Tak pojďme na to, 6 etap z 21 je za námi, 7. etapa je dnes před námi, před cyklisty, tedy lépe řečeno čeká je 175 kilometrů do Bordeaux a ať jsme úplně aktuální a klidně pojďme na začátku splnit tu zpravodajskou povinnost, tak dneska je to etapa pro sprintery a jednoho takového sprintera Češi mají na Tour de France, tak Pavel Bittner dneska by určitě rád to zvládl lépe než v té předcházející příležitosti, která byla pro ty nejrychlejší cyklisty, kdy dojel 16. Bordeaux, to je takové město, řekněme, zaslíbené pro sprintery, tam je to vždycky extrémně prestižní a dneska by to opravdu mělo být tak jednoduché, že neměl by být moc nějaký výrazný únik, velmi pravděpodobně se opravdu to bude rozhodovat až v tom sprintu a i to je jeden z důvodů, že dneska ta etapa je, řekněme, lehčí, proč naopak včera Tour de France, dá se říct, explodovala a jsou dokonce tací, kteří říkají, že skončila. Tak ono to tak úplně není, ale ten včerejšek byl opravdu hodně těžký úder.
1: No, když se podíváme na průběžné pořadí, tak už neřešíme to, kdo pojede ve žlutém při schodě času mezi Pogačarem a Vingegaardem, ale už je tam něco málo pod 2 3/4 minuty, což už je náskok, zdá se, relativně pohodlný, navíc dnes se jede rovina. Jestli někoho dnes svědí ruce a nohy, tak je to Mark Cavendish, protože ten by si to určitě užil v závěrech, samozřejmě on je silný, po 120 kilometrech z těch dohromady 175 ještě jedna prémie pro muže, kteří bojují v zeleném dresu, takže dnes to bude rychlé po rovině a možná zase na druhou stranu pro některé fanoušky utrati trochu smutné, protože přeci jen když jste v horách, tak ty cyklisté jedou relativně pomaleji a vidíte té trasy víc, ale spoustu lidí se pak samozřejmě vydá na jedno místo a vy nestihnete během jedné etapy navštívit ta místa dvě, protože to je prostě logisticky nemožné. Takže projede kolem vás prostě, nevím, ten balík, kolik má 200 lidí a teď tam zasviští ty přehazovačky, pokud tedy, a najednou jsou prostě během jako 25 sekund pryč. Vy doufáte, že k vám přiletí nějaký bidon, pod případě ideálně vás nezraní a vy ho ulovíte za těmi mantinely, ale tohle zase pro fanoušky je takové trochu rychlejší, řekněme.
0: Tohle fanouškovské hledisko je velmi zajímavé a je taková špatná zpráva, protože cyklisté jezdí čím dál rychleji a opravdu můžu z vlastní zkušenosti z posledních let potvrdit, protože jsem chtěl Tour de France ukázat dětem a oni už jezdí i do toho kopce tak rychle, že vlastně ty nejlepší člověk má problém jako pořádně rozpoznat a zaznamenat, protože včera se v té 6. etapě jelo přes Tourmalet a tady Pogačar ho vyjel rychlostí zhruba 23 km v hodině, což je představitelná rychlost, to lidé jezdí běžně po rovině, ale no. Tohle je prostě opravdu jako velikán Pyrenejí, má korunku mimochodem jak nahoru, tak dolů a když jel směrem dolů, tak tam ta průměrná rychlost byla asi 72 km v hodině, tak to taky každý řidič osobního automobilu si umí představit.
1: No navíc vy se tam jako divák perete s mnoha ostatními, abyste si ukořistil to své pravé místo. Teď samozřejmě spoustu lidí odchází k těm karavanům, které jsou třeba trochu dál a dívají se na televizi k těm ostatním, za jak dlouho už cyklisté budou zpátky. Do toho nechcete opustit to svoje výsostné místo a najednou prostě jako ve vteřině je všechno pryč. Mě by strašně zajímalo, kdybyste tam jako opravdu měl ty hodně malé děti a říká tatínku, proč tady 4 hodiny čekáme a teď najednou prostě jako řekne, a mně se chce na záchod. Dovedu se to představit.
0: A to si ale úplně přesně vystihl vlastně cyklistického fanouška, protože prostě cyklistika je takový středně velký sport, on není úplně malý, ale nepatří prostě do té kategorie fotbal, hokej, ale má, nebo já nevím, atletika, ale má prostě extrémně oddané jádro lidí, kteří jsou ochotní jako páchat takovéhle nesmysly, jako je vlastně vzít si dovolenou na to, že jedou do Alp s obytňákem. A samozřejmě, že to spojí s tím, že je tam krásná příroda, že tam grillují jako, a že je to tam super. Ale jinak jsi to popsal vlastně úplně přesně. Ti lidé tam čekají několik hodin na to, že oni potom prosviští za pár sekund. Je pravda, že je to zadarmo. To je to, co zatím si silniční cyklistika drží. A to je třeba téma, které se řeší, když přibývaly nějaké cyklistické okruhy, aby to bylo bezpečnější a dalo se to líp jako zajistit prostě i z hlediska toho, aby tam někdo nevběhl nebo aby tam prostě nebylo tolik třeba přechodů, já nevím, pro chodce a tak. Tak ale aby se to udrželo, že je to zdarma, protože prostě tohle je ta věc, že každý vlastně může ve svém volném čase zajet se podívat na nejlepší cyklisty na světě.
1: A já bych to v tomhle směru v podstatě doporučil všem, kteří tam ještě nikdy nebyli, protože já když jsem tam byl poprvé s partou tří kamarádů, kteří byli opoznání a stále jsou daleko nadšenějšími cyklisty, než jsem já. A vlastně jsem vůbec nechápal, proč čekáme těch 5 hodin, než oni projedou, ale za těch pár sekund to stálo, toho závodu, jenomže předtím, když jste tam úplně poprvé a neznáte alegorické vozy, když jede prací prášek o velikosti 20x10 metrů, jahoda, kohout,
0: sýr,
1: cokoliv, ano, jídlo velmi, a je to prostě jako strašná zábava, do toho tam jezdí to auto, které vydává klaxon zvuk jako krocán. Já bych, nebudu to se snažit napodobit, to by bylo jako neúctivé
0: vůči krocanům
1: a posluchačům, ale ta show je jako obrovská. Pak to samozřejmě skončí, oni odjedou a vy máte volno, pak vám jako po čase otevřou i tu trať a můžete jakým způsobem fungovat. Takže ono vlastně ten čas, který strávíte, je jako nejvíc se tam dostat, pak si chvíli vychytat nějaké to místo, což není jednoduché, ale když už ho máte, tak tu zábavu tam prostě jako najdete. Je tam spoustu lidí a vlastně doplňkový program nemusí být úplně nutně organizován přes Tour de France, ale jako kolikrát tam prostě vidíte, jak jede traktor a na sobě má kolo a vy tam prostě jenom v němém úžasu koukáte a jste někde jako úplně mezi horní a dolní uprostřed Francie, kde v podstatě není nic, ale ti lidi to jako zaplní a klidně, kdybych teď mohl jako si vymazat hlavu a zažít to celé znovu, tak bych do toho šel, protože je to strašně fajn.
0: Ale to se po pár letech vrací třeba legendární Alpe d'Huez, což je extrémně těžké stoupání. Není to moc hezké stoupání. Tam to opravdu není moc pěkné. Tam jsou prostě takové betonové zatáčky a že by to jako byla vyloženě nádhera alpská, tak to není. Ale tím, že jsou tam takové ty vracečky o 180 stupňů, tak vlastně to tam opravdu vypadá celé ze spoda až nahoru jako jeden stadion, jako jedna aréna. Těch lidí tam budou v té 19. a 20. etapě jako 100 tisíce. A je potřeba říct, že tady vlastně, abych se trošku popřel, tam se vám to nestane, že by oni všichni projeli za pár sekund, protože tam už je to grupeto, je to nadrobené, je tam spousta lidí, kteří vlastně ten čas už nikam nehoní. A to jsou cyklisti, kteří si to užívají, že jedou skrz ty lidi. A je to obrovská zábava. Prostě sprinteři tam třeba jedou po zadním kole, jo? Protože proč ne, prostě.
1: No, to je pravda, no. To jsem viděl Sagana takhle. A nebylo to tenhle kopec, byl to úplně jiný kopec, kde mě zaujala ještě jedna věc v cíli, kam my jsme jako šli v podstatě pěšky, už v době, jako že jsem o tom informoval posluchače Radiožurnálu a sportovní posluchače. A ten kopec je obří, já nevím, bylo to planina krásných dívek.
0: Ano. Hezky.
1: Tak tam to bylo a tam přijel Sagan po zadním a v cíli, kde prostě ty cyklisti zažívali to absolutní peklo a bylo vedro i fanouškům jenom proto, že tam stáli, tak na konci je ten reklamní barel We Love Cycling. Tak jako to je poslední, co bych v tu chvíli být cyklistou amatérským samozřejmě chtěl v tu chvíli vidět a číst, protože tam jako nikdo asi moc nemiloval. Ale je zase pravda, že i v těch obrovských kopcích, kde už se tedy nejede 25, ale cyklisti v tom stojí a už je to trochu jako dřina, tak i ti lepší fanoušci běžci jim stačí. Což samozřejmě je známé z těch televizních záběrů, ten muž s tím trojzubcem, jak tam běhá každý rok a do toho dýmovnice a je to vlastně strašně chytlavá věc. Já jsem si říkal, že jsem takový jako klidný sportovní fanoušek, proč bych přece běžel za nějakým cyklistou. Ale prostě v tu chvíli jako to člověku nedá a chce si to aspoň vyzkoušet. Na nikoho nesahá nic, ale jenom prostě v té atmosféře být. Ono nevydržíte dlouho, jako to já netvrdím, že jsem tam někde lítal po Alpách, ale bylo to prostě, já nevím, pár desítek metrů, ale pro ten zážitek prostě i někde, kde třeba není tolik lidí, tak si myslím, že tahle atmosféra jako dokáže lidi velmi, velmi strhnout.
0: A je to v tomhle ohledu hodně podobné, jak náš kolega Jaroslav Plašil vždycky říká, že je to s tou hezkou, bezpečnou pyrotechnikou. Oni, organizátoři tour, vlastně říkají, nedělejte to, neběhejte nám kolem nich, prostě nezapalujte to pyro, neběžte vedle cyklistů v kostýmu Tyrannosaura Rexe, ale vlastně, když pak člověk se podívá na sociální sítě Tour de France, tak jako nic jiného tam nenajde, že jo? Než se dojede do cíle, tak je tam jenom jako sestřih právě těchhletěch, nebo tradičně, když prostě ti farmáři tam vyrobí úplně něco nesmyslného na poli, co muselo stát tolik práce. A oni tam pak jezdí dokola čtyřmi traktory prostě ano. kolem nějakého obrazce, který těm lidem musel trvat dny, aby je vytvořili. A pak je to v té televizi na 10 sekund, ale oni jsou s tím jako v pokoji a jsou s tím smíření a jsou spokojení.
1: My jsme tehdy zkoušeli ještě, měli jsme křídy a spreje a napsat na silnici jméno tehdejšího legendárního cyklistického komentátora Roberta Bakaláře a pak jsme s velkým zájmem sledovali, jestli to někde objeví. Samozřejmě, že ne, že jo, protože ta pravděpodobnost je úplně jako minimální a člověk si musí vybrat opravdu místo a doufat, že zrovna tím místem pojede ve fázi toho závodu jako někdo důležitý, ale ta pravděpodobnost je jako jedna ku statisícům.
0: A víš, že v té koloně ještě předtím, než tam přijedou cyklisti a než tam přijede tedy televizní obrazovka, tak je tam speciální tým, který má na starosti jenom v případě, že by někdo se rozhodl na tu silnici nakreslit všelijaké obrazce, obzvláště ty geometrické, ano. tak tihle lidé jedou a neuvěřitelnou rychlostí z nich umí udělat úplně jiné obrazce.
1: To mě rozesmálo tehdy, že existuje někdo takový, to musí být jako poměrně kumš, tam musíte mít asi jako dost kreativity v sobě.
0: Co má asi na vizitce, viď?
1: No, přesně tak, ale takže a nabízí si to samozřejmě, že nejenom pěkné obrázky a vtipné nápisy a někdo to může použít k čemukoliv, k prosazení politických názorů, ke pozdravu domů, cokoliv, ale dnes teda pokud někdo něco napíše na silnici a uvidí se pak v televizi, tak mu hodně fandím, protože cyklisti dnes pojedou opravdu hodně, hodně rychle.
0: Je to tak, dneska to končí v Bordeaux, 175 km, bude to pro sprintery, budeme držet palce Pavlu Bittnerovi a já teď moc děkuju Františku Kunovi.
1: Hezký den.

0: Skupina Killer s pátečním radiožurnálu Sport. Jsme moc rádi, že posloucháte. Jediné čistě sportovní rádio v Česku. Fotbalisti Francie porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa Maroko 2-0 a jako první postoupili mezi čtyři nejlepší týmy. Nejenom o tom si budu povídat s Adamem Procházkou. Adam, hezké dopoledne.
1: Krásný den.
0: A Lukášem Michalíkem, je tobě hezký den.
2: Hezký den.
0: Tak pánové, pojďme na to. Zeptám se asi nejdřív Lukáše Michalíka. 2-0, zní to jako přesvědčivý výsledek. Na druhou stranu branky padaly až ve druhém poločase. Tak jak ty by si hodnotil ten zápas? Jaký to bylo? Francie, Maroko.
2: Francie je zase lepší, to je potřeba říct, ale trápila se. Maroko se ukázalo být silným soupeřem. Je to soupeř, kterého my často v Evropě samozřejmě nemáme možnost sledovat, ale pak když na ten zápas člověk kouká, tak vidí tu nesmírnou individuální kvalitu, až je to smutné v porovnání třeba s českým týmem, když se tomu tedy znovu vrátím. Francouzi měli obrovskou šanci, nedali pokutový kop, Kylian Mbappé se neprosadil v prvním poločase, pak už by to byl zase jiný zápas.
0: Penalta jasná, promiň.
2: Z mého pohledu ano, kolega František Kuna měl určité pochybnosti a vlastně i komentátor včerejšího zápasu Christian Schweda mluvil o tom, že z jeho pohledu Mbappé padal předčasně, že zapíchl nohy, což většinou značí to, že tomu ten útočící hráč přidá, ale já tam ten kontakt viděl, nevím jak Adam.
1: Já taky a hlavně nechat tam nohy a nechat se vlastně potom přejet, to by úplně nedávalo smysl, takže za mě to taky byla penalta.
0: Já, mě právě potom přijde, že hodně často to lidi hodnotí z nějakých jako extrémně zpomalených záběrů na sociálních sítích a to prostě vlastně s tou to už nemá nic moc společného.
2: No to podle mě trochu jiný zákrok, nebo vlastně úplně jiný zákrok, než Egypťané se hodně zlobili na to, že platil ten rozhodující gol Argentiny v tom osmifinálovém zápase, protože tomu předcházel zákrok jednoho z Argentinců na Mohameda Salaha. Tam já jsem viděl to, že možná k drobnému kontaktu došlo, ale Salah už neměl balón a ten kontakt podle mě tedy nebyl takový. Ale můžeme se dostat k té penaltě, protože jí předcházely opravdu velké průtahy. To mě překvapilo, vlastně nevím, co tam úplně bylo za problém, ale Mbappé už se vlastně dvakrát chystal kopat, po každému to bylo znemožněno. A byla tam ta zajímavá věc, kterou jsem pak nacházel na sociálních sítích, že jsem si ji nevšiml jenom já, kdy Dembele ještě před tou penaltou držel míč v podpaží, stál u penaltového puntíku tak, aby ho případně nedoskopali Maročané.
0: Což je teda šílené, jak tohle jako někoho může napadnout a Paragvajci v tom, tohle fakt nechápu.
2: Bohužel už jsem to viděl i v české lize, tedy nevím, jestli se to děje i ve Španělsku třeba.
1: No děje, ale pozor, já bych se k tomu dostal, nebo ty chceš říct, že by to měla být červená karta, že ano?
2: No já jsem vlastně neřekl ještě ten kontext, jde o to, že Dembele tedy bránil ten puntík, v podpaží balon a přišel k němu marocký stoper Diop a něco mu říkal, chytil ho kolem ramen, něco mu říkal, ale co je podstatné, měl u toho zakrytá ústa, známe to nové pravidlo, na které už doplatili Almiron a Incapié, dostali za to červenou kartu, že hráči nesmějí na šampionátu mluvit směrem k protihráči se zakrytými ústy, je to explicitní taxativní červená karta. Asi neřekl tedy Diop Dembelému nic urážlivého, protože on vlastně vůbec neprotestoval. Ale z mého pohledu to měla být červená.
1: No, ale já jsem si tu hledal a našel jsem vyjádření Pierluigiho Colini, což je šéf rozhodčích FIFA. A to je vlastně rozhovor ještě před tím turnajem, kdy popisoval tohle pravidlo. A je to vlastně, cituje ho TalkSport web. A tam Colina říká, že když je to přátelská konverzace, samozřejmě jak to posoudit, to je velká otázka, ale když je to přátelská konverzace a není to konfrontační, tak to vlastně je v pořádku. Tak teď je ale otázka samozřejmě, jak tohle posuzovat. No, skoro si říkám, že jde o to, jestli začne ten druhý
2: jasně,
1: žalovat.
2: No, přesně,
1: no.
2: Přesně tak, já oceňuju Dembelého, že kolem toho nedělal divadlo, ale vlastně bych se mu vůbec nedivil, on chce to nejlepší pro svůj tým, kdyby zkrátka, on totiž nekoukal ani do toho Diopa, takže on možná nevěděl, že má zakrytá ústa, ale kdyby si toho všiml a začal protestovat.
1: Kdyby chtěl.
2: No, začal žalovat a teď si vemte, kdyby Francouzi prohráli to čtvrtfinále. Ale jako cením to, že to nakonec neřešil a Francouzi si to uhráli na hřišti.
0: Tohle je jako fantastické teda od tebe doplnění, ale přijde mi to úplně postavené na hlavu, protože to vlastně říkáme, jakože můžeme se bavit o tom, jestli to dává smysl, za to opravdu, jak říkal Lukáš, taxativně dávat červenou, jakmile na někoho mluvíš, máš ruku před ústy, ale jestliže teda to posuzujeme podle toho, jestli ten druhý se začne rozčilovat, tak to mi přijde úplně na hlavu.
1: Na druhou stranu, podle mě třeba FIFA to udělala, nebo to takhle koncipuje proto, protože fotbalisti jsou zvyklí takhle k sobě mluvit s tou zakrytou pusou, se zakrytými ústy a kdybychom to dělali opravdu opravdu taxativně u každého tohohle rozhovoru, tak abychom pak zase neměli hodně červených karet v každém zápase. To taky nechceme.
2: No ale nesmí se to dělat zkrátka, protože mluvil o tom i šéf Mezinárodní fotbalové federace Gianni Infantino, že zkrátka, když si člověk dává ruku před pusu, tak se předpokládá, že říká něco, co by nemělo být slyšet. A co si budeme povídat, je to vlastně Lex Prestiani, vzhledem k tomu, jak se Vinicius Junior z Realu Madrid dostal do konfliktu s Prestianem z Benfiky Lisabon v zápase Ligy mistrů v Lisabonu, dostal za to pak od UEFA 6-zápasový trest, Vinicius ho nařkl z rasismu, tak asi to pravidlo vzniklo vlastně kvůli tomu.
0: Zpátky k duelu Francie Maroko, zatím pořád ještě nejsme ani u prvního vstřeleného gólu, protože Kylian Mbappé tu penaltu neproměnil, ale ve druhém poločase už se trefil a gól to byl parádní, Adame.
1: Gól to byl parádní, on pak tam byla ještě situace, kdy Mbappé vlastně střídal, vypadalo to, že bude zraněný, teď už tedy víme, že to nebylo nic vážného, jenom kotník, ale i když on střídal a říkal jsem si, že by mohl vlastně chybět do konce toho turnaje, tak i přesto jsem si říkal, že by to té Francii asi tolik neuškodilo, že stejně by byla Francie největším favoritem a je to až děsivé. Já si asi nepamatuju vlastně mistrovství světa nebo takhle velký turnaj mezinárodní, aby tam byl jeden tým takhle vlastně favorizovaný a takhle si lepší než prostě ostatní.
2: A hlavně s tak obrovskou ofenzivní silou, to už bychom se museli vrátit skutečně někdy do roku třeba 2002 a k Brazílii, kdy tam byly samozřejmě Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo a další, ale když si to vezmete samozřejmě Mbappé, do toho Olise, Dembele, Due, Šerky vlastně ani nehrál vůbec včera, Zaire Emery jsem koukal, že odehrál včera prvních 19 minut na turnaji, takže ta konkurence je opravdu nesmírná, to se někteří hráči ještě nedostali do nominace, Tiram v podstatě tam je v roli asi šestého útočníka, takže opravdu ta kvalita je neuvěřitelná.
1: No když jsi zmínil Ryana Šerkyho, tak to je jeden z těch hráčů, kvůli kterým si třeba lidé zapínají zápasy Manchesteru City a tenhle hráč ani nehraje v základní sestavě Francie.
2: No je to neuvěřitelné.
0: No tak pod Deschampsem vlastně třetí šampionát v řadě, Francouzi jsou v semifinále, tady asi z vás nedostanou nic jiného, než že jsou favorit číslo jedna.
1: Ano.
2: Ano, i v typovačce. I v typovačce. Mám, tam i francouzského taky nejlepšího střelce, takže byť při Lionelu Messimu, tak teď jsou tuším na 8 gólech oba s Mapem, tak uvidíme.
1: No, takže jenom doplním, že kdyby náhodou skončili oba třeba na 8 gólech nebo na 10, měli by stejně, tak pak rozhodují asistence, počet asistencí, kdyby jako měla FIFA určit jednoho toho vítěze, což bude muset. A v tom případě myslím, že Mbappé má navrch, protože má dvě, tři asistence.
0: Tři, už má tři.
1: Už má tři asistence, no, Messi má jednu, pokud se nepletu, takže takže tak.
0: Tak jo, Francouzi jsou v semifinále a teď tedy pojďme na to, s kým budou hrát. O tom se rozhodne dneska večer, Radiožurnál Sport bude u toho od 21 hodin, totiž Španělé nastoupí proti Belgičanům. Jak se moc, pánové, těšíte na tenhle duel?
2: Tak máme tady experta na španělský fotbal, kdo sleduje Adama Procházku na Instagramu, což jsou, doufám, všichni posluchači, tak o tom samozřejmě dobře vědí, že Adam je fanouškem Barcelony. Já začnu tím, co mě zaujalo a vlastně mě to šokovalo úplně, když si to uvědomí člověk, já to samozřejmě vím, ale když si to člověk uvědomí, že Španělé na turnaji za 5 zápasů ještě nedostali gól. Čím to, Adame, je? Když si vezmeme tu stoperskou dvojici Cubarsí, Laporte, samozřejmě Cubarsí stoper Barcelony, ale je pořád hodně mladý a Laporte už byl leckým odepisovaný, když hrál tedy ve Spojených arabských emirátech, teď už hraje v Atletiku Bilbao. Čím to je, že to takhle Španělům sedí?
1: No ale kdo by mohl říct, že třeba na turnaji ještě nepotkali opravdu velký tým, vlastně hráli s Portugalskem. Tak to beru zpátky.
2: Tak předtím.
1: No, každopádně je to hodně zajímavé, i jako vzhledem k tomu, že spoustu vlastně fanoušků kritizovalo De La Fuenteho, trenéra Španělska, za to, že v bráně zkrátka pořád Unai Simon, když máme na lavičce Davida Raju, který vlastně s Arsenalem vyhrál Premier League, byl ve finále Ligy mistrů. Je tam taky Joan Garcia, který skvěle odchytal vlastně sezonu za Barcelonu, ale De La Fuente zůstal u Unai Simona, taky se spekuloval o tom, jestli má být v té stoperské dvojici Aymeric Laporte, který hrál dvě sezóny vlastně v Saudské Arábii za Al Nassr, ale
2: Já řekl Spojené arabské emiráty.
1: Ano, Saudská Arábie, ale De La Fuente si stál za svým, oba tam jsou a ukazuje se, že to bylo správné rozhodnutí a mě to taky překvapilo. Já jsem nečekal, že defenzivně na tom budou Španělé takhle dobře, ale zkrátka zatím se jim daří, no a asi to je i trochu tím, jak skvěle sehraní jsou, protože když se dívám na to, jak Španělé hrají, neřekl bych, že hrají lépe než Francie, ale nejvíc mi ta hra Španělů připomíná vlastně klubový fotbal, jako tým z klubového fotbalu, prostě hráči, kteří se na tom tréninku vidí každý den a prostě jim to dohromady takhle funguje. Takže to by mohlo být taky jeden z těch důvodů.
0: Ale stejně prostě ty stereotypy pořád fungují a já prostě Španělsko se řekne, já čekám kvalitu, čekám držení míče, jasně, ale že si budeme povídat před jejich čtvrtfinálovým zápasem prostě o tom, že nedostali gól, to je přece úplně neuvěřitelné.
1: No je, já k tomu vlastně nemám co dodat.
0: A myslíš, že Belgičané najdou recept?
1: Já vlastně nevím, co si o těch Belgičanech máme myslet, protože to je samozřejmě, vždycky se o nich mluvilo jako o té zlaté generaci, která nikdy vlastně nedosáhla toho úspěchu. Teď už tam máme jenom, dejme tomu, pozůstatky, takové fosílie té generace.
0: Chudák Lukaku.
1: Ano,
2: a De Bruyne.
1: A Kevin De Bruyne, který ale třeba ani vůbec nehrál v původním kole playoff. Thibaut Courtois, ten jediný z téhle trojice, pořád asi patří k té úplné špičce v té top formě. No a pak ti ostatní, vlastně mě Belgičani mile překvapili proti Spojeným státům, ale pořád je to tým, o kterém nevím, co si úplně myslet. Takže kdybych měl typovat, jak potrápí nebo nepotrápí Španělsko, tak vlastně nevím.
2: Já se ještě potom vrátím ke Španělsku, jen k té Belgii, přesně jak říkal Adam, tak oni měli zlatou generaci možná už 10 let zpátky. Byli v roce 2018 třetí na mistrovství světa v Rusku, ale ten velký úspěch se jim pořád nedostavil a byli tam skvělí hráči. Už jsme to zmiňovali, Lukaku, De Bruyne, předtím ještě, já nevím, Witzel, Fellaini.
1: Hazard,
2: samozřejmě, Vertonghen a Vermaelen, toho jsem chtěl říct. Takže těch hráčů tam byla skutečně celá řada, ale byť tyto hráči skončili, tak oni jim dorůstají další. Třeba De Ketelaar hraje výborně, Lukaku vlastně nehrál taky v základu v tom posledním zápase. I tak, ale vlastně dvakrát z pozice žolíka skóroval a má už 3 góly v řadě na mistrovství světa, takže jim to nějakým způsobem šlape. Pořád tam jsou hráči jako Trossard nebo Doku. Španělé jsou pro mě favoriti, ale tím jsem chtěl otevřít další téma, a to je Lamine Yamal.
1: Čekal jsem na to.
2: Adam Procházka má samozřejmě Barcelonu nakoukanou, protože ji fandí. Yamal měl zdravotní problémy před šampionátem, byl zraněný. Zatím jenom jeden gól. Ty předpokládám, Španěle máš nasledované i ze šampionátu, tak jak na tebe?
0: Já jenom způsobí. K tomu malinký kousíček dodám, protože vlastně už jsme taky jedno velké téma zatím na tom šampionátu probírali, když se člověk podívá na tu střeleckou tabulku. Jak je to nebývalé, protože to opravdu vypadá, že ti největší hráči na světě, ta největší jména, prostě ty celosvětové hvězdy, tam jsou a předvádějí ty výkony, které si asi jejich fanoušci představovali. A jsou tam opravdu všichni, kromě Lamine Yamala.
2: Přesně tak, mě tam chybí jenom ten Yamal.
1: Na druhou stranu, když se podíváme na ta jména, což je Haaland, což je Mbappé a tak dále, tak to jsou hráči, kteří vlastně v tom týmu jsou od těch gólů. A oni dávají prostě v sezóně 30 gólů za tu sezónu. Lamine Yamal, samozřejmě je to velká, obrovská hvězda, ale není jenom o gólech. A když se podíváme na to, kolik třeba dal gólů v sezóně za Barcelonu v lize, 16 gólů, je to jeho suverénně nejlepší gólová sezóna, bylo tam i několik penalt samozřejmě. A takže kdybychom to přepočítali na ty zápasy, tak vlastně nezaostává až o tolik. Prostě není to hráč, o kterého budeme čekat 2 góly každý zápas. Na druhou stranu nebudu určitě ho bránit, protože na tom turnaji zatím nehraje tak dobře, jak bychom od něj asi očekávali, když se mluví o Lamine Yamalovi. Může nějakou roli hrát to zranění, nebo třeba i tlak, je to jeho první světový šampionát. Vím, že Pavel Horvát v našem vysílání mluvil o tom, že si myslí, že světové šampionáty Lamina Yamala teprve přijdou, tak uvidíme. Každopádně,
2: asi jich pár bude ještě.
0: Připomeňme, Adame, kolik mu je pořád let.
1: Je mu pořád 18, ale pozor, už mu bude 19.
2: Bude mu 19 a já vám hned řeknu, kdy. Bude to 13.7.
0: Už zase?
2: Ano. Protože se, znovu to musím zmínit, narodil stejně jako můj syn.
1: No tak
2: stejný den. Je to neuvěřitelná schoda, oba by si spolu ještě mohli zahrát tedy v Barceloně.
1: No, takže bude slavit narozeniny na mistrovství světa, měl to tak i na Euro před 2 lety, kdy mu bylo 16 a potom ve finále už vlastně 17, tak uvidíme, jestli Španělé zase dojdou třeba do finále. Každopádně budeme zvědaví, no, co předvede Lamine Yamal proti Belgii, ale vím, že ho třeba na tiskových konferencích bránili spoluhráč Dani Olmo, který říkal, že, a právě tam byla ta otázka, proč Yamal zaostává za Haalandem, za Mbappem, a Olmo říkal, jak zaostává, jako myslíte, co se týká gólu, proč je to všechno jenom o gólech. Lamine Yamal prostě hraje na tom pravém křídle, naváže na sebe 3 hráče a my ostatní díky tomu máme vlastně prostor, takže bych to uzavřel. Doplnil bych to tím, že Lamine Yamal není jenom o gólech, byť zatím bychom očekávali ještě lepší výkony.
2: Ty už jsi mluvil o těch 16 gólech za Barcelonu v uplynulé sezóně v La Lize a on přidal i 14 asistencí, což je jako velmi dobrý počin. A ještě jsem se chtěl tedy dostat, odhledneme od Yamala, kdo z tvého pohledu tedy táhne teď ten španělský tým, hlavně tedy tu ofenzivu, o té defenzivě jsme se bavili.
1: No je tam jméno Mikel Oyarzabal, o kterém by si asi spoustu lidí řeklo třeba před turnajem, že by to mohla být slabina ofenzivy Španělska, ale ukazuje se, že rozhodně není, jako má neskutečnou bilanci, teď přesně nevím, jak na tom je v reprezentaci, ale ta bilance je neskutečná, počet zápasů na počet gólů, protože on zas tolik těch zápasů za tu reprezentaci v té kariéře neodehrál. On se do té reprezentace dostává až v těch posledních letech, ale těch gólů dává opravdu hodně. A on to není vlastně ten čistokrevný útočník jako třeba Haaland, takže pak vlastně se říká, to bude ta slabina, to není ten útočník. A trenér Španělska De La Fuente znovu říkal, že se mu nelíbí tenhle stereotyp, že se všichni útočníci hážou do jedné škatulky, do jedné kategorie, že prostě Oyarzábal kromě toho, že dává góly, tak má i ty ostatní kvality, jako že se zapojuje do té mezihry, stahuje se a tak dál.
2: Na to jsem se chtěl právě taky zeptat, a to je absence hrotového útočníka ve španělské reprezentaci, což už mi přijde, já nevím, nechci to nazývat problémem, protože oni si s tím poradí jinak, ale že jsme dřív byli zvyklí na hráče jako Torres, Villa, ještě dál Raúl Morientes nebo i třeba Soldado, Llorente, dnes máš na lavičce třeba Ferrana Torrese, což je taky spíš jako křídlo, je tam, jak už se, je tam Merino vlastně, teď jsme se bavili, teď jsem zapomněl na to jméno.
0: Oyarzabal
2: a
1: je tam ještě
2: Borja
1: jeden,
2: Iglesias.
1: Ano, Borja, to je vlastně jediný z nich, kdo by byl takovým tím čistým prototypem té devítky, kterou bychom asi očekávali.
2: A čím to je podle tebe? Je to tím stylem hry Španělů? Nevím.
1: Je to jako dost možné, tak Španělé mají hodně propojené i ty mládežnické kategorie samozřejmě s tím Ačkem, reprezentace a tak dál a těžko říct, jestli to vychází z toho, jak Španělé rádi hrají s míčem a aktivně, že prostě ty hráče vychovávají tak, že máte třeba útočníky, kteří ale nestojí jenom ve vápně, nehlídají si svého obránce na zádech, nesklepávají, ale prostě se všichni hráči, ať už to jsou brankáři nebo obránci, beci, tak se prostě do té výstavby hry zapojují a jestli to je ten důvod, proč potom vznikají tyhle typy útočníků, jako ne typu Haaland, ale prostě typu Oyarzábal a typu těch, kteří se stahují, můžou hrát třeba i na pozici falešné devítky, nevím, možná jo.
0: Já myslím, že to můžeme uzavřít, já se vás zeptám, budou Španělé dostatečně dobří na Belgičany?
2: Ano. Já myslím,

0: třeba takového hráče byť jednoho podle mě úplně nemá.
1: No jak už jsme zmínili, pro mě jsou Francouzi dost ustřelení. Viděli jsme i Argentinu, samozřejmě Lionel Messi, ale trápili se taky v tom posledním zápase s Egypťany, takže pro mě jsou Francouzi jednoznačným adeptem na celkové vítězství, takže je budu favorizovat vlastně proti každému soupeři.
2: Já moc děkuju za příjemné povídání, se mnou ve studiu byl Lukáš Michalík.
1: Díky, naslyšenou.
2: Adam Procházka.
0: Díky.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Kilometry Jiřího Ježka na Rádiu Praha.

nejnovější 28. vydání jsme si dali v premiéře v neděli večer. Prošly do něj dvě novinky. Katy Perry a Watch It Burn je osmička. Fotbalová DNA More Than Game je dokonce třetí. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ a Megan Thee Stallion. V nejvyšších patrech žádná změna. UDG jsou dvojkou. Odlétáš. A první jsou po šesté v řadě Botox Pyžamo.

0: se počítá. Předem děkujeme.
1: Rádio Praha. Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
2: Krásné dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Dnes mám ve studiu sportovce od ledu, curlery Petru a Lukáše Klímovi. Dodám, že Lukáš je skip národního týmu, Petra je mistryní České republiky a spolu v mixu startovali na světových soutěžích. Moc vás tady vítám, děkuji, že jste přišli a první otázka je, co dělají sportovci od ledu v těchto parných letních dnech, Lukáši?
3: Dobrý den, děkujeme za pozvání. Tak nám teďka probíhá nějakou dobu předsezónní příprava nebo mimosezónní příprava. To znamená, jedná se zejména o fyzickou přípravu v posilovně, na atletickém ovále a tak dále. Takže ty vedra nejsou úplně příjemný, ale nic moc to pro nás nemění. My prostě makáme a připravujeme se. A ty vedra teda ne úplně dobře snáším, jak jsem zvyklý na chlad, ale co se s tím dá dělat?
2: Tak já vidím Petru, tvoji životní partnerku, tady proti sobě, která je zhruba měsíc do porodu. Takže té se ptát, jak probíhá příprava na sezonu, úplně nebudu. Ale jak probíhá příprava na příchod potomka u sportovkyně?
4: Já myslím si, že využívám toho, že sport mi není úplně cizí a dále pokročuju v tom, že se snažím udržovat aktivní i v téhleté předporodní fázi a zařazuji samozřejmě cviky, které jsou jako benefit pro tu přípravu na porod a potom pro rychlou regeneraci.
2: Petro, chystáš se potom třeba k návratu, nebo to necháváš úplně na volno, jestli potom, co přijde miminko, tak se chceš vrátit ke sportu, nebo bude jednoznačně už prioritou rodina?
4: Plány pro návrat mám, takže dalo by se říct, že se chystám, ale samozřejmě uvidíme, jak to všechno půjde a zda mi to bude umožněno.
2: Lukáši, ty se připravuješ s týmem mužů, což je tvoje hlavní disciplína. Ty jsi to už nakousl. Když se v létě vlastně dělá příprava na tu hlavní sezonu, co je součástí tréninku?
3: Tak u nás je to kombinace tak trochu všeho. Je to hodně silová příprava. Máme tam hodně přípravu na výbušnost, to znamená různý skoky, pliometrie a tak dále. A součástí je i kondiční příprava. To znamená, u nás je to tak trochu mix všeho. Nejvíc v této fázi je to asi silová příprava posilovně.
2: Kdy jdete poprvé na led?
3: Tentokrát to vychází na 17. srpna. Většinou to bývá okolo půlky toho srpna. Potom soutěže nám začínají cca v polovině září.
2: Petro, co ty? Není ti to třeba trošku líto, když Lukáš odchází na trénink, že ty už přece jenom seš teďkom ve fázi, kdy ten trénink už je spíš o nějaké asi jako trošku nebo je v jiné podobě, nebo se těšíš na novou životní etapu?
4: No já už bych určitě nezvládla to, co Lukáš dělá teď. To jsem docela ráda, že si můžu hodit nohy nahoru, ale určitě ještě pořád jako jednou týdně se snažím zařadit prostě něco jako fyzicky náročnějšího, dejme tomu. A jinak víc jako...
2: Bude z tebe spíš faninka, sportovní faninka, anebo odborný rádce, protože curlingu rozumíš, startovali se spolu na soutěžích, takže budeš třeba jako se snažit Lukášovi občas poradit, anebo se budeš těšit, až se vrátí domů a zeptáš se, jaký to bylo na tréninku?
4: Tak vždycky se ptám, jaký to bylo na tréninku, nebo mi to vždycky Lukáš říká, když se náhodou nezeptám. A myslím si, že ta moje role jako je ne úplně takové faninky, jako by si možná občas Lukáš představoval, protože přece jenom na něj mám vysoký nároky. Takže nemám všechno úplně zdarma a občas možná, když potřebuje spíš jako podpořit a říct prostě jo, to bylo dobrý, tak já to třeba úplně nedokážu mu to říct a řeknu prostě i co mi na tom přišlo nějak jako trošku víc reálnějc. No.
2: Takže samozřejmě velká odbornice. Lukáši, když je takovéhle horko a ono samozřejmě v srpnu ještě může být, co to dělá s ledem, který vy potřebujete k tréninku, k soutěžím?
3: Tak v zásadě to nebývá až takový problém. Ono záleží na tom, o jakou halu se jedná. V Praze vlastně v té půlce srpna otvírá hlavní svazová hala na Rostylech a ta má kvalitní klimatizaci, takže to bývá menší problém, než když třeba venku hodně prší nebo jsou veliké změny teplo, což bývá větší problém. Samozřejmě je to provozně mnohem nákladnější, ale ty haly, které otvírají brzo a po Evropě jich je otevřeno relativně dost. My jsme v minulosti třeba i jezdili právě, abychom začínali už začátkem srpna. Být letos po olympijské sezóně začneme až s naší domácí halou tady v Praze. Ale většinou v těch vedrech to vlastně funguje dobře, ta hala.
2: Petra a Lukáš Klímovi jsou s námi na Radiožurnálu Sport.

0: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Karla Žej, Petra Klímová, Lukáš Klíma jsou s námi ve studiu radiožurnálu Sport. A já se nyní zaměřím víc na Lukáše, který kombinuje soutěže v týmech mužů, ale zároveň soutěží i v mixech právě dvojce. V uplynulé sezóně to bylo s partnerkou Petrou. Lukáši, jaké jsou třeba rozdíly v tréninku, když trénuješ nebo seš v přípravě na soutěže týmu a na ty mixy? Liší se to nějak?
2: V zásadě obecně bych řekl, že se to moc neliší, ale zrovna pro mě konkrétně se to liší relativně dost, protože v tom klasickém čtyřkovém mužském curlingu hraju skipa, znamená toho, který stojí v kruzích, vymýšlí taktiku a nezametá. Naopak v těch smíšených dvojicích chlap zametá hodně, protože prostě kluci zametají přece jenom více než holky. Teďka, když jsme byli na tom poslední mistrovství světa, kde vlastně Petra už byla těhotná, tak já jsem zametal úplně všechno. Takže já, když se připravuju na ty smíšené dvojice, tak musím hodně se věnovat tomu metení, protože právě v klasickém curlingu je to činnost, kterou já trošku opomíjím, protože pro ty moji pozici prostě není důležitá. Navíc já, teďka se možná trochu pochválím, jsem vždycky patřil v Čechách mezi nejlepší meteře, takže to bylo něco, co mi přirozeně velmi dobře jde. A pro tu disciplínu, kde to nepotřebuju, tak to vlastně už nemusím moc trénovat, ale pro ty smíšené dvojice je to samozřejmě velmi důležitý, takže tam tohle musím jako pelovat a rohánět.
1: Já se omlouvám za nemístnou otázku, ale když někomu jako já, kdo není z oboru, řeknete, že teda výborně meteš, jak je to v domácnosti, Petro? Musí někdo z vás doma občas zametat taky a projevuje se to umění z ledu, že to třeba pak doma jde rychleji?
3: My jsme si pořídili robotický vysavač.
1: Takže doma nezametáte. Dobře. Lukáši, ty jsi mluvil o té taktice. To je pro mě úplně jako pole neorané, neznámá věc. Kdy ta taktika vzniká, jak se vymýšlí, případně jako, jak moc se upravuje v průběhu té hry?
2: Tak v zásadě každý ten tým většinou si najde nějaký svůj herní projev, který se snaží vlastně do té hry dostat, vnutit soupeři. To vychází z toho, jak se vzájemně známe, co víme, že nám funguje, nefunguje. Jsou určité způsoby postupů hrát více agresivně, ofenzivně nebo naopak více defenzivně. K tomu se tým nějakým způsobem dostane, ale samozřejmě ten zápas je pak jiný a v zápase se musí reagovat na to, co se děje. Často jsou různé podmínky, nebo pokaždé jsou jiné podmínky ohledně toho, jak se chová led. Ten led se v průběhu toho zápasu vyvíjí, zrychluje, zpomaluje, točí víc, točí méně. Některé strany třeba přestanou fungovat, protože omrznou, když se tam delší dobu nehrálo. A to všechno vlastně já musím, nebo ten tým musí zvažovat při tom, když se rozhoduje, jakým způsobem bude ten end vest, jak se budou jednotlivé kameny volit a co vede vlastně k tomu kýženému cíli, což může být třeba skórovat 2 body, skórovat 3 body, nebo naopak limitovat, kolik bodů uhraje soupeř. Takže tam je to často reakce na to, jak se vyvíjí ten zápas, jak se vyvíjí podmínky, ale my často, když jako jdeme do nějakého konkrétního zápasu, tak víme, že hrajeme třeba proti Švédům, máme prostě nějaký rozbor s trenéry, navíc ty týmy známe vlastně všechny na té top úrovni, takže ono, my sice máme nějaké předzápasové přípravy, ale stejně já, když vím, že budeme hrát s Niklasem Edinem, se Švédama, s kterýma jsme hráli za tu sezónu 5x, tak prostě víme, co od nich čekat. Ale pak v tom samotném zápase prostě je to reakce na vývoj toho zápasu, vývoj ledových podmínek a podle toho se pak volí, jestli se budou hrát rychlejší kameny, pomalejší kameny, jestli se budou hrát spíš kameny na umístění někam do prostoru nebo spíš vyrážet kameny soupeře a tak dále.
1: Když jste v týmu 4 chlapy, kdo rozhoduje ve chvíli, kdy ta situace není třeba jednoznačná?
2: Co se týká taktiky, tak tam má hlavní slovo skip, to znamená já. To znamená, my samozřejmě v ideálním případě jsme na stejné vlně. To, co já ukazuju takticky, tak s tím všichni souhlasí. Pokud je nějaká složitější situace, tak se potkáme buď skip a vice skip. Pokud je to ještě složitější situace, tak se vlastně sjede celý ten tým, probere se to, každý k tomu řekne, co si o to myslí, ale ve finále vždycky to rozhodující slovo v tomhle má skip.
1: Petro, když jsi v místě konání soutěže mužských týmů, odkud ráda sleduješ kluky? Je to lepší v televizi, anebo být na místě v hale?
3: Já jsem radši na místě v hale, určitě.
1: A býváš nervózní?
3: Bývám nervózní, musím říct, že asi méně než ostatní. Spíš tak jako realisticky koukám na to a pozoruju, co se vyvíjí různě. Spíš to beru možná tak jako studijním způsobem a tak jako se odosobním od toho, když to začne být příliš, jako že to vybuzuje nervozitu.
1: Tak jo, Petra a Lukáš Klímovi jsou s námi na radiožurnálu Sport.

0: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Reprezentanti v curlingu Petra a Lukáš Klímovi jsou s námi na radiožurnálu Sport. V předchozím vstupu jsme se bavili především o mužských týmech. Nyní pojďme k tomu mixu dvojic. Je to prostě ženská a chlap. Jak moc se projevuje rozdílnost třeba právě i v té psychologii? Petro, kdo třeba mezi vámi dvěmi je ten silnější, který třeba toho druhého podporuje během zápasu? Nebo se to takhle nedá říct?
2: Těžko říct, jako Lukáš je určitě odolnější psychicky na různé vypjaté situace a tak. A ta jeho jistota a sebejistota na ledu, v to, jak se ten led chová, mě určitě dodává jako určitou míru jistoty. Takže myslím si, že tadyhle dobře funguje takový to kombo právě holka-kluk, kdy jeden z nich třeba může být víc nevyrovnanějších v určitých situacích. Nebo když se jednomu třeba víc nedaří, tak ten druhý ho dokáže víc podpořit a já jsem teda určitě trošku labilnější a potřebuju tu sebejistotu získat a když rozumím ledu, v čemž mi Lukáš jako pomáhá určitě, tak je to pro mě potom všechno takový komfortnější na tom na ledu, když tu jistotu sama od sebe nemám, což se občas musím říct stává.
1: Lukáši, když přeskočíš z týmu kluků na soutěž, kde seš třeba s Petrou ve dvojici, musí změnit tvoje nějaké jako vnitřní nastavení, říci, musím fungovat jinak, když tady mám holku a jinak, když jsme tam parta chlapů?
3: Určitě. A ta dynamika je hodně, hodně odlišná. Je odlišná jenom kvůli tomu, že to je prostě ve dvou versus ve čtyřech. V těch čtyřech přece jenom já můžu být trošku asertivnější vůči klukům a oni jako tam mezi sebou si hodí pár fórů a atmosféra se prostě vždycky vyklidní, zatímco když tam je jenom ten jeden člověk sám, tak často některé třeba komentáře, který jsou myšlený dobře, tak můžou být hodně vlastně pro toho jedince, sportovce, teďka teda pro Péťu. Když tam najednou je sama, tak to může být opravdu jako hodně na ní navalený, takže já se snažím být mnohem, ono je to samozřejmě daný i tím, že prostě jsme životní partneři, dlouhodobě spolu jsme, tak se snažím být jako podporující, snažím se být trošku hodnější, nebo já nevím, jak bych to popsal. Ta dynamika je určitě jiná, já s tím samozřejmě často boju, ale doufám, že aspoň občas úspěšně. Každopádně ano. Ano, snažím se jako úmyslně změnit to, jak vlastně komunikuju vůči Pétě versus vůči tomu, jak komunikuju vůči klukům.
1: Petro, stane se někdy Lukášovi, že mu to takzvaně ulítne a ty emoce jdou ven a dojde tam třeba někdy k nějaké neschodě, k nějaké hádce, nebo v tomhle tom jste úplně v pohodě?
2: Ne, tam určitě u Lukáše mixed doubles jsou disciplína, kde Lukáš je mnohem aktivnější a to nejenom v tom metení, ale i ve výrazivosti, v emocích, v takovém tom celkovém prožívání té hry. Ve čtyřkovém curlingu on je takový mnohem víc jako v sobě, mnohem víc jako taková jako skála, která prostě opravdu ty kluci se na něj můžou spolehnout. A v tom curlingu se mnou, tak on vlastně všude lítá jak motorová myška, je na obou stranách zároveň. A i ta komunikace je potom taková hodně jako energetická. A když prostě vidí třeba, že já potřebuji trochu podpořit, tak tam té komunikace třeba může být až moc z mýho pohledu, že se jako snaží prostě to hodně jako nabudit. A já prostě se potom třeba jako víc jsem schopná i uzavírat, protože je toho najednou strašně moc.
1: Lukáši, jaký je rozdíl ve fyzické náročnosti těchto dvou odlišných soutěží?
3: Pro mě jako skipa obrovský. Kdybych hrál frontendovou pozici, to znamená v tom mužském čtyřkovém curlingu toho, kdo když neháže, tak zametá, tak to náročnější není. Ty soutěže jsou podle mě, nebo ty disciplíny jsou relativně podobné, ale pro mě, který vlastně v jednom je to spíš jako velký psychický tlak, mentálně náročný, je to boj s únavou, je proto důležitá kondice, aby ten zápas, který trvá 3 hodiny, jsem vlastně vydržel celou dobu v absolutní koncentraci, soustředěný. Tady je to zápas, to trvá 1.5 hodiny a jak říkala Pétě, já tam vlastně hodně si nalítám, já furt běhám tam a zpátky, zametám všechny ty kameny, takže je to spíš o tom, že mám mnohem vyšší tepovku, jsem mnohem víc zadejchaný. Ale zase ten psychický tlak je tam výrazně menší než tom čtyřkovém chlapském curlingu. To znamená, je to jiný fyzicky pro mě na té mojí pozici je určitě ty smíšený dvojice jsou náročnější.
1: Petra a Lukáš Klímovi jsou s námi na radiožurnálu Sport. We used to be

0: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Na Radiožurnálu Sport si během léta povídáme o sportu na ledě, o curlingu s Petrou a Lukášem Klímovými. Petro, ty jsi letošní soutěže, nebo aspoň některé z nich, hrála už v jiném stavu. Jaké to bylo? Bylo to pro tebe jiné, co se týká nějaké jako vnitřní pohody, nebo naopak si o sebe třeba měla trošičku větší strach? V čem byla změna?
2: Pro mě byla asi absolutní změna posunout se z pozice, kde hodně zametám, kde jsem metař, na pozici, kde v podstatě jenom házím. Jo, já jsem se posunula na tuhletu pozici dobrovolně, i protože jsme věděli, že pokud jako se nám bude dařit v těch mixed doubles a pojedeme na mistrovství světa reprezentovat, tak už budu v pokročilém stavu a přece jenom jakmile prostě zametám, tak to riziko pádu případně je horší. Ale neříkám, že to nejde. Světový curlingový hráčky v těhotenství jsou schopny zametat. Bylo to jenom nějaký můj krok.
1: Mám informace, že ty nejsi jediná, kdo v českém ženském reprezentačním týmu je v očekávání narození potomka. Je to správná informace?
2: No, je to správná informace.
1: A nerozpadne se tak trošku ten český nároďák, protože přece jenom Čechy nejsou asi úplně zemí, kde by bylo těch curlerů na top úrovni až za tolik. Tak nebude to trošičku propad?
2: Ženský curling je určitě máme málo hráček. A máme velmi málo kvalitních hráček. A teďka všechny jsou v podobném věku jako já, takže ta generace, kdy si prostě pořizujeme rodiny a nejsme profesionální sport, kdybychom měli jako podporu pro ten návrat, aspoň teda ženský nejsou. Je to komplikovaný a vyžaduje to hodně rodinné podpory a hodně jako vlastního nějakých
1: pomoci.
2: Určitě.
1: Curling v Čechách je hodně postaven na rodinné tradici. Já vím, Lukáši, že tvůj táta byl vlastně jeden z těch, kteří curling asi do Čech přivedl. Je to skutečně tak, že v Čechách se to rodí z generace na generaci a ty děti, které se rodí curlerům, tak k němu potom přirozeně najdou cestu?
3: Je to tak. Ono to je nejenom v Čechách, ale tím, že vlastně v Čechách těch zatím hráčů není tolik, ta hráčská základna, to řekněme nějakých 1000 hráčů, tak je to právě o tom, že tady máme takové rodinné klany, ať už to je vlastně můj táta, který byl u zrodu a právě vlastně celá ta naše rodina, moje starší sestra taky vlastně na vysoký úrovni hrála na mistrovství světa žen. Moje mladší sestry, byť ty pak kvůli studiu, jeli obě do zahraničí na vysokou školu, takže právě s curlingem přestali. Ale v zásadě všichni z té naší rodiny se to vyzkoušeli a je to tak napříč vlastně většinou těch rodin, takže například jako Péťa, která hrála právě v reprezentaci s Míšou a Betty Baudyšovejma, tak taky to je zase Baudyšových je v curlingu spousta, stejně tak Kubeškových a tak dále. Těch rodinných klanů je víc a je to tak, on je to krásný sport samozřejmě, ale není jednoduchý se k němu dostat a právě když to hrajou rodiče, tak je velká šance, že to ty děti vyzkoušejí a spousta z nich u toho zůstane. Takže tam ty jména se relativně, zejména na té výkonnostní úrovni točejí ty samý, ale je to podle mě jako moc hezký.
1: Takže o dynastii Klímu je v tuto chvíli postaráno další curler, malý curler nebo curlerka je na cestě.
3: Je to tak.
1: Já mám u vás poznámku, že Lukáši, ty jsi začínal ve 13, Petra v 18 letech. Je to brzy nebo pozdě?
3: Záleží na úhlu pohledu. Já si myslím, že těch 13 let je docela dobrý věk. Obecně ve světě teďka platí, že se ta světová špička vlastně omlazuje. Já když jsem začínal v těch 13 letech, tak se bralo, že curling je na vrcholu někdy mezi 30. a 40. rokem. Třeba u skipů se ten vrchol bral spíš tak jako 35-40. U těch hráčů, co na tom frontendu, to znamená těch, co zametají, kteří musí být vlastně fyzicky na to výkonnostní úrovni, tak se bralo, že ten vrchol je 30 až 35, řekněme. A to se postupně ve světě, teďka zejména s profesionalizací těch jednotlivých zemí, opravdu jako snižuje a třeba ty hráči, co musí vlastně fyzicky na té úplně top kondici, tak se často stává, že v těch zemích, jako je Skotsko, Švýcarsko, Kanada, tak jsou spíš už hráči 20 až 25 let. A samozřejmě v takovém případě je nutné začínat opravdu jako mladší. Brzo. Já osobně si myslím, že v tom úplně nejmenším věku je lepší nějaká obecná sportovní průprava, atletika, gymnastika a tak dále. Je vidět ty děti, co si vlastně projdou tady tou a tu pohybovou šikovnost se naučí a mají, tak je to pro ně obrovský jako přínos a bonus. vlastně ty vrcholoví kerleři, co se jako začnou víc věnovat kerlingu, tak se to pohybuje podle mě kolem třeba 12 let. Ten start v 18 už je prostě pozdní. Jo, zejména v té současné úrovni, kde opravdu ten vrchol je spíš mezi 20 až 30, než mezi 30 až 40, jak to bývalo v minulosti. Ale spousta hráčů to dokáže. Jo, ono samozřejmě záleží, jak ten hráč je jako sportovně a pohybově nadaný. Jsou hráči, co prostě během pár let se dostanou opravdu na jako super úroveň.
1: Lukáš Klíma, Petra Klímová jsou s námi na Radiožurnálu Sport.

0: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Petra Klímová a Lukáš Klíma, hráči curlingu, jsou s námi na radiožurnálu Sport. Už to tady padlo několikrát, vy dva jste životní partneři, manželé, budoucí rodiče. Co u vás bylo dřív? To, že jste spolu hráli, nebo to, že jste spolu začali chodit? Petro, přiznej.
2: My jsme spolu začali dřív chodit, ale velice rychle jsme spolu i hráli.
1: Takže to bylo ve velmi podobný okamžik. Takže vás dal dohromady curling.
2: Je to tak.
1: Nosíte si sport domů, Petro, nebo se snažíte jako doma už řešit jiné věci než sport?
2: Sport si domů nosíme nejenom jako curling, ale určitě se o curlingu doma bavíme non plus ultra a myslím si, že jsme oba spokojení, že to tak je. Byť teda pro Lukáše už je to teďka víc práce než koníček, takže nevím, možná bude muset ubrat, co?
1: Lukáši, curling je sport, který jednak se hraje na té světové úrovni, ale hrajou ho i hobbyci, lidé, kteří se ho jdou prostě jako zahrát pro zábavu. Jak velký rozdíl je mezi těmito dvěma světy?
3: Samozřejmě ten rozdíl je obrovský. Jednak v tom, co vůbec jsme my schopni hrát, v zásadě ta hra, kterou hobbyci vidí v televizi, tak se úplně napodobit nedá. Ty rozdíly jsou ať už v rychlosti kamenů, co jsme schopni házet, v tom metení a vůbec efektivitě metení. Ono třeba typicky věc, která je mezi hobíkama a profesionálema velmi rozdílná a hobíci se o to snaží a vlastně je to podle mě spíš kontraproduktivní, je u zametání, my typicky při zametání prodlužujeme dráhu kamene a narovnáváme ho. Ale na té výkonnostní úrovni se ta sametení dá ovlivňovat i jinak a ty kameny se například dají i více zatáčet, ale je k tomu zapotřebí zaprvé obrovská síla, správná technika metení, což ty hobíci v zásadě nemůžou mít a často i podmínky, kdy ten led na těch světových šampionátech bývá měkčí, má jiné vlastnosti a hobíci se často tady to, co my vlastně děláme v televizi, snaží napodobovat v těch klubových halách, ale to ani není možné a ani my bychom to tam nedokázali, protože ty podmínky jsou prostě odlišné.
1: Petro,
3: takže
1: v čem?
3: Ta hra je trošku jiná v tomhle.
1: Petro, v čem je ten led jiný pro třeba hobíky, když si půjdou tady zahrát někde v Praze a na těch velkých soutěžích?
2: Je to zpravidla v tom, jak kvalitní led je připraven a liší se hodně klubový led a arena ice, takzvaný. Ten klubový led ne vždycky je prostě, je připraven na tu hru, která se očekává od něj. Takže je připraven třeba měkcic nebo tak. Nečeká se, že tam budou metaři, kteří budou schopní smést ten horní povrch. Takže je prostě připravený maličko jinak. Kdybyste na to postavila profíky, tak jim ten led za pár endů odejde. Jo? Třeba prostě do 30-50 minut ten led už bude nehratelný, bude hodně zpomalovat a nebude to prostě jako pro dobrou hru. Ale ty hobíci si na tom 2-3 hodiny vyhrajou úplně v klidu a je to prostě připravený pro jejich potřeby.
1: Lukáši, jaký druh talentu je rozhodující pro úspěšnost hráče? Je to fyzická připravenost, taktika, cit? Co prostě dělá ty nejlepší světové hráče lepšími, než je zbytek světa?
3: To je dobrá otázka. Ono samozřejmě tam je toho strašně moc.
1: Kombinace více
3: je to
1: věcí.
3: Je to určitě kombinace více věcí, tak to asi bude ve všech sportech. Ono v zásadě všichni ty hráči musí mít nějaký sportovní talent. Jo, vidíme to, když se prostě líhnou junioři, tak ti, co jsou prostě sportovně nadaní, tak jsou šikovní i v curlingu. To znamená, určitě základem je nějaká pohybová nadanost toho mladého hráče. Pak je to samozřejmě strašně moc práce na technice, to znamená, je důležitá nějaká pracovitost, jsou zatím jako hromady hodin tréninků a potom na té úplně vrcholové úrovni je klíčová psychická odolnost, hlava, práce se sebevědomím, sebedůvěrou. My vlastně, nebo já pracuji se sportovním psychologem už 6 let a to je něco, co vlastně není něco jako nějaká přidaná hodnota, ale na té vrcholové úrovni to dělá úplně každý, je to jako automatický a je to nutný a myslím si, že ta hlava na té úplně vrcholové úrovni je velmi důležitá, ale většinou je to za mě mezi těma sportovně nadanýma jednotlivcema, kdo tomu dá tu píli, kdo tomu dá ty hodiny práce, tak to je vlastně to, kde se rozděluje mezi tím, kdo se do té úplné špičky dostane a kdo ne.
1: Petra a Lukáš Klímovi jsou s námi na radiožurnálu Sport.

0: Srdeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Manželé Klímovi, karleři, jsou s námi posledních pár minut na radiožurnálu Sport. Lukáši, český curling měl své zastoupení na uplynulých olympijských hrách v Milánu Cortina. Jaká to byla zkušenost hrát olympiádu?
2: Byla to skvělá zkušenost. Já samozřejmě jsem se na olympiádu strašně moc těšil. Předtím třikrát nám to těsně uteklo. V curlingu je to ten úplný vrchol a já jsem měl od olympiády veliké očekávání a musím říct, že jsem si olympiádu strašně moc užil. Jo, ona tam je oproti jiným turnajům samozřejmě úplně jiná pozornost médií. Co mě třeba strašně bavilo, bylo, že na nás se chodila koukat spousta fanoušků, co nejsou vlastně curleři. Co jenom jeli koukat na olympiádu, jeli fandit do těch jednotlivých sportovišť a když prostě přijde do publika několik set fanoušků, kteří prostě jsou slyšet, fandí nám a třeba ani neumí fandit tomu curlingu tím úplně nejsprávnějším způsobem, ale prostě fandí a ta podpora je slyšet, tak to byly chvíle, co jsem si já, nebo vlastně všichni jsme si strašně moc užili, takže v tomhle to bylo krásný.
1: To je asi situace pro vás v běžných soutěžích nevídaná. To, že přijdou lidé, kteří curlingu nerozumí, že jsou prostě jenom na olympiádě a chtějí vidět nějaký zajímavý sport. Neznervozňovalo vás to třeba někdy?
2: Bohužel musím říct, že nás to určitě ovlivnilo. Jako byly zápasy, kde prostě jsme, protože právě na to nejsme zvyklí, věnovali podle mě víc energie směrem k publiku, než v rámci toho týmu. A možná v některých těch úvodních zápasech na té olympiádě nás to mohlo stát i vítězství, kdy my jsme vlastně vstup do té olympiády měli špatný, prohráli jsme několik zápasů za sebou a byť jsme nehráli špatně, tak on ten rozdíl mezi prohrou a výhrou prostě často bývá velmi tenká hranice, protože my jsme zvyklí třeba na to, že v Kanadě hrajeme před 10-15 tisíci diváky, ale nejsme zvyklí na to, že fandí nám, nejsme zvyklí na to, že vyloženě ta podpora jako je za náma, což bylo strašně pěkný, ale bylo to něco úplně novýho pro nás.
1: Petro, v České republice by mělo být letos na přelomu října a listopadu poprvé mistrovství Evropy v týmech. Tebe se týkat asi nebude. Ale přesto, co to znamená pro český curling, že tady je takto velká soutěž?
3: Já jsem hrozně zvědavá na to, jak se to tady uchytí. Já vím, že Ostrava je naprosto boží enkláva pro fanoušky a myslím si, že dokážou udělat skvělý kotel i pro curling. A mohlo by se to trošku jako zopakovat, no. Mohlo by to trošku jako probudit tu fanouškovskou základnu, která není curlingu úplně, která prostě curling nehraje zatím. V Ostravě teďka vznikl vlastně curlingový klub a velice rychle nabírá členy, takže je dost možný, že se to tam jako tímhle mistrovstvím Evropy nakupne a moc se na to těším.
1: Lukáši, ty jsi zažil být vlastně amatérským sportovcem, ale už i mít vlastně profesionální smlouvu a moci se věnovat curlingu vlastně profesionálně. Jak moc je to velký rozdíl, když musíš chodit do práce a curling je vlastně koníček, i když jsi zároveň reprezentant a když vlastně máš klid pouze na sport a nemusíš úplně řešit to zaměstnání dennodenně?
2: Za mě asi největší rozdíl je v regeneraci

0: a nějaký mentální odpočatosti, řekněme. Přitom, když člověk dělá full-time job, tak to často bylo, že se prostě jde třeba ráno na trénink a večer po práci na trénink, do toho, když se snažil jsem se zařadit nějakou fyzickou přípravu, tak to právě bylo ještě zase ráno před tréninkem, před prací nebo večer. To znamená, bylo to takový, že to, řekněme, objem toho tréninku, který jsem zvládal odtrénovat, tak nebyl tak zásadně menší, byť samozřejmě menší byl, ale vlastně jsem jako nebyl doma, domů jsem se chodil jenom vyspat. Člověk z toho prostě je hodně unavený, je to na hraně vyhoření, nějaká regenerace, fyzioterapie a tady ty věci vlastně se do toho už jako nedali vklínit, protože to je žonglování mezi tím, co se v tom vyhrazeném čase dá stihnout a samozřejmě ta příprava na ledě má přednost. Teďka je tam mnohem větší prostor za prvé si odpočinout, je tam mnohem větší prostor pro nějakou taktickou přípravu a je tam právě i mnohem větší prostor pro nějakou regeneraci, fyzioterapii a tady ty věci, které vlastně všichni jako berou jako automatickou součást toho sportu, ale na té amatérské úrovni prostě proto ten prostor nebyl.
1: Já jenom dodám, že vás podporuje Armádní sportovní centrum Dukla, říkám to správně. Zeptat se vás na závěr, na co se teď nejvíc těšíte, asi je zbytečné, že? Ale přece jenom posledních pár týdnů ve dvou, jaká bude ta změna, Petr, že najednou doma budete už ve třech? Dokážeš si to představit?
2: Já si to nedokážu představit, ale určitě to bude zážitek.
1: No tak zážitek to bude určitě. Já vám moc děkuju, že jste s námi byli na Radiožurnálu Sport, ať všechno dobře dopadne v rodinném životě, ale samozřejmě i ve sportu.
3: Premiéru tohoto pořadu můžete poslouchat ve středu po 10. hodině na Radiožurnálu Sport.

0: protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.
1: Rádio Praha.
0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové.
2: Na Rádio Praha.
1: Host Lenky Vahalové.
3: Posloucháte Rádio Praha, teď už s Lenkou Vahalovou a mým hostem tentokrát bude umělecký ředitel festivalu Colors of Ostrava Filip Košťálek. Jaké české a zahraniční hvězdy letos dorazí na festival? Na koho se můžeme těšit v rámci Melting Potu a jak se Filip Košťálek cítí v nové roli uměleckého ředitele po Zlatce Holušové? Tak nejen o tom budeme mluvit už za chvíli.